If you don't work, then you don't eat.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít s tím.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Go get him. Go get him.

rože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Čáko, to je mňa, Lau, počúvate Rádio Wave.

Describe my

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

jako host. Židle se pod ním celá třese, začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to

nechyběl. Nemám o něm žádné zprávy, asi je mimo signál. Možná by ho měl jít někdo hledat, ale vem ho čert. Neměl se mi ztrácet.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak.
1: Plejak.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
3: Yeah. Okay.

0: Love it, man. Love it.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny. Plejak.
4: Plejak.
3: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.

vibes, pozor, slučně neplesu se, už neozvu se, nezavil se kvůli tobě, radši do lesa, málo zčetl jsme mezi řádky, loser.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Krásné dobré ráno, máme 8 hodin a téměř 8 minut, krásný to čas. U ranního víkendového on airu vás vítá moderátorka Klára Nováková, která vás jim bude provázet celé 4 hodiny. Já jsem se sem do studia samozřejmě velmi těšila, zase jsem měla takovou malou pauzičku, jak byly stále prázdniny, tak jsem to využívala hlavně na to, abych cestovala, takže jsem minulý týden strávila v Dolomitech a moc vám to doporučuju, nebylo tam ani zdaleka tolik lidí, kolik se vám třeba ukazuje na sociálních sítích a opravdu ty výhledy jsou neskutečné. No a pokud máte rádi něco, nějakou výzvu, protože samozřejmě je to fyzická výzva, hlavně pokud se rozhodnete nevyužívat lenovky, jako jsem se rozhodla já s přítelem, tak rozhodně si připravte velkou výdrž, protože ta převýšení a ty stezky dost často nejsou úplně nejjednodušší. Každopádně jsem si to moc užila, ale jak říkám, samozřejmě jsem se těšila i sem do práce a právě jsem na tu čtyřhodinovku, v rámci které budu poslouchat náš skvělý playlist a říkat vám také něco o různých kulturních zážitcích, které se chystají a možná i samozřejmě nějaké své osobní tipy. Takže když se koukám, co nás teď například čeká v našem playlistu, tak tam je moje milovaná Olivia Rodrigo, potom Pigment a taky Jit a Loot. Tak já moc doufám, že si společně tuhletu čtyřhodinovku užijeme.

Máme 8 hodin a 18 minut. Pokud jste si toto vysílání nezapli právě teď, ale poslouchali jste ho ještě před pár minutami, tak jste jistě mohli slyšet písničku Olivie Rodrigo Serena Joy, což když jsem se podívala do playlistu, tak jsem vlastně netušila, co je za písničku, a to jsem velkou faninkou Olivie Rodrigo. A tahle písnička mi právě nebyla ničím povědomá. Pak jsem se dočetla, že to byla píseň, která se dřív prodávala jenom na fyzických nosičích jejího nejnovějšího alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No a teď se teda dostala samozřejmě i do rádií. Každopádně to byla písnička, která se na album nevešla. Jak říkám, byla pouze na těch fyzických nosičích a výtěžky z této písně šly na její charitu Daisy Chain Fields. No a tato písnička se jmenuje Serena Joy právě podle postavy z knihy Příběh služebnice od Margaret Atwoodové. Jsem si jistá, že tohle už se určitě někdy slyšeli. Je to velmi populární kniha, je to velmi populární i televizní série. No a vlastně tahle ta písnička prý se zabývá patriarchátem. Takže rozhodně, pokud jste o téhle písnice ještě neslyšeli, tak určitě si ji můžete poslechnout. No a jak jsem říkala, je teda navázaná na knižní sérii a já bych vám v tomto vstupu chtěla říct něco o knížce, kterou jsem nedávno dočetla. Ta knížka se jmenuje Yesteryear, v češtině už vyšla pod názvem Nedávno a její autorkou je Caro Claire Burke. Influencerka Natalie vybudovala svou kariéru na propagaci idylického tradičního života. Ve skutečnosti však její dokonalá farma a domácnost stojí na práci chův, producentů a moderních technologií. Jenže jednoho rána se probudí v roce 1805, bez vymožeností, na které spoléhá. Je to jen trik? Reality show nebo snad boží zkouška? Ať už je pravda jakákoliv, Natalie rychle zjišťuje, že skutečný tradiční život je mnohem drsnější, než jak ho prezentovala svým sledujícím. Tak, tahle ta knížka mě dostala z dlouhotrvající čtecí krize, řekla bych, protože opravdu jsem otáčela nedočkavě stránky. Těšila jsem se, až si konečně tu knížku zase otevřu, protože opravdu to, co se tam dělo, bylo velmi napínavé, bylo to velmi čtivé. No a já jsem vlastně do poslední chvíle vůbec netušila, co se tam stane a proč se to tam vlastně jako stalo. Je sice pravda, že ten konec je možná trošku přitažený za vlasy, ale jinak se mi to hrozně moc líbilo a jsem z toho opravdu nadšená, takže pokud jste viděli tuhletu knížku v knihkupectvích nebo třeba v knihovnách, kdekoliv, tak si ji určitě přečtěte, nepodléhejte samozřejmě tomu hypu kolem této knížky, protože to může někdy uškodit, ale řeknu vám ještě jako jednu vlastně zajímavou věc, tak to, že už vzniká z této knížky i film a hlavní roli by si měla zahrát skvělá herečka Anne Hathaway. Takže to je můj knižní tip Yesteryear, v češtině Nedávno, od autorky Caro Claire Burke. No a já už jsem samozřejmě velmi přetáhla, tak se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čekají například Quiet Light nebo Curtains Please.

0: 8 hodin a 32 minut. Tady mám něco pro fanoušky Taylor Swift a taky hmyzu. Popová hvězda Taylor Swift má nové uznání. Její jméno teď nese několik nedávno objevených druhů bíložravého hmyzu z Austrálie. Výzkumníci z Kalifornské univerzity v Riverside pojmenovali nové druhy hmyzu právě po zpěvačce Taylor Swift. Článek, který 12 nových druhů popisuje, byl zveřejněný v časopise Insect Systematics and Evolution. Jeden z nových rodů byl pojmenován Swiftiphilus. Jde o kombinaci slov Swifty, což je název fanoušků zpěvačky, a Philus, a to je název, který se běžně používá pro tuto skupinu hmyzu. Informuje časopis Variety. Swiftiphilus zahrnuje 4 druhy, jejichž názvy jsou inspirovány samotnou umělkyní i několika jejími alby. Swiftiphilus Taylore, Swiftiphilus Amator, Swiftiphilus Intrepidus a Swiftiphilus Poetorum. Jsou to latinské verze slov Taylor, milenec, nebojácný a básníci. Tak je popsala na svém webu sama univerzita a zároveň dodala, že o nových druzích není známo, že by pro lidi nebo pro zvířata představovali škůdce. Patří do čeledi Myridae, která je největší čeledí ploštic a zahrnuje více než 11 000 popsaných druhů po celém světě. Hmyzí druhy pojmenovala doktorantka etymologie na Kalifornské univerzitě v Riverside Sarah Schrader. Jako zpěvaččina celoživotní faninka to brala za přirozené rozhodnutí. Pojmenováním po Taylor Swift doufá, že se na tyto druhy a celkovou myšlenku ochrany hmyzu přenese trocha jejího lesku. Jako další důvod uvedla jejich vzhled. Pro Swift jsou typické její blond vlasy a červené rty. Tento hmyz je bledě žlutý s červenými detaily po celém těle. Výzkumníci ze stejné univerzity pojmenovali hmyzí druhy i po jiných celebritách. Variety zmiňuje například herce Jeffa Danielse, po kterém se od roku 2022 jmenuje hermafroditický druh červa, který zabíjí tarantule. Tak aby byla upřímná, nevím, jak bych reagovala na zprávu, že po mně někdo pojmenoval hmyz, ale myslím si, že možná většího uznání už dosáhnout nemůžete. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte Víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

0: května. V 8 hodin a 43 minut nás čeká Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím jedno divadelní představení.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A tohle divadelní představení vám samozřejmě doporučíme velice ráda, jelikož se jedná o představení, které vychází z knihy Rozložíš paměť Marka Torčíka. Toto představení se hraje 18.9. v pátek v brněnském Hadivadle. Adaptace autofikčního románu Marka Torčíka Rozložíš paměť, oceněného Magnézií literou 2024, za prózu otevírá téma dospívání v kulisách sociálních nerovností, latentního rasismu a homofobie. Paměť je křehká a nespolehlivá, ale některé okamžiky zůstávají navždy vryté. Režisér Ondřej Štefaňák i autor předlohy Marek Torčík sdílejí podobný životní příběh. Oba vyrůstali v malých moravských městech a oba se přesunuli do Prahy. Inscenace tak není jen intimní sondou do jedné paměti, ale výpovědí o hledání identity, odvaze vyprávět vlastní příběh a strachu z návratu do míst, která člověka vytváří i zraňují. Já vám to určitě moc doporučuji, kdyby to hráli i tady v Praze a ne zrovna v Brně v pátek, kdy se tam bohužel nedostanu, tak bych se na to rozhodně zašla. Rozložíš paměť je skvělá, velmi těžká, velmi náročná knížka, ale rozhodně si všechna ta ocenění a vlastně ten obdiv zaslouží, protože je to opravdu nesmírně citlivý, psychologický a jak říkám, velmi, velmi náročný příběh a vlastně mě samotnou by zajímalo, jakým způsobem se tento příběh, který bych si asi nedokázala představit ani ve filmu, dokáže přesunout vlastně na jevištní prkna. Takže pokud máte tu příležitost, tak si můžete zajít v pátek 18.9. v brněnském Hadivadle. Od 19.30 hrají Rozložíš paměť a já vám to moc doporučuji a pokud jste ještě nečetli ani knížku, tak se do ní určitě pusťte. No a já tímto uzavírám tipy v rámci Kulturistánu a my se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká například Toby nebo Congrats.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Thing, no a my už máme 8 hodin a 56 minut, což znamená, že první hodina našeho společného víkendového ranního on airu už je téměř u konce. Samozřejmě, ale se můžete těšit ještě na následující 3 hodiny. V rámci příští hodiny si pustíme, kromě skvělé hudby v našem playlistu, taky ukázku z mého oblíbeného podcastu Hotspot, no a taky vám v rámci Kulturistánu dám tip na jednu výstavu. Já moc doufám, že si užíváte pokud možno pomalé sobotu, že odpočíváte, a jsem samozřejmě ráda, že je vám Radio Wave doprovodem. No a nás už teď za pár minut, nebo za pár sekund, dalo by se říci, čeká zpěvačka Adéla se songem Nicole Kidman. Její vstupenky na její koncert v Praze byly vyprodány asi za 3 sekundy a mě to moc mrzí, protože jsem se na ní chtěla podívat, tak doufám, že třeba se rozhodnou jí přesunout do nějakého většího prostoru. Uvidíme, ale o tom, že má neuvěřitelný úspěch, o tom samozřejmě není vůbec pochyb.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Je 9 hodin a 6 minut a pokud jste právě teď zapli rádio nebo cokoliv, na čem rádio Wave posloucháte, tak posloucháte víkendový ranní on air s moderátorkou Klárou Novákovou. Já jsem samozřejmě moc ráda, že je vám k čemukoliv toto vysílání doprovodem k tomuto, dalo by se říci, dost podzimnímu dnu. Moc doufám, že odpočíváte nebo jste třeba někde na procházce nebo třeba jedete někam na výlet. Já osobně podzim mám moc ráda i přesto, že samozřejmě už teď docela se mi stýská po tom létě a vlastně nechápu, kam tak rychle uteklo a co jsem tak jako poslouchala od ostatních, tak mají stejný pocit, že to léto uteklo neuvěřitelně rychle, ale i tak, jak říkám, podzim mám moc ráda, hlavně když teda svítí takové to hezké podzimní slunce, takový ten podzimní větřík a prostě musím se přiznat, že podzimní outfity jsou za mě prostě úplně ty nejlepší. Každopádně, aby jsme se vrátili zpátky k tomu, co nás čeká v této hodině, kromě skvělého playlistu na vás čeká i ukázka z mého oblíbeného podcastu Hotspot, no a taky vám v rámci Kulturistánu doporučím jednu výstavu. No a nás už teď čeká novinka od Šimona Holého, která se jmenuje I'm in Love. Možná by vás to mohlo splést, nebo možná trošku, asi ne šokovat, ale mohli byste být překvapení, protože Šimona Holého asi valná většina z vás zná především jako režiséra. Pokud jste neviděli jeho nejnovější film Čeka Čeka, tak na něj určitě zajděte. Exceluje tam Jan Sina a prostě hrozně se mi to líbilo. Každopádně máme tady i Šimona Holého právě jako hudebního skladatele a talentovaného hudebníka. Před 5 lety naposled opatřil autorskou hudbou svůj film Zrcadla ve tmě a tentokrát přichází s EP Unfiltered, které doprovází nový queer seriál z produkce České televize Filtr. Kolekce 7 popových těžkotonážních hitů pracuje s celým spektrem emocí, které působí jako mladá láska od euforie po úzkost. EP otevírá něžný, ale sebevědomý track I'm in Love, který připomíná třeba alternativního R&B britského producenta Blood Orange. No a taky, pokud jste neviděli ani v seriálu Filter, tak se na něj taky rozhodně podívejte. Jsem hrozně ráda, že se tahle ta téma vyzdvihují i v této prostě produkci a rozhodně to za to stojí.
1: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.

0: Je 9 hodin a 16 minut a to byl můj oblíbený taky zpěvák Kellyn se songem Wow. No a nás už teď čeká ukázka slibovaná z podcastu Hotspot. Jeho tématem jsou offline akce pro singles v podobě speed datingu, běžických klubů nebo kvízových večerů, které nabízejí přirozenější alternativu k seznamovacím aplikacím. V mnohem se jim přitom podobají. Celý díl najdete tradičně na Vyboradia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Teď si tady pusťte ukázku. Teda poslechněte, já vám ji pustím.
1: Mě třeba hrozně překvapilo, když jsem si projížděla formulář k nějaké offline seznamovací akci a v tom formuláři bylo jako povinné políčko profil na LinkedIn nebo na Instagram. Jak se na tuhle podmínku koukáte? Je to právě něco, co je u toho potřeba kvůli té filtraci, o které jsme se teď bavili?
2: No za mě to spíš odpovídá nějakému trendu, že se online a offline propojují. Že i jako spousta nových apek, které vznikají na online seznamování, tak vlastně je tak jako hybrid. Že je tam nějaká rovina toho online seznámení a pak právě to offline, jak jste říkala, ten Tinder offline akce. A myslím, že do nějaký míry tohle to dělají ty organizátoři těch offline akcí, jo, jako potkáváme se offline, ale informace si sbíráme online, chceme vidět vaši prezenci online, chceme, pak vás propojíme online, že jo, pak vlastně ten matching třeba bude tak, že si vyměníme, já nevím, WhatsApp nebo třeba na nějaký sociální síti Instagram. A to, že to jako ty organizátoři chtějí, tak za mě je asi nějakou ambicí právě jako filtrovat ty lidi a získat do té skupiny lidi, kteří si budou nějakým způsobem podobní a kde tušej nějakou možnost toho romantického potenciálu. Je prostě jako pravdou, je to v psychologii potvrzený jako mnoha studiemi, že v seznamování funguje podobnost. Takže na to bych řekla, spousta těch organizátorů bude mířit.
1: Nějakým filtračním prostředkem může být i cena těch vstupenek. Některé se mohou vyšplhat třeba i na 800 korun, což je poměrně vysoká částka. Jací lidé vlastně automaticky vypadávají?
2: Určitě je to nějaká jako socioekonomická filtrace v tom slova smyslu, že tam budou více zastoupení lidé, kteří mají vyšší příjmy, kteří mají vyšší vzdělání, kteří i třeba budou nějakým způsobem jako extrovertnější nebo bude za ně jednodušší vystupovat jako z komfortní zóny, protože nemyslím si, že jako cena je jedinou bariérou, ono jako určitou bariérou je i že ta lokalita, kde se ta akce koná, protože když se bavíme o organizovaných seznamovacích akcích, bavíme se hlavně o velkých městech a zároveň je to jako náročný na nějakou takovouhle akci sám nebo sama jít, protože nikoho tam neznám, budou tam zřejmě takové situace, ve kterých se nebudu cítit úplně OK, jdu trošku jako z kůží na trh, do nějaký míry to je i stigmatizovaný, takže není to jednoduchý.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

A v 9 hodin a 30 minut se společně podíváme do sekce Wave News na našem webu. Americké město Malibu vyhlásilo místní stav nouze a příkazy k evakuaci 31 domů. Může za to obrovská a stále se rozšiřující propadlina, která se otevřela na příjezdové cestě k jednomu z domů. Dům se nachází v jedné z nejexkluzivnějších přímořských čtvrtí Malibu a podle časopisu Los Angeles Magazine se propadlina otevřela na příjezdové cestě hollywoodského herce Nicolase Cage. Ten má za sebou úspěchy jako ocenění Oscar a Zlatý globus za roli ve filmu Leaving Las Vegas z roku 1995. Podle časopisu místní věděli, že je pobřeží stále více zranitelné. V posledních letech byly podél ulice Sea Level Drive umístěny velké pytle s pískem. Obyvatelé sledovali, jak stoupající voda neustále narušuje pobřeží. Po pondělním ohlášení výskytu propadliny si místní mysleli, že se rychle opraví. Propast se ale do následujícího dne znovu rozšířila. Zřícení došlo po silných deštích a neobvykle vysokých vlnách podél pobřeží Jižní Kalifornie, které způsobily pozůstatky hurikánu Marie. 7 domů úřady označily za nebezpečné a zakázaly do nich vstup. Dalších 24 domů mělo být stejným způsobem uzavřených kvůli tomu, že k nim není možný bezpečný příklad.

0: V 9 hodin a 40 minut tady máme slibovaný Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím výstavu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ta výstava se koná v pražském Signal Space, koná se do 13.9., to znamená do zítra, od 10 hodin do 19 hodin a jmenuje se Echoes of Tomorrow. Tvůrci Signal Festivalu přinášejí nový prostor. Výstava Echoes of Tomorrow nabízí pohled do světu na rozhraní dneška a budoucnosti. Historicky první výstava Signal Space představuje 10 renomovaných umělců z celého světa. Jejichž díla prostřednictvím nejnovějších technologií umožňují nahlédnout do vizí budoucnosti. Vstupenky se kupují na konkrétní čas v intervalech půl hodiny. No a součástí každé vstupenky na Echoes of Tomorrow je také vstupenka na novou výstavu Dream On, Where It All Began. Dream On je návratem na začátek příběhu, který proměnil pražské ulice ve světelnou galerii. Těšit se můžete na 6 nejoblíbenějších videomappingů, které se v minulosti promítaly na ikonickou baziliku svaté Ludmily. Tak pokud dnes hledáte nějaký program, jste zrovna v Praze, tak si určitě můžete zajít na výstavu do Signal Spaceu Echoes of Tomorrow dneska a ještě zítra od 10 do 19. Myslím si, že dnes je na to přesně ideální počasí, takže rozhodně tento tip si můžete někam uložit a třeba tam zrovna i zajít. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Toby a jmenuje se Pulse.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Novinka na Rádiu Wave.

0: 9 hodin a téměř 52 minut značí to, že i druhá hodina víkendového ranního on airu na rádiu Wave je za námi. To znamená, že polovina je za námi, ale polovina je naštěstí ještě před námi. Abyste věděli, na co se můžete těšit v následující hodině, tak v rámci Kulturistánu vám doporučím letní kino, na které pokud nemáte tolik, pokud nejste tolik zimomřiví, jako například já, tak si ještě můžete zajít. No a taky si pustíme ukázku, nebo teda přesně řečeno teaser z nové chystané série Stělesnění, která vychází už zítra. Takže rozhodně se na co těšit. Nás už teď čeká Cosmos Midnight, Robin nebo Chief Bromden.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
3: na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Krásné dobré ráno, nebo už možná spíše dopoledne, je 10 hodin a 8 minut a vy právě posloucháte víkendový on air na rádiu Wave společně s moderátorkou Klárou Novákovou, která vás jim provází. O 2 hodiny jste sice přišli, pokud jste neposlouchali předešlé 2 hodiny, ale samozřejmě já jsem tady pro vás a jsem moc ráda, že jste si toto vysílání naladili a že je vám doprovodem snad k nějakému odpočinku, nějakému výletu, cestě autem, prostě a jednoduše k čemukoliv, i k práci, což samozřejmě je mi líto, že musíte pracovat o víkendu, ale doufám, že aspoň posloucháte skvělý hudební playlist tady u nás na rádiu Wave. Abyste věděli, na co se můžete těšit v této hodině, kromě samozřejmě teda skvělého hudebního playlistu, tak v rámci Kulturistánu vám doporučím letní kino, které se chystá, pokud nejste zimobřiví jako já, tak si tam rozhodně můžete zajít. No a si, taky si pustíme teaser z chystané série Stělesnění od Adély Šponrové, takže rozhodně se na co těšit. No a já jsem ráda, že toho všeho můžu být součástí a můžu vám to poskytnout.

0: Máme 10 hodin a 18 minut. Na rádiu Wave odstartuje už zítra série Stělesnění. Šestidílná audiosérie novinářky Adély Šponerové se věnuje zdraví, disciplíně a výkonu, ale taky úzkostem, poruchám příjmu potravy nebo nenávisti k vlastnímu tělu. Jak dnes sociální sítě mění vztah mladých lidí k vlastnímu tělu? Kdy se zdravý životní styl stává posedlostí? A proč máme pocit, že bychom se měli neustále zlepšovat? Poslechněte si teaser série.
1: Stělesnění. Zdraví a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na rádiu Wave.
2: Jsou mladí a chtějí být co nejlepší. Maximálně disciplinovaní, výkonní a dokonalí. Ideálně navždy. Série Stělesnění odkrývám odvrácenou stránku populárních trendů ze sítí, jako jsou longevity, sebeoptimalizace nebo Pilates Girls a Gym Bros.
3: Když jsem zhubnul, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr.
4: Já jsem začala chodit 8x týdně a byly to dvoufázové tréninky. Já jsem jedla jenom čistě, že jsem měla i ortorexy, sacharidy, cukry, to všechno pro mě byly různý strašáci.
2: Uslyšíte influencery a influencerky, kteří na konkrétních trendech a estetikách postavili část své kariéry, ale i lidi, kterým při sledování ideálů ze sociálních sítí vůbec není dobře.
5: Myslím si, že jim nepředám jako nic špatného a oni občas se třeba ozve někdo, že jako no, ty tady radíš, ale sypeš. Ta rada je úplně stejná, jako ať už člověk bere nebo nebere anabolika, ta rada je stejná.
6: Já jsem influencer a tohle to je moje práce a já mám spoustu času na to si vařit. Mám finance na to, abych si kupovala zdravý jídla, abych chodila do fitka každý den a trávila tam klidně 2 hodiny.
2: Jak rozeznat, co je ještě zdravá motivace? Kdy se zdánlivě zdravý životní styl stává nebezpečnou posedlostí? Poslouchejte v sérii Stělesnění od 13. září na rádiu Wave.
1: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: No a v 10 hodin a 30 minut se společně podíváme zase do sekce Wave News na našem webu a teď tady mám něco pro ty, kteří třeba někdy zažili náročný rozchod, po kterém chtěli randit už jen s někým, kdo je úplným protikladem vašeho bývalého partnera. Pokud jste tento instinkt následovali, stali jste se součástí trendu v randění, pro který se vžil termín 180 dating. Tento trend povzbuzuje svobodné lidi, aby po rozchodu randili s někým, kdo neodpovídá jejich obvyklým preferencím. Místo toho, abyste si hledali někoho podobného, zkusíte naprostý opak. Může se to týkat hlavně osobnosti, vzhledu, věku nebo dalších aspektů. A podle odborníků to řadě lidí přináší nové možnosti. Na papíře víte, jaký je váš typ a znáte druh člověka, který splňuje všechna vaše kritéria, uvedla pro časopis Vice Julie Nguyen, poradkyně v oblasti randění v aplikaci Hilly Dating App. Ale když se vydáte za někým, kdo je zcela odlišný, kdo je úplným protikladem toho, co obvykle znáte, může to do vašeho života přinést nové možnosti a přivést vás k něčemu, co jste možná předtím ani nezvažovali. V mnoha případech se termín 180 dating vztahuje k situaci, kdy se člověk zaměří na někoho mladšího, než je jeho obvyklá věková skupina. Například žena, která právě ukončila vztah se starším mužem, se může rozhodnout udělat otočku o 180 stupňů a začít se zajímat o muže mladší, než je ona sama. Podle psychologů může být 180 dating, stejně jako většina trendů v randění, prospěšný i škodlivý. Záleží hlavně na úmyslu, který za ním stojí. Pokud vás zajímá více informací nebo více zpráv ze světa nebo z domova, určitě se podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká například Laser King nebo IMDDB. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: No a v 10 hodin a 42 minut tady máme Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím letní kino.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Jak jsem říkala, pokud vám nevadí zima, protože samozřejmě, že večery jsou už nyní poměrně chladné, tak mám pro vás tip na letní kino, které se koná v úterý 15.9. v Praze, v Pragovka Galerii. Od 19.30 tam hrají posledního Vikinga. Humorný, zajímavý a podvratný příběh o vlastním já s Matsem Mikkelsenem v hlavní roli a v režii Andrese Thomase Jensena. Po 15-letém trestu za loupež je Anker propuštěn z vězení. Peníze za loupeže zakopal Ankerův brat Manfred. Jen on ví, kde jsou. Bohužel se u Manfreda mezi tím objevily psychické problémy, kvůli kterým na všechno zapomněl. Bratři se společně vydávají na neočekávanou cestu, aby peníze našli a zjistili, kdo vlastně jsou. Pokud máte taky rádi herce Matse Mikkelsena, tak si myslím, že určitě byste si měli zajít na posledního Vikinga, no a ještě vlastně využít poslední příležitosti na letní kino tento rok. Takže Praha, Pragovka Galerie, 19.30, poslední Viking. No a já tímto uzavírám Kulturistán, tip na letní kino, a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Kayflay a jmenuje se Ends.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na rádiu Wave.

0: did it for the street. People here love bad and good. Máme 10 hodin a 53 minut, ano, je tomu tak, i třetí hodina víkendového on-airu na rádiu Wave už je za námi, no a před námi už je jenom jedna společná hodina, v rámci které si pustíme nejenom skvělé tracky v našem playlistu, ale taky si pustíme ukázku záznamu z živé debaty na akci Riviera, no a v rámci Kulturistánu vám doporučím koncert, na který se můžete těšit. Já moc doufám, že si užíváte pomalé soboty, že odpočíváte, že děláte něco, co vás baví, že třeba koukáte na nějaký film nebo na nějaký seriál. Myslím si, že teď, kdy máme za sebou vlastně léto a ten pracovní režim je zase trošku rychlejší, tak si rozhodně ten víkend nechávejte na odpočinek. No a jsem samozřejmě ráda, že k tomu odpočinku si pouštíte i vysílání Rádia Wave.
1: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice i Mediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je 11 hodin a 8 minut, máme tady čtvrtou hodinu ranního víkendového on airu na rádiu Wave a já vám přeju teď už vlastně krásné dopoledne s moderátorkou Klárou Novákovou. Tak, abyste věděli, na co se v této hodině můžete těšit, tak kromě skvělé hudby v našem playlistu, jako například KGB od Adély, se můžete těšit i na ukázku záznamu z živé debaty na Riviéře. No a v rámci Kulturistánu si doporučíme i nějaký koncert, na který si můžete zajít. No a máme tady samozřejmě i novinky na rádiu Wave a jednu z nich má na starosti Tara Lily a jmenuje se Break the Motion.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Serus, já jsem Cringe Print Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.
1: Trestám vás podle ovoce vašich skutků.

0: No a v 11 hodin a 18 minut nás čeká ukázka, jak jsem slibovala, záznamu z živé debaty v rámci projektu Riviera. Ten v srpnu přinesl trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. Kromě hudebního a výtvarného programu se tu konaly také tři besedy, z nichž druhou vám teď přinášíme. Konflikty můžou být generační, třídní nebo estetické a jsou základní ingrediencí popkultury. Kde leží hranice mezi opravdovým vymezením a marketingovým divadlem? V druhé debatě letní Riviery s Terezou Havlínkovou řešili hudební publicista Pavel Turek, střihačka Sabina Mladenová a Dominik Málek z podcastu Excalibur. Celou debatu najdete tradičně na webu Rádia Wave v sekci On Air.
1: Tahle mentalita je třeba u některých těch holek právě v tom bacheloru, protože oni chtějí jako vyhrát, jim nejde jako o to najít tu lásku, jim jde o to vyhrát. Takže já jsem si odnesla vlastně z těch reality show nebo zbudování těch postav, že ten konflikt většinou vzniká jenom z toho, že člověk chce vyhrát nebo soutěží s někým. A to jsou ty jeho motivace jako k tomu, aby vytvořil vůbec konflikt a zbavil se soupeře.
2: A ještě možná, kdyby si teda řekla, jak ty do toho zasahuješ v té střížně, protože to je tvoje práce.
1: Záleží. Někdy se snažím třeba ten konflikt potlačit, protože se to nehodí. Takže se spousta věcí vystříhne a už to nikdy neuvidí nikdo. A nebo naopak třeba hledám někdy i výpovědi, které jsou i z jiných dnů, i v jiným, řečený i v jiném kontextu. Ale když se to pak dá dohromady, jo, jako stalo se to. Jako ono reálně v čase se to stalo, ten člověk to řekl, akorát reagoval na něco jiného.

0: v 11 hodin a 30 minut se naposledy v rámci tohoto víkendového ranního vysílání podíváme do sekce Wave News na našem webu. Soutěž v kopání hrobu na maďarském hřbitově s odměnou 200 000 maďarských forintů, tedy zhruba 13 330 korun, může znít jako bizarní novinka. Na start se ale dostavilo 38 závodníků, kteří se chopili krumpáčů a lopat. Jak uvádí agentura AP, Maďarská asociace správců a provozovatelů hřbitovů, pořádá soutěž s cílem představit hrobařské řemeslo, jeho dovednosti a zároveň pomoci se třást tabu spojená se smrtí. Také upozorňuje na práci, která se jen zřídka dočká většího veřejného uznání. Suchá a letním vedrem vyprahlá půda na veřejném hřbitově v severním Maďarsku se ukázala jako důstojný soupeř pro 19 dvoučlenných týmů. Soutěžící se utkali o titul nejrychleji vykopaného a nejstylovějšího hrobu. Hlavní je tu rychlost, ne krása, řekl podle serveru US News Robert Naď, který zvítězil společně se svým týmovým kolegou Lászlóem Kisem. Vítězný tým dokončil hrob za 1 hodinu a 21 minut. Soutěžící kopali podle pravidel hroby o hloubce 1,6 metru, délce 2 metry a šířce 0,8 metru. Letošní ročník byl už 9. v řadě. Neobvyklá soutěž zaujala také americká mainstreamová média. Kopání hrobu obvykle nebývá diváckým sportem, profesionální soutěž v severním Maďarsku ale letos upoutala pozornost i za hranicemi země, píše web Daily News Hungary. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už pokračujeme v našem playlistu, posloucháte víkendový on air na rádiu Wave, dnes s Klárou Novákovou.
1: V i-vysílání České televize.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.

0: To byly Venir a Colorblind, no a my si teď dáme poslední Kulturistán v rámci tohoto on-airu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Příští pátek 18.9. se můžete těšit na koncert v pražské Cargo Gallery, který začíná ve 21 hodin a je to v rámci projektu Future Blood, tentokrát už Volume 6, kde vystoupí Tokyo Drift, Beata a taky Mess. Tokyo Drift ve své hudbě spojuje upřímnost a intimitu s rapovými klišé a elektroakustickými beaty. Na debutovém albu Scorpio Season zachytila pocity samoty a měst stereotypu. Zatímco na nejnovějším projektu Konečně Real se vrací k písničkářství a zkoumá hranice upřímnosti. Beata se od dětství věnuje hře na příčnou flétnu, recitaci a psaní vlastních textů. Svou experimentální melancholickou hudbou se snaží překvapit a nechává posluchače nahlédnout do své hlavy. No a Mess je slovenská zpěvačka, která se proslavila svým emotivním stylem a charakteristickým hlasem. Je známá kombinací prvků popu a R&B, což její hudbě dodává moderní a jedinečný charakter. Všechny znáte z playlistu Rádia Wave. Aktuálně vyšel rozhovor s Mess. A to je tedy, co se týče mých tipů na kulturu, Kulturistán obecně všechno. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká například Rosalía nebo Jessie Ware.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: pas réel, bébé. Laisse te dire que mal, bébé. Tu caras ton mida, bébé. Si te vuelves pas besar, bébé.
1: A ver si sirven de algo.
0: Cierra la pampara, nada te puede parar. Cierra la pampara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo. De la tijera y ya, coge la y córtala. Y ya, coge la y córtala. Y ya, coge la y córtala.
2: No, máme 11 hodin a 48 minut, což taky znamená konec ranního víkendového on airu na rádiu Wave. Já jsem moc ráda, že jste poslouchali do konce hodiny. Nám zahraje ještě Perfume Genius, February nebo Young. Tak, no a od 14 hodin už se můžete těšit na odpolední víkendový on air s mým kolegou Vojtou Záhorou. Moc doufám, že si užijete ještě zbytek soboty, já se chystám na kolo, takže už se hodně těším. No a zítra se zase uslyšíme spolu v rámci odpoledního víkendového on airu. Mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Klára Nováková.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
8: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

těla našel jen otázky. Smyslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky.

0: podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
2: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Filipem Černým
3: a Martinem Šolcem.
2: Hezký večer, zdravíme vás u posledního mimosezónního speciálu, respektive možná předposledního.
3: Jako nevíme, co se bude dít za 14 dní, něco určitě teda, ale nevíme, jestli se to bude týkat Startéru. To, co se bude týkat hitparády neobjevených úplně nejvíc, je začátek října, protože to je takový jako standardní čas na to, abyste zbystřili a opravdu už se jako dobře rozmysleli, jestli náhodou ještě nestřežíte v šuplících nějaké ty tracky, protože je budeme velmi brzy potřebovat.
2: Tracky nám můžete jako každý rok posílat na starter@rozhlas.cz. No já musím říct, že už jsem otevřel ten inbox a je tam těch tracků neuvěřitelný množství. Čekalo tam na mě zhruba 320 e-mailů, kterýma se postupně prokousávám. Filipa to čeká za chvíli. No a musím říct, že už tam je jeden, dva tracky minimálně, který mě teda hodně baví. Takže myslím, že se máte na co těšit v tom nadcházejícím ročníku.
3: Ty určitě myslíš ten odkaz na streamovací platformy, který odkazuje na Linkin Park a Somewhere I Belong, to byla písnička?
2: Bylo to víc písniček od Linkin Park, ano, Starter má evidentně velkého fanouška kapely Linkin Park, ale posílejte nám víc ty začínající jména, budeme za to radši.
3: To by možná bylo lepší, taky by bylo super, kdybyste nás sledovali na našem Instagramu starter_radiowave, kde se budete dozvídat novinky o chystaném ročníku. Taky tam určitě přibude nějaká videopozvánka na to, aby jsme vás zaktivizovali, protože sice těch tracků, jak zmiňoval Martin, už tam je docela dost v té schránce, ale on jich vlastně nikdy není dost a my máme rádi, když je z čeho vybírat. Stejně tak budeme ještě nějakým způsobem konzultovat naší porotu, takže stále platí, že kdybyste měli nějaké významné tipy na to, kdo byste chtěl, aby hodnotil vaši píseň, tak nám to klidně můžete psát, ty podněty.
2: Když pošlete track do Startéru, tak a projdete tady tu naší hitparádou, tak pak můžete vyhrát spoustu skvělých věcí, kromě peněz na video single, tak je to hlavně hraní na všemožných letních festivalech, kterých je tam čím dál tím víc a opravdu to stojí za to. My kromě Startéru děláme ještě jednu soutěž, jmenuje se Checking. Je to spíš takový exportní projekt a naším velkým snem s Filipem vždycky bylo, aby nějaká kapela, která prošla právě Startérem, potom vyhrála třeba Checking.
3: Ten sen zněl jako ve své celistvosti tak, že výherní projekt Startéru se potom ideálně stane i výherním projektem Checkingu. Nikdy jsme tomu neměli blíž jako s dnešními hosty, protože s námi tu jsou plzeňští Aida Young, který si představíme už za malou chviličku. Možná ještě předtím bychom si mohli říct, jak vlastně by měl vypadat ten váš e-mail předtím, než pošlete tu písničku, protože ideálně ty Linkin Park možná nepředstavují ten snový scénář. Jak to je, Martine?
2: Když nám pošlete jedno slovo, jako nám třeba poslali Aida de Young, respektive jeden odkaz na YouTube, jestli si to dobře pamatuju, tak nevadí, my si vás najdeme, vrátí se vám automatická odpověď od nás, kde uvidíte, co všechno od vás potřebujeme, ale pokud si tohle chcete ušetřit, tak nám určitě pošlete ten track, ideálně i ke stažení, pošlete nám nějaký krátký bio a hlavně i nějakou vaši fotku.
3: Dneska to bude, věřím, taková masterclass pro kohokoliv, kdo se bude snažit soutěžit v příštích měsících, letech, protože z málo koho máme takovou radost, jako je právě kapela, která zavítala dneska za námi do studia, takže máme tu Iris Hobson Mazur, ahoj.
4: Ahoj.
3: A taky Máru Kolihu z Aida de Young. Čau.
5: Ahoj.
2: Ahoj, vy jste se tam ošívali u toho úvodu v židlích, protože jste si vzpomněli na ten e-mail. Marko, ten si posílal ty, jestli dobře. Je to tak. A vidíte, kam to jde, jak dotáhli.
3: Z těchto random e-mailů právě často vznikají ty nejhezčí věci. My jsme vás tu, když jsem se koukal do historie, naposledy měli na rozhovoru v červenci 2024. To si pamatuju moc dobře, protože mě cestou do studia pokálel holub. A taky si to pamatuješ?
4: Jo.
3: No, tak to už mě mrzí trošku víc, jako, ale zaznělo tehdy, že Mára moc rád vaří, že je taky trochu control freak a Iris tady nadšeně vyprávěla, že díky koncertu na různých místech, kam jste se dostali, potkáváte hromadu fajn lidí a že to potom tak postupně, jak řekla, snowballuje. Jo. A teďka teda střih do podzimu 2026, léto je za námi. Jak se vám daří? Co všechno se změnilo?
4: Daří se nám dobře, bych řekl.
5: Teďka toho máme hodně, protože vlastně připravujeme vydání našeho druhého alba. Takže se snažíme to všechno nějak balancovat. Já vlastně zároveň budu mít státnice příští týden, takže a zároveň řešíme nějaký tours do budoucna, který jsou spojený i s tím albem, takže je to trošku hektický, ale máme se dobře po létu. Dali jsme si trošku míň koncertů, ale ty, které jsme měli, byly skvělý.
2: Tak o to víc si vážíme, že jste za náma dneska dorazili. Já teda za nás i za posluchače Rádia Wave hrozně moc držíme palce v rámci státnic. No a držíme vám teda obrovský, obrovský palce i v rámci toho tour, který vás čeká. Vlastně jako mně to přijde úplně neuvěřitelný. Vždycky, když vy oznámíte nějaký vaše nový koncerty, jezdíte po celé Evropě a teď vás čeká dokonce i Anglie. Je tam Londýn, Bristol, Sheffield, Manchester a ještě daleko víc měst. Jak se vám tohle povedlo zabukovat? A Maro, já už se koukám na tebe, protože vím, že bukuješ Ida de Young. Spoustu mladých kapel za náma chodí a ptá se, my potřebujeme nějakýho bookera, kdo nám může pomoct, co nám poradíte? A pak já říkám, vždycky, no koukejte na Ida de Young, dělej si to sami a koukejte, kolik mají koncertů. Hmm. Tak zvládáš to ještě pořád?
4: Ještě furt nějak jo, ještě mě to furt trošku baví. Teda, no furt mě to dost baví, ale furt je to nějak vlastně v pohodě. Je to jako, je to docela náročný, poslední dobu jsem s tím měl už jako občas takovej trošku, jsem z toho byl taky trošku vyhořelej. Ještě jakoby, jak teď vydáváme to album, tak toho bylo fakt hodně. Ale vlastně to furt stojí za to, když potom jakoby jedeme na ty koncerty, tak je to prostě super. Takže tam se pak vrátí.
2: Já musím uznat, že vy jste jedna z nejlepších koncertních kapel, ale možná si pojďme připomenout nějaký naše jako to první setkání s váma, i když bylo to i možná pár měsíců předtím, než právě přišel tenhle úžasný track do inboxu, ten track, který přišel jedním odkazem na YouTube a my jsme debatovali, tak nasadíme tuhle kapelu, když nám to poslali jenom takhle, nebo nenasadíme, a pak jsme zjistili, jak neuvěřitelný je to banger.
3: Dneska playlistově půjdeme víceméně chronologicky, takže opravdu začínáme u té soutěžní skladby a potom se budeme dál vydávat v diskografii Ida de Young až třeba k aktuálnímu singlu. Tady ale nejdřív skladba Mr. Pie, která vám zajistila to místo ve finále startéru 2023-2024 a od té doby se dělo spoustu věcí a o tom, co přesně se dělo, se budeme bavit v dalším vstupu.
2: Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: Posloucháte Starter hitparádu neobjevených na Radio Wave. S náma ve studiu asi nejpracovitější kapela na české scéně Ida de Young. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
2: Váš albový debut, protože my jsme se teďka jako podívali tady tou skladbou samozřejmě trošku dál do historie, když jste se přihlašovali do Startéru, když bylo debutový EPčko. Od té doby se stalo spoustu věcí, ale asi nejvýznamnější věc, která se stala, je, že s tím albovým debutem jste se sbírali víceméně každou cenu, která u nás existuje. Mě zajímá, jestli
0: Anděl
2: to...
0: Apollo nominace na vinylu, neuvěřitelný.
2: A ještě rok předtím samozřejmě jako proměněná nominace na vinylu na objev roku, takže bylo toho hodně. A určitě se vás spoustu lidí ptalo na to, jakým způsobem vás to ovlivnilo a tak. Ale co to udělalo v rámci toho jako interního kapelního fungování? Protože mě u vás vždycky přišlo nejzásadnější, že kdykoliv vás vidím, ať už je to v nějakém settingu jako na pódiích, nebo když se s váma někdy mám to štěstí setkat třeba ve zkušebně, když jsme točili nějaký doprovodný materiály k checkingu, tak z vás prostě strašně sála ta jako hluboká láska k té hudbě a taky k tomu společnému hraní, že prostě víte o tom, že ta společná chemie tam je. Tak co udělalo s tímto uznání? Protože jestli to třeba nějak jako nabustovalo ten drive nebo motivaci do toho šlapat dál, anebo jestli to v něčem i trošku vytvořilo nějaký tlak a mělo to nějaký negativní důsledky. A teď čistě myslím v tom osobním interním kapelním fungování.
1: Mně přijde, že vlastně asi vůbec přijde, že to, že ne, jako ne, že bychom to jakoby nevnímali, ty ceny, jako že jsme za ně určitě rádi, ale ani jsme o tom jakoby neměli nějaký sálo dlouhý debaty, prostě jsem řekl, ok, to se stalo, je to fajn, ale, a taky vlastně obě ty ceny tohle ten rok vlastně přišly v čas, kdy jsme jako byli hodně deep v dělání našeho nového alba, takže jsme jako byli zaměřený na to a tohle to bylo tak nějak, ne jako navíc, ale vlastně nějaká jakoby vnější věc, kterou jsme ani za stolik jakoby nevnímali.
0: To zní jako hodně zdravý přístup k hudebním cenám a jako moc vám k němu gratuluju. My vždycky, když jsme se bavili o tom, co by vám jako kapele nejvíc pomohlo teďka v tenhle moment, tak vždycky ta jedna odpověď byla let them cook, prostě nechte je bejt a bude to úplně nejlepší. A jenom chci podepsat to, co předtím říkal Filip, že jsem z vás vždycky měl přesně tenhle ten pocit, že úplně nejlíp fungujete, když jste právě spolu, hrajete dohromady a je to právě vidět i na těch živácích. Jak to vnímáte vy po těch letech toho fungování té kapely? Mění se vám tahle ta chemie mezi váma? Musíte se teďka jako nutit do nějakého společného hraní, anebo je tam ten drive i v rámci skládání vlastně pořád stejný, i když třeba posloucháte všichni různý projekty?
3: Myslím, že to je v něčem stejný, ale samozřejmě se to furt jako mění v tom, co třeba posloucháme, nebo když máme třeba nějaký společný vlastně interpret, který třeba posloucháme spolu, nebo hrajeme nějaký covery, jakoby přesto máme docela jakoby radost. Teďka jsme hráli cover často na television, který máme všichni rádi a i na broadcast. A tohle mi přijde jako skvělý moment se tyhle věci vlastně jakoby učit spolu a potom je hrát na koncertech a často to zahrajeme úplně špatně. Ale vlastně je to takové uvolnění, že nehrajeme furt to samý a furt to vlastně střídat. A myslím si, že fakt prostě mám největší radost, když hrajeme spolu a jedeme někam a cítíme, že to jde někam do nových míst a to je za mě skvělý. No.
2: Ty nový místa, který popisuješ, často můžou být ovlivněný právě i tím, co posloucháte mezi sebou, co si třeba ukazujete a i z takových skladeb bude tvořený dnešní playlist. Tak co nás teďka čeká? Proč jste vybrali právě newyorskou kapelu Blond Redhead?
3: To vybral Pája, který tady není.
2: Zdravíme ho.
3: Já zdravím Páju, který to určitě poslouchám. A my vlastně, já jsem tuhle písničku neslyšela, takže to bude nový i pro mě. Amára, nevím, jestli to...
1: Já jsem ji někdy slyšel, ale ještě jsem moc ji nepamatuju.
2: No tak první dojmy, na ty se těšíme od vás, až dohraje skladba, která se jmenuje, Martine?
0: Jmenuje se Hate It Because of Great Quality. Posloucháte Starter na Radio Wave a tahle písnička má jenom 4 minuty 40, takže do ní možná vlezem.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. Dohrává nám kapela Blond Redhead, kterou vybírali Ida de Young do dnešního plejáku. A mně se hrozně líbí, že ji nevybrala ani Iris, ani Mara, ale vybral ji Pavel od vás. Tak jenom já chci ocenit tu obrovskou důvěru, protože jak jsem pochopil, tak ani jeden z vás tu písničku 100% neslyšel předtím, než jsme si ji dneska zahráli. A možná mě zajímají vaše první dojmy v tom případě. Vybral to dobře?
1: Vybral to skvěle, ale tak my víme, že Paja má dobrý vkus v hudbě, to jsme se nebáli, že to bude nějaká cheesy písnička.
2: Ta důvěra v něj zrovna v tohoto člověka asi musí fungovat jako velmi pevně, protože to je hlavní producent, řekněme, všech těch skladeb, který vytváříte. A abych se v té souvislosti vrátil teďka k tomu vašemu vaření, když jsme u toho byli v tom předchozím vstupu, protože říkáte, chystáme novou desku, ale zároveň už za chvíli vyrážíte na tu UK tour. Častokrát dělání alba a psaní nových věcí znamená právě třeba pauzu od koncertování. Ve vašem případě to musí znamenat, že už je všechno hotovo a odezdáno. A teďka vyrážíte, takže k vašemu pilotnímu singlu, k té desce se budeme dostávat, ale znamená to, že se to tentokrát oproti třeba té předchozí stalo velmi rychle a byli jste schopni mezi těma pauzama, kterých upřímně nebylo tolik od toho koncertování, stihli udělat celý album?
3: Jo, jakože stalo se to nějak hodně rychle, no, jakože celý vlastně nápad s tím albem bylo to, že na rozdíl od toho minulého alba prostě půjdeme do studia bez jakýchkoliv demíček a prostě to uděláme tam nějakým způsobem.
1: Vlastně u Lukáše Poláka v kasárnách.
0: Jo. A zdravíme Lukáše, tam jste navařili.
1: Přesně. A vlastně jsme Lukáše poznali jakoby přes hraní a potom nám začal jakoby i zvučit koncerty, když má čas teda. A vlastně ten, myslím si, že ten jakoby vztah, který jsme navázali a i vlastně Pája a Lukáš, tak vlastně nám přišlo, že by bylo skvělý tohle zkusit jakoby vlastně dát i do toho alba a chodit vlastně pravidelně k Lukášovi a nemít jakoby jeden týden, kde to půjdeme všechno nahrát, ale víc to jakoby rozkouskovat, protože přesně takhle jakoby časově to bylo i lepší. A vlastně i skládat ty věci jakoby v tom studiu a ne jenom mít jako připravený písničky, které jsme už hráli, ale fakt to skládat jakoby přes to nahrávání a mít věci, které třeba ani nejdou vlastně zahrát živě, ale budou takhle na tom albu a třeba to budeme hrát úplně jinak vlastně.
3: Nějaký ty písničky vznikly přímo ve studiu, třeba jedna nebo dvě, potom nějaký byly jakoby složený už třeba ještě před vydání toho prvního alba a pak nějaký jako byly složený vlastně třeba měsíc, dva před tím nahráváním, který jsme třeba složili s Pájou jako v nějakém rychlém sledu.
2: No to jsem se právě chtěl zeptat, jak to vypadá v praxi, jo? To znamená to, že má mít nahrávat part a ten se ještě teprve cizeluje mezi ostatníma kapelníma členama, protože ještě třeba jako ho nikdo neukázal, teď jsem s ním přišel a najednou dostává nějaký feedbacky, třeba takhle?
3: Jo, jakože bylo to asi hodně tak, že jakože u většiny těch písniček jsme měli prostě nějakou jakoby strukturu, jak to vlastně bude, ale potom nějaký ty další party do toho, tak vlastně byly prostě tak, jakože někdo prostě přišel do studia a zkoušel prostě to jakoby v ten den, bez toho, aniž by to vlastně slyšel předtím třeba tu písničku.
0: To chce hrozně moc odvahy tohle a já jsem na celý to album strašně zvědavej, protože i vzhledem k tomu, že je to pro vás premiéra takovýhle formy skládání, my než ještě pokecáme o těch vašich zahraničních ambicích, o tom, co vás čeká po Evropě a o tom, jak to vlastně všechno zvládáte při tom tourování, tak bych chtěl pustit první single právě z téhle desky a je to Dragonhead, tak si to pojďme dát a pak o tom pokecáme. Posloucháte Starter.
4: Starter. Wave.cz/Starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Aida Young a jejich Dragonhead, aktuální single, který vyšel teprve pár dní nazpět. Je to pilotní věc z toho připravovaného druhého alba, o kterém se tady bavíme právě s Iris a s Márou. Neřekli jsme ještě název toho alba, to bude Seeing in Rivers.
1: Ano.
2: Je to tak.
0: Co zatím vidíte?
1: Já vždycky se snažím najít nějaký jako obrazy, které jakoby přes to album jdou, nebo přes hlavně ty lyrics. Vlastně to minulý album, to bylo vlastně slunce a v tomto albu mně přišlo, že bylo hodně vlastně očí a koukání a vidění a myslím si, že to i tím, že jsem se učila jakoby na státnice a mě četla jsem hodně o vizuální kultuře.
0: Já myslel, že jsi chtěla vracet čas do domu, že jsi nemusela učit na státnice.
1: Ale právě to trošku i nějaká asi nostalgie nebo koukání se jakoby dozadu nebo pospátku. No,
0: to je ale paradoxní, protože v něčem tenhle single znamená úplně nový začátek pro vaší kapelu, nejen v tom, že otevírá jako nový albový cyklus, ale taky vlastně měníte label, protože Korobuška Records, jak bylo před pár dny oznámeno na jejich sociálních sítích, vlastně jako ukončuje činnost, co se týká toho, tý značky, ale ten hlavní aktér bude nějakým způsobem pokračovat, to klidně, jestli máte víc informací, tak nás to zajímá, ale nově jste se ustájili u Day After Records, tak co to pro vás znamená teďka v rámci změn a třeba i jako nové workflow?
2: Přemýšlím. Asi jsme to hlavně jakoby mega rádi, protože Day After jsou strašně fajn. Jsou to strašně fajn lidi a zároveň jsou z Plzně, takže to je takový jakoby dobrý spojení.
0: Ale vy už moc v Plzně nebýváte.
2: To nebýváme, ale je to vlastně, přišlo nám to vlastně i takový fajn, jako tak nějak trošku symbolický, že jsme z Plzně, to vydáme.
3: Návrat ke kořenům.
2: Přesně tak. A jakoby celý to vlastně to vydání bylo jakoby strašně, strašně fajn, že mi přišlo, že to vlastně bylo v něčem úplně bez problému a dobře vykomunikovaný, takže to jsme jakoby mega rádi.
3: To zní skvěle a gratuluju takhle k novýmu domovu. Iris, ty jsi předtím mluvila o těch obrazech a mě by vlastně zajímalo, já tvoje texty vždycky vnímám, že jsou jako velmi právě sugestivní a velmi obrazotvorný z toho, co stihnu pochytit. Co bys možná doporučila nějakým začínajícím interpretům, kapelám nebo songwriterům hlavně, který mají i třeba nějaký tvůrčí blok, co třeba tobě pomáhá, protože věřím, že zákonitě to muselo někdy přijít, že ti nešlo skládat, tak podělíš se s náma o nějaký tip pro startéří kapely, jak na to můžou pracovat?
1: Jasně, no myslím si, že často vlastně pro mě poslouchat hudbu mě ani tolik jako nepomáhá, že fakt jako číst a koukat se na filmy a jakoby chodit ven a jakoby chodit někam a dělat věci a ne jenom se vlastně se nějak trápit s tím, že ti to nejde a jakoby hodně písniček pro mě přišlo fakt z nějakých jako podcastů nebo příběhů nebo nějaká prostě jeden jako obraz něčeho, nějaký příběh, který mi někdo říkal a fakt jakoby psát o věcech, které tě fakt zajímají a fakt se jakoby ponořit potom třeba do nějaký jako pro mě i super nějaký jakoby research, že když slyším o nějakou jednu skvělou mytologii nebo něco, prostě se do toho ponořit a potom jakoby přirozeně z toho plynou jakoby další obrazy a další nápady a hlavně psát hodně a vlastně se prostě nebát to dostat na papír a ne se jako blokovat nad tím, že jedna ta písnička nejde, ale snažit se jakoby prostě a taky se nahrávat, že hodně se jakoby pustím ten track a freestylu nějak nad tím a potom občas tam chytíš nějakou skvělou věc a dá se s tím jakoby pracovat dál.
0: Tady cenné know-how od Iris ohledně toho, jak rozproudit vaši fantazii. Myslím si, že bujnou fantazii má i Alex G, kterého si budeme pouštět jako dalšího. Yes. Teď, když jsi mluvila o mytologii, tak ten nedávno otevřel takovou mytologii zvířat s deskou Animals, ale to už nějakou dobu nazpět. Tak co pro vás tenhle americký písničkář znamená, proč jste vybrali skladbu Runner a kdo to byl, jestli znovu Pája třeba?
2: Ne, to jsme byli my s Iris, protože ho máme strašně rádi. Pro mě osobně to je jedna z mých jako oblíbených věcí. Hlavně ty jeho poslední dvě alba, tak mám vlastně fakt strašně rád. Přijde mi, že strašně jako zajímavě kombinuje nějaký takový jakoby klasický jako singer-songwriter zároveň, ale jakoby s nějakým hyperpopem a s dalšíma věcma. Přijde mi to strašně
1: Ta strašně originální. Je strašně skvělá.
2: Mám strašně rád jako jeho produkci, že to je prostě spojení strašně moc věcí, které mám rád, takže... Takže to je super típek.
3: Moc díky za tenhle výběr a tady už je Alex G a jeho Runner ve startéru na Radio Wave.

0: Doznívá Alex G a jeho runner ve startéru na rádiu Wave, no ale s náma ve studiu kapela Ida The Young. No a už se konečně pojďme dostat k tomu, proč jsme se tady dneska vlastně potkali. A to je to, že vy letos jedete v rámci checkingu na festival Eurosonic.
1: No to bude příští rok, že jo, ale v lednu, tak to je
0: v lednu, skoro. Já s toho mám obrovskou radost, že se to povedlo. Myslím si, že na Eurosoniku určitě zazáříte. Mě vlastně zajímá, protože vy už za sebou máte pár showcaseových zkušeností, tak co si slibujete právě od Eurosoniku? A jestli už začínají probíhat nějaký debaty a postupní přípravy, anebo jste teď měli jenom plný ruce práce s albem a teď jsem vás vyděsil touhle otázkou, že byste se měli připravovat.
2: Ne, já jsem se ještě na to úplně nepřipravil, protože jako jak jsi říkal, tak máme ještě furt strašně práce s tím albem, takže to nějak musíme tak brát postupně, aby jsme se z toho nezbláznili. Ale mám pocit, že i tím, jako právě jak jsme byli už na víc showcase, jak jsme třeba byli na Mentu tuhle ten rok, tak už nějak trošku asi snad víc víme, jak ty showcase probíhají a co toho očekávat. Jako
3: je to teda být. Určitě víme, že to je větší než Ment, že to je trošku jiná atmosféra než na Mentu, ale myslím si, že už jakoby nám dost lidí o tom různě povídalo a vlastně jakoby chceme hlavně jakoby připravit se na to tím, že to jakoby ta show bude, že bude super a mít u sebe vlastně skvělý lidi, kteří nám s tím pomůžou, snad Lukáše a snad ještě třeba někoho na nesvětla a jo, přesně.
1: My tam snad nebudeme chybět taky, aby jsme vás podpořili minimálně, co se týká publika. Martin byl podle mě na Eurosoniku už tak 8krát v řadě a věřím, že stejně jako já si Ida The Young představuje úplně ideálně třeba v rámci stage toho kostela, kde si myslím, že může úplně krásně vyniknout ta jejich specifická dovednost nemít žádný koncert stejný a že přesto, jak se některé kapely prostě na ty showcaseový festivaly připravují, že to musí mít prostě od začátku do konce jasný, co se bude dít, tak si myslím, že ta vaše devíza právě tkví v tom, že se přizpůsobíte tomu danému prostředí a právě tomu publiku, před kterým stojíte. Vnímáte to i takhle, že vlastně součástí úspěchu je i nepřipravit se někdy?
2: To podle mě určitě. To mi přijde i jako celkově, i z jakýmkoliv, se všema věcmi okolo kapely, i třeba jako zařizování tura takhle.
1: Jo, takhle.
2: Vlastně, ne, že mi přijde, že je dobrý prostě být připravený na to, že se může pokazit úplně,
1: cokoliv.
2: Úplně všechno. Cokoliv. A být prostě připravený na to, že to vlastně může být na místě úplně jiný, než si člověk myslel, že to
3: myslím, že
2: to
3: nám
2: bude.
3: To fakt zachránilo nějaký koncerty a i potom si myslím, že fakt víme, že někam přijdeme a že budeme mít nějaký koncert, ale může to mít strašně moc různých podob a vůbec se nebojíme, jakože kdyby jsme tam přišli a nebyla tam jedna věc, jakože hráli jsme prostě v každý různý té sestavě a to je právě na tom zábavný, jakože občas je super mít tu jistotu a občas jsme jakoby unavený z toho, že to musíme furt řešit a chceme prostě jenom zahrát tak, jak to hrajeme normálně, ale myslím, že už jsme na to připravený a že je fakt fajn si tohle vyzkoušet jakoby v těch různých formách a nebát se toho, že se může něco pokazit a že se může něco změnit.

0: Filip to otevřel otázkou, jak by měl vypadat ten ideální koncert Aida de Young, třeba na takovémhle showcaseu. A jak vás poslouchám, a i přitom, když Filip pokládal tu otázku, tak jsem si říkal přesně tohle samý. Já jsem vás viděl už na několika místech, v různých setupech. Vždycky ten koncert byl úžasný a vždycky byl úplně jiný. A to je vaše ohromná devíza. A myslím si, anebo když tak mě vyveďte z omylu, že při projíždění té Evropy, když občas přijedete na místa, které můžou být často i dost punkový, často dost DIY, tak člověk musí být hodně, hodně připravený na to, že se může i něco pokazit a že budete muset improvizovat. Zažili jste nějaký koncert, kde jste se museli, kde jste si říkali, tak to asi nezahrajem už, dospělo se někdy do téhle fáze?
1: To asi vlastně ne, jakože měli jsme fakt jakoby hodně koncertů, hlavně jako na nějakých právě zahraničních tour, kde prostě jsme tam třeba přijeli a cítili jsme, že tam třeba jakoby nejsou odposlechy, což jakoby taky jsme to nějak zahrali. Takže vlastně to...
2: Nebo teď, když jsme byli v Německu, to bylo v Hamburgu. Ne, vždycky říkám Hamburg, ale...
0: Ale byl to Hanover.
2: Ve Frankfurtu.
0: Frankfurt, okej.
2: Tak tam vlastně neměli, že jo, taky tam nebyl zvukař vlastně.
1: To bylo v Hanoveru.
2: To bylo v Hanoveru. No.
1: A to jako když jsme přijeli na koncert, na který jsme jeli 5 hodin, což bylo začátek našeho německého tour. A přijeli jsme tam a zjistili jsme, že tam není žádný zvukař a že se to musíme nazvučit sami.
2: Ani jsme nevěděli, kde jsou světla, jakože jsme to museli všechno osvítit, ale nakonec to byl krásný koncert.
1: Jo. Hlavně Pája, ten z kapely, tak ten umí všechno, takže samozřejmě umí zvučit ty koncerty, takže to prostě stalo.
0: Tohle se v zahraničí děje a myslím si, že bychom si měli hodně vážit toho, jaký technický zázemí máme i na české scéně, protože v zahraničí to kolikrát není samozřejmost. Vyměnil byste to někdy třeba za to, že byste zpívali česky a jezdili byste tady po České republice, anebo je to přesně tak, jak to chcete teďka?
2: Jako furt jezdíme docela po České republice, myslím si, ale... Nevím, líbí se nám to tak, jak to máme. Jo. Budeme v tom pokračovat.
3: My to teď zase předělíme písničkou, tentokrát už to bude zase vaše tvorba. Single, který se vlastně nedostal na tu debutovou desku, možná nám můžete říct, proč po tom, co zazní, jmenuje se Right Way Up.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Aida Young opět a jejich Right Way Up, o něco starší single, který to nakonec nedopracoval na debutovou desku, za kterou jste byli tolik oceňovaní. Z jakého důvodu to vlastně je? Byl to takový track prostě po cestě k desce?
1: My jsme to vlastně nahrávali společně s Blue Light, písnička, která vyšla na Full Moon
0: kompilaci.
1: Mm-hmm. Jo, přesně. Takže to jsme nahrávali společně, protože jsme nahrávali v táboře vlastně u Davida Zemana, vlastně na pás, a věděli jsme, že tam máme prostor vlastně ještě nahrát jednu písničku. A tohle je písnička, kterou jsme jakoby vlastně skládali ve třech, když jsme hráli v tom jakoby elektro setupu. Takže jsme se rozhodli tohle nahrát, no. Takže to byl takový bonus věc.
0: Já si troufám říct, že si správně pamatuju, že docela dost fandíte kapele Geese a obecně i starším věcem okolo Camerona Wintera, který vyšli. Já jsem nedávno viděl nějaký úryvek rozhovoru, který dělal, a on tam měl zodpovědět, co je to nejtěžší na tom být vlastně umělecky aktivní na hudebním průmyslu obecně, a říkal, že jsou to ty kvanta jako různorodých činností, které je potřeba dělat, ale jsou vlastně těžko definovatelný. Jo? Mm-hmm. Že nikdo moc nedokáže říct, co všechno to dohromady znamená, pokaždý je to něco trochu jiného. A specifikoval tu obtížnost hlavně ze strany jako těch kreativně smýšlejících lidí, kteří často nebejvají úplně tak vybavený dobře na to dělat tyhle ty typy těch aktivit. Ale říkal jsem si, jak to vlastně může jako lícovat u Aida Young, když mají máru. No.
2: Já jsem tě chtěl právě zastavit a pak jsem to spolknul a nechal jsem tě domluvit a ty jsi to řekl za mě, tak máru.
3: Tak to mě těší.
2: No, tak jo, tak pojďme se dát další track v tom případě, to je jasný.
0: Takže to nepotřebuje odpověď, jo, myslíš?
2: Já myslím, že Mára dropnul mic a je to tak.
0: Každá kapela potřebuje svého Máru, prostě jsme se rozvěděli. A my si dáme Karen Dalton, podíváme se dál do historie za možná víc těmi folkovými inspiracemi až country inspiracemi. V čem je pro vás signifikantní písnička Something on Your Mind?
1: Je to písnička, kterou jsem slyšela, já už vlastně nevím kdy, ale od té doby jsem ji poslouchala furt do kolečka a nedávno jsem se na ní vzpomněla a je fakt nádherná prostě a přijde mi úplně, že ani nejde poznat, jakoby od jakého roku to je, že to je prostě písnička, jakoby nekonečná písnička, je fakt nádherná a její hlas je úplně plný různých prostě tajemství, že to je fakt neuvěřitelný. Takže fakt doporučuji. Karen Dalton má hodně takový smutný příběh, ale ty její písničky jsou fakt krásný.
2: Tak si to dáme.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, jeden z posledních letních speciálů, rozhovorový speciál s kapelou Aida de Young. Ještě jednou ahoj a děkujeme, že jste přišli.
1: Taky děkujeme.
2: No a potom, co jsme si povídali o výjimečném hlase Karen Dalton, tak se postupně už musíme samozřejmě dobrat našemu závěru, což je velká škoda, ale já bych se ještě na chvilku vrátil k tomu koncertování v zahraničí. Martin tady zmínil nějaký případný choutky dělat v češtině, tak to asi ve vašem případě až tak úplně nedává smysl, když Iris je právě rodilá mluvčí a to je taky hlavní devíza v tom mít ten zahraniční potenciál. Jak ale Iris, co pro tebe osobně znamená to turné po Velké Británii, protože to je v letčem jako milník pro Aida de Young. No, a ještě teda jsme nezmínili, že tam budete taky ve specifickém složení, jedete ve třech.
1: Jo, jedeme ve třech, budeme hrát vlastně takový víc akustický, potom ještě jakoby s elektronikou, ale bude to takový trošku strip back vlastně podle toho, kde budeme hrát. A je to hodně víc, jakože já se vlastně bojím trošičku, a protože vlastně celý ten, to, když jsem začal s hudbou, byl jako potom, co jsem se odstěhovala, takže to bude pro mě jakoby zajímavý zážitek se potom vrátit a skvělý je hlavně pro mě, že budu moct jako vlastně jet na více míst v Anglii, protože já jsem fakt byla třeba v Londýně a pár jakoby míst, ale přijde mi, že jsem no prostě v Londýně ani nemusíš někam moc jezdit a je to hlavně strašně, jsou tam strašně drahý vlaky, takže to bude šance to projet celý. No.
0: Jak probíhá ta příprava na tohle tour v Británii? Pojedete tam vlastně dodávkou nebo přiletíte a budete jezdit vlakama?
3: My tam pojedeme autobusem a budem jakože tam jedem bez dodávky, aby jsme se právě vyhnuli nějakým celním nepříjemnostem, který jsem musel v minulosti řešit, řekl jsem si, že teď řešit nechceme. Teď tam prostě pojedeme autobusem a budeme tam cestovat vlakama a autobusama. A podle toho jakoby vypadá i ten setup, že to je jakoby hodně minimální, jenom s kytarama a pár synťákama.
2: Mě zajímají ty nepříjemnosti na ruce. Zprávě teda.
3: To je na dlouhý povídání.
0: To je na dlouhý povídání, to je velký problém dostat nástroje do Anglie. Naprosto vám rozumím.
2: Takže devo hudební nástroje.
0: Ano, devo hudební nástroje. Bude to teda jenom ve tříčleném složení, je to tak, takže můžeme se těšit na intimnější setup. Uvidíme to i v Čechách, jenom to co uvidějí diváci v Británii, nebo máme smůlu a máme kupovat letenky do Anglie, aby jsme se na to mohli podívat.
1: Nemáte smůlu.
3: Takhle hrajeme vlastně poměrně často teď. Teď jsme vlastně takhle hráli teď o víkendu na Tábuku v Táboře a budeme takhle hrát třeba taky 17. září v Bike Jesus tady v Praze na Alarm Party, na co se moc těšíme.
2: A ještě nějaký listopadový koncert, který teďka byl nějak oznámený?
3: Jo, teď budeme za pár dní oznamovat Pražský křes Alba, který proběhne 5. listopadu v Cargo Gallery, kde zahráme s kámošema Marcel Žido z Holy Crap a taky s Barborou Horou, která je taky naše kamarádka, máme ji moc rádi. Takže se na to moc těšíme.
0: Tak zdravíme do Plzně a taky Barboru Horu zpětně na Eurosonic, kde odehrála krásný koncert a určitě vám dá i spoustu tips za sebe. Byli jste už někdy v Holandsku? Koncertně.
3: Byli jsme tam párka, my jsme hráli vlastně už třikrát nějakých minulých tours.
0: Takže a znáte městečko Groningen, kde probíhá festival Eurosonic?
3: Tam jsme ještě nebyli, jak vím, kde to je, ale ještě jsme tam nebyli, takže se na to těším. To je vlastně úplně Deep Sever.
0: Je to Deep Sever, čeká vás nádherný místo, my to tam s Filipem milujeme, jezdíme tam každý rok a ještě jednou řeknu, že máme obrovskou radost, že jste letos Checking vyhráli právě vy a myslím si, že máte velkou šanci tam zaujmout.
2: Takže velký těšení na leden, budete se průběžně dozvídat, jaký přesný den tam Aida de Young vystoupí, také na jaké stage, i pro nás je to zatím trošku ještě tajemství, ale třeba se dozvíte i nějaké potom další informace po tom, co vyjde deska. 28. říjen je ten termín, který jsme ještě nezmínili, název desky už je Seeing in Reverse. Co předtím, vyjde ještě nějaký single nebo už jenom album?
3: Je to tak, vyjde ještě single 1. října právě v spolupráci s Radem Wave, kdy vyjde video single, což vlastně bylo součástí výhry v Checkingu. Takže na to se taky moc
0: No tak my zapínáme těšení a rozloučíme se s vaším trackem Common Knowledge, který jste vybrali dneska do hitparády neobjevených Starter na rádiu Wave.

0: končí starter na Radio Wave. Co lepšího si symbolicky pustit než zavírák z té debutové desky Ira Young. Tohle je Common Knowledge a taková předzvěst právě nové desky, která přijde už 28. října. Už teď jsou připravené vinily, které je možné předobjednat, tak možná ještě na to pozvěte a potom už se s vámi rozloučíme. Moc rádi jsme vás tu dneska měli.
1: No. Děkujeme.
2: Díky moc. No a tak desky si můžete předobjednat na webu nebo Bandcampu The After Records, kterýho celá deska vychází.
0: Taková připravenost u těch kapel, to se málo kdy vidí, že?
3: Neuvěřitelné.
0: Dá se i předobjednat dokonce. Většinou v den vydání to není připravený a Ira Young už jsou úplně na jiný úrovni a to můžete být i vy, pokud se...
2: To je hlavně díky Day After.
0: Ano, a chybami se člověk učí a přesně takhle úspěšně můžete skončit i vy, pokud se přihlásíte do startéru, protože už 1. říjnové pondělí začínáme nový ročník.
3: Posílejte nám vaše tracky na starter@rozhlas.cz. Prosíme, ať jejich kvanta, ať se tím s Filipem můžeme probrat a vybrat skutečně to nejlepší. Ještě jednou díky, že jste přišli, Ira Young.
1: Přejeme vám hodně štěstí do nové sezóny.
0: Děkujeme.
3: Ahoj.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Poslouchali jste Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Teď je 14 hodin a startuje také odpolední on air. Od mikrofonu vás zdraví Vojta Záhora.

Hudební duo Sist a písnička Needle a předtím také DJ H a Helika na tracku Lucille. Tak to jsou dva tracky, které otevřely sobotní odpoledne ve vysílání Rádia Wave. Od mikrofonu vás zdraví a krásnou sobotu vám dnes přeje Vojta Záhora. Já tu pro vás, jak už to tak tradičně bývá, budu až do večerní hodiny 18. do 6. Takže čekají nás společné 4 hodiny stráveného času, na které já se strašně moc už teď těším. Tak co vás v těch 4 hodin čeká a nemine, tak to jsou samozřejmě nějaké ty redakční premiéry, které jsme měli tento týden. Jedna taková velká zajímavost, kterou vám pustím už za chviličku, tak to je hudební tip kapely Velocetrol. Kapela Velocetrol zrovna nedávno, myslím, že je to tak 2 týdny zpátky, zahrála naživo v našem studiu, proskleném studiu tady na rohu Vinohradské třídy a Balbínovy ulice. Vy jste to mohli ve 12 hodin právě naživo poslouchat v našem vysílání. Záznam z jejich hudebního vystoupení, z jejich rádiové v Studio Session už pro vás připravujeme. Každopádně, abyste se měli do té doby na co těšit a abyste měli co poslouchat, natočili jsme s některými členy kapely a že je to početná kapela Velocetrol a jejich hudební typ, co poslouchají a co je inspiruje v hudbě, tak to už si dozvíte za chviličku. Před námi však teď je hudba, která není domácí a je světová. Olivia Rodrigo a písnička Serena Joy. Je to takový single, který Olivia vydala už právě teď po svém třetím studiu albu, které vyšlo v červenci, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tahle ta písnička už se na album nevešla a Olivia Rodrigo nám ji vydala až teď a vy ji můžete poslouchat ve vysílání Rádia Wave 9 hodin po 14.

0: Písnička z domácí hudební scény, Matyášovi kamarádi a také Cosmetic Institute na společném tracku Umělá mlha. No a jak jsem vám sliboval před pár minutami, my teď na té domácí hudební scéně zůstaneme. A to právě s pražskou kapelou Velocetrol, kteří nedávno zavítali do našeho studia, aby zahráli svoji Radio Wave Studio Session. Tahletá postpunková skupina letos v červnu po 4 letech vydala třetí své studiové album s názvem Freedom Colony. Uslyšíte tady zkreslené kytary a intenzivní beaty a na té desce také přitvrzují oproti své předchozí tvorbě a přidávají i takovou nějakou melancholickou psychedelii, nebo tu spíš vynechávají, no a nahrazují temnějšími zvukovými podněty. Jakým projektům z britského undergroundu tahle ta kapela holduje a co jsou pro ně tuzemské objevy, tak poslechněte si jejich hudební tip na Radio Wave.
1: Hudební tip Rádia Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební tip Rádia Wave.
2: Čau, my jsme Velocetrol, já jsem František a tady ještě se mnou Josef.
3: Ahoj, tady Josef.
2: A chcem vám říct naše hudební tipy. Mě letos zaujala moc deska Crying Nudes, která se jmenuje DJ, což je vlastně Finne a Dean Blunt, jejich společný projekt. A pak třeba Tara Claire King Trio a deska se jmenuje, myslím, Somewhere. A ještě z domácí scény se hrozně těším na desku Orcharda. Doufám, že letos vyjde konečně a na to se hrozně těším.

0: jo, já přivedím taky své typy, hodně mě teď baví, hodně poslouchám UK producenta, lomeno rapera, který je jako lehce tajemný, jmenuje se Lancer. A vlastně s takový tý party kolem Wraith 9 a tak, a jeho produkce mě hodně baví. A tak to doporučuji poslechnout, myslím, že nemá album žádný, ale jako dropuje single a asi chystá album, bych řekl. A pak z domácí scény mě teda hodně baví Dirty the Pressa a Arty, poslední album Bring Back, Bring Water to the Valley se to jmenuje, tak to mě hodně baví a dneska doufám, že uvidím naživo na Riviéře, Radio Wave.
1: Hudební tip Radia Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební tip Radia

I Love McKinnon a taky Gucci Mane na společném tracku Spendina je 14 hodin 30 minut v sobotu 12. září. No a pro ty, kteří z vás to nevíte, posloucháte Radio Wave a na něm také On Air s Vojtěchem Záhorou. Před námi a třeba Toyota Vangelis a Micky, a nebo spíš po Toyota Vangelis a potom Micky. No a ještě vás upozorním, že dnes svůj svátek slaví každá osoba jménem Marie. Tak pokud nějakou Marie znáte, patří k vám do rodiny nebo je to vaše kamarádka, rozhodně na ní nezapomeňte.

Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Dohrává nám mitský hrdinka všech smutných holčičích srdcí a její písnička Cop Car. No a před námi je teď na řadě naše rubrika Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám pro vás pozvánku na jeden festival, který už od června probíhá právě v jednom z našich krajských měst, a to v Hradci Králové. Tenhle ten festival se jmenuje Landscape Festival

0: Značení město získalo už na počátku 20. století a především díky schopnosti pracovat s dlouhodobou vizí, kterou cíleně naplňovalo. No a právě letos se vám v rámci Landscape Festivala představí v kulisách hradeckých parků, ulic, vnitrobloků, nejrůznějších nábřežích a podobných opomíjených míst Hradce Králové. Tak ho určitě neopomeňte, pokud jste z Hradce nebo jeho okolí. Landscape Festival bude až do konce září, do 30.9., kde jednotlivá díla ve festivalu naleznete, tak to se můžete podívat na jejich webových stránkách.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: my name.
1: Jazzový šílenec Jordy Grip nám právě zní ve vysílání Rádia Wave ve 14 hodin 48 minut. První hodina víkendového on airu s Vojtěchem Záhorou je za námi, nebo spíš za vámi, ale tři stále ještě před vámi. Já se moc těším a díky, že nás ladíte. Právě nám zní právě Jordy Grip, je takový britský umělec, který zrovna nedávno vystoupil v Praze dokonce na dvou show po sobě. Tu první vyprodal a jelikož se zjistilo, že o ní byl tak obrovský zájem, tak ještě druhý den přidal takovou, řekněme, odpolední a pro ty, nebo ty, kteří to nestihli na ten první track. Do konce hodiny nám zahraje třeba také Kesha s písničkou Joyride nebo Jane Dawson a Mac DeMarco na mojem velmi oblíbeném tracku Mental. Tak příjemný poslech.

0: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu.

0: Brutalismus 3000 a taky Doja Cat nám zahájili playlist 15. hodiny na Wave. No a my se teď svými zraky upřeme do druhé jihomoravské metropole České republiky, a to do města Brna, protože Brno a tento týden hostilo konferenci European Communication Conference, což je taková velmi prestižní, výrazná evropská konference od asociace pro výzkum komunikace. No, tato konference probíhala v Brně od 8. do 11. září, měla bohatý program, pořádala ji tentokrát Masarykova univerzita a právě European Communication Conference se vrátila do České republiky po 10 letech, tedy od roku 2016, kdy se tehdy konala v Praze. A se mnou ve studiu už teď sedí výzkumník a mediální komunikace a také člen redakce Rádia Wave Tomáš Pacovský. Ahoj Tomáši.
1: Čauko, je to hezký, že asi po dlouhé době jsem titulován na prvním místě mým takzvaně druhým životem. To už se mi dlouho nestalo na Waveu, to znamená tím výzkumným.
0: No já tě právě tituluji takto poprvé, nebo spíš prvně, nebo na začátku, právě kvůli tomu, že tentokrát nejdeš mluvit o Waveovém obsahu, ale přišel se nám něco říct právě o téhleté European Communication Conference. Tak pověz mi, jak si takovou konferenci máme představit? Co se tam třeba probírá za témata?
1: No tak jak jsi říkal, tak probíhala teď už tady v tom druhém jihomoravském městě Brně. To nevím, jestli by zrovna organizátorstvo rádo slyšelo. Ale jo, je to prostě jeden z takových klasických žánrů akademického světa, kdy se odehraje nějaká konference, má nějaký téma, tohle to bylo zaštítěné hlavně jako komunikací, médiama, žurnalistikou, sociálními sítěmi a podobně. No prostě sjedou se tam chytrý hlavy, asi, jak teď říkám i o sobě, jsem možná chytrá hlava tímhle s tím, ale ostatní určitě byli a říkají vlastně o svém výzkumu poměrně zajímavé věci, od žurnalistiky, veřejný služby třeba veřejnoprávních médií, až třeba po sociální sítě. Je to skutečně rozmanitý.
0: A jaké jsou třeba trendy, které se momentálně v mediální komunikaci řeší?
1: Co se v tuhle chvíli řeší, tak hodně to jsou si sociální sítě, ale jsou to zároveň i třeba sociální sítě nejen z hlediska toho, jak jsou třeba potenciálně nebezpeční, ale jak nám pořád nabízejí nějakou možnost se nějakým způsobem jako empowernout, když to řeknu tak jako hezky, hezky česky. Takže jsem třeba viděl zajímavý výzkum o queer sextingu a o tom, jakým způsobem tahle ta praktika může být hodně nebezpečná, ale zároveň taky hodně osobozující, kdy můžeš jako skutečně prozkoumávat nějakou svoji identitu, aniž by se třeba musel vyoutovat. Ale třeba moje oblíbená byla o comfort contentu, o takovém jakoby pohodlném obsahu, řekněme, na
0: tak
1: sociálních sítích. No, mě by třeba zajímalo schválně. Máš těžký den v práci, přijdeš domů, otevřeš sociální sítě, začneš scrollovat, co je comfort content pro tebe? Co, jak bys ho definoval?
0: A tak asi primárně kočičí videa, potom různé takové skeče, řekněme, a la Saturday Night Live. To je takový obsah, který většinou já vyhledávám nejčastěji a udělá mi největší radost.
1: OK. No tak tím pádem nepatříš úplně do té nejčastější skupiny, ale bez pochyby máš tam svoje místo taky. Každopádně, když jsem viděl tuhle přednášku nebo tuhle prezentaci o comfort contentu, tak mi přišlo vlastně fakt zajímavý, že lidi, když mají těžký den, těžký život, tak to, co nejčastěji vlastně hledají, je to nejvíc nudný, co na světě existuje. To znamená, že třeba, nebo já nevím, možná to pro někoho může být dramatický, dynamický, ale třeba takový ty videa, kdy se někdo jako probudí a začne tě provázet velmi pomalu svým ránem, mluví u toho a tady řekne, jak si jde namazat ten chleba. A vlastně tohle byl ten nejčastější content, který lidi měli rádi, když se snažili prostě nějakým způsobem si odpočinout toho svýho dne, takže fakt úplně, ani ne brain rot, to je něco úplně jiného, ale fakt jako totální jako brain emptiness, jako úplný prázdno v konečném důsledku. A co bylo taky docela zajímavé, že jako čím delší to bylo, tím líp. Takže jako takový ty poučky o tom, že aby vaše video na sociálních sítích mělo úspěch, tak musí být prostě dvousekundový, tak v případě comfort contentu tohle to vůbec neplatilo.
0: No napadá mě ještě, je tam nějaké zdůvodnění, má to důvod, proč v momentě, kdy jsou lidi vyčerpaní a potřebují vlastně, řekněme, nějakou jakoby jednoduchou stimulaci, tak proč zrovna právě, řekněme, to nejnudnější, co dokáže ten internet nabídnout?
1: To už by bylo na konferenci spíš jakoby psychologů a psycholožek, tohle co jsme tam zrovna neřešili, ale jakoby já si myslím, že to prostě dává smysl, člověk je přehlcený, to znamená, že vlastně jakmile by najednou viděl další podnět a další impuls, který mu rozjede ty kolečka v hlavě, tak v tu chvíli vlastně to není v tu chvíli žádný comfort content, ale a myslím si, že co bylo vlastně třeba taky jakoby docela na tom zajímavý je, že a to byla ta jako taková kritičtější, horší stránka toho je, že když třeba byli lidi, kteří byli etnicky, jako pocházeli z nějakého etnicky rozmanitého způsobu, ať do téhle srandy hodíme nějakou kritiku, tak vlastně Když se třeba přistěhovali do třeba bílý majoritní společnosti, tak ten comfort content měli strašně jako whitewashed v podstatě. To znamená, že oni skutečně se snažili dívat na ten content té majoritní společnosti. A až ve chvíli, kdy se oni začlenili třeba do nějakých struktur s lidma, který prostě třeba pocházeli ze stejných zemí, měli podobnou zkušenost s tím etnickým backgroundem a podobně, tak v tu chvíli se ten jejich comfort content úplně změnil a už vlastně se nesnažil odpovídat té majoritě. To mi přišlo vlastně trošičku jakoby smutný, ale fascinující. No, takže tak.
2: No to jsou určitě velmi zajímavé výzkumy a velmi zajímavá zjištění. Pověz mi, je možné třeba někde dohledat věci, které se probíraly na téhleté konferenci, pokud by někoho zajímaly právě tyhle ty největší trendy v oblasti výzkumu komunikace?
1: No jasný, tak existují stránky ECRI, což je vlastně ta organizace, takže když si zadáte prostě do Google ECRI, tak tam vám vyjede právě ta brněnská, že se můžete podívat na program. Za jaký témata se tam nějakým způsobem řešili, ale úplně se nedostanete k tomu obsahu nebo k těm prezentacím. To je pořád takový jako gatekeepovaný, než to právě ty výzkumníci a výzkumnice vypublikují v nějakým chytrým žurnále. A můžete jim napsat a asi si klidně popovídat. Jakoby výzkumníci rádi mluví o svých výzkumech, takže asi v pohodě.
2: No, tak jo, tak pokud to někoho zaujalo z našich posluchačů a posluchaček, určitě neváhejte napsat. Podívejte se na stránky organizace ECREA. My jsme si zrovna s výzkumníkem komunikace Tomášem Pacovským povídali o konferenci European Communication Conference, která proběhla tento týden od 8. do 11. září v Brně. Tomáši, moc díky, že jsme to spolu mohli probrat. Měj se hezky.
1: Tačko.

0: Domácí kapela I Love You, Honey Bunny a jejich písnička Secret Ploy to Destroy the World nám dozněla v 15 hodin a 22 minut na vlnách Rádia Wave. A pokud nás teď poslouchají nějací začátek nebo vysokoškoláci, kteří teď zrovna budou nastupovat do svých prvních ročníků, tak věřím, že je to zrovna období, které pro vás může být tak nějakým způsobem samozřejmě vzrušující, protože začínáte novou kapitolu svého života. Každopádně i trochu stresující, protože na vysoké škole to chodí opravdu o dost jinak než třeba na střední škole či na gymnáziu. O tom ale samozřejmě ví moc dobře také moderátorka našeho pořadu pro všechny studující, Aneta Štokrová. A tak si do svého studia tentokrát pozvala svou bývalou spolužačku z vysoké školy a také kolegyni z Rádia Wave, která se momentálně i věnuje svému doktorskému studiu, aby, a to je Bára Součková, aby společně probrali všechno, co potřebujete vědět před začátkem semestru. Jak to chodí na vysoké škole, co jsou to třeba kredity nebo zápočty, tak to si dozvíte při poslechu nové epizody na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Teď vás s ním pustím krátkou ukázku.
1: A hlavně se zkrátka připravte na to, že ten semestr bude vícem... Vždycky mi přišlo, že je v něčem klidnější a pak přišlo to zkouškové, kdy fakt si neplánujte moc nějaké jako dovolené takovéhle věci, protože byste se měli soustředit fakt na to, že plníte ty zkoušky. Někdy to můžete dělat i v předtermínech takzvaných, což je ještě před tím zkouškovým obdobím, ale fakt si vyhraďte ten čas na to, hele, teďkon prostě se budu učit a vlastně většinou to bývá, že přes Vánoce, přes zimu, v lednu. Potom zase, kdy začíná ten semestr, nám začínal nějak v únoru.
2: Je to nějaký třeba 14. 15. únor.
1: Tak no, zhruba do května a zase květen, červen bylo zkouškové. A potom jste vlastně ještě zkoušky mohli dodělávat v září. Což je taky fajn vědět, že vlastně máte tři takhle termíny, kdy ty zkoušky můžete vykonávat.
2: Ale zase pozor, může se to hodně lišit škola od školy.
1: Tak co se lišit úplně nebude, je oslovování.
2: To určitě ne.
1: Pojďme na to. Na to se mě vždycky ptá hodně lidí. Jak na to oslovování? Protože většinou, když přijdete ještě z gymplu, tak všem jste zvyklí říkat pane profesore nebo paní profesorko.
2: Tak to okamžitě zapomenout.
1: Jo, a na vysoké zjistíte, že to je největší lež, kterou vám říkali, protože prostě profesoři a profesorky nejsou.
2: Já si pamatuju, že mě to hodně jako naštvalo, když jsem nastoupila na vysokou školu a uvědomila jsem si vlastně, že jsem na střední škole své pedagogy a pedagožky oslovovala tady tím profesorským titulem, když jim vůbec nenáležel. Tak to jsem se trošičku jako tak, to mě trošku rozčílilo, že si takhle nechali říkat. Ale je důležité vždycky vědět, kdo vám ten nějaký předmět nebo prostě v momentě, kdy přijdete do styku prostě s nějakým pedagogem nebo pedagožkou na vysoké škole, tak je důležité si se podívat na to jejich jméno a tak trošku si přečíst ty tituly a na základě jich potom oslovovat. Řekla bych, že asi úplně nejvíc rozšířené budou tituly doktor, doktorka, to je buď před jménem, PhD, JUDr, MUDr a tak dále a potom hlavně taky za jménem. Ne všichni musí mít ten první před jménem, ale koukejte i za jméno a tam je když tak PhD, tak to taky značí to, že je budete oslovovat jako paní doktorko nebo pane doktore. Doktorů a doktorek bude pravděpodobně nejvíc, ale potom tu máme ještě vyšší tituly a to je například docent, docentka nebo profesor, profesorka a to vždycky najdeme před jménem a důležité je, že vždycky vlastně oslovujeme tím nejvyšším dosaženým titulem, takže kdyby někdo byl třeba profesor, ale viděli jsme za jménem PhD, tak bacha, nesplést si to neříkat paní doktorko, protože tahle žena už má daleko vyšší akademický titul, takže budeme vždycky oslovovat jako paní profesorko.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Dohrává nám písnička Shut Up and Kiss Me, 10 let stará skladba z alba Intern od americké indie rockového folkové hudebnice Angel Olsen. Je 15:35 a já se s vámi teď bych rád podíval nejenom o 10 let zpátky, kdy Angel Olsen vydala album Intern, ale o celých 25 let nazpátek. Včera 11. září jsme totiž oslavili, nebo spíš si výročně připomněli 3/4 století od teroristického útoku vůči Spojeným státům americkým, při kterém došlo ke zničení světového obchodního centra. Co tyto útoky přinesly pro muslimy a pro západ, jak se po tomto dni změnil svět a také teroristická organizace Al-Qaida, tak o tom nám právě včera k 11. září přišel do studia popovídat Bronislav Ostranský, islamolog z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Tenhle rozhovor už teď najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě na všech našich streamovacích aplikacích, tak pokud byste se rádi dozvěděli, jaké měly následky právě teroristické útoky z 11. září roku 2001 a jak to ovlivnilo svět v následujících 25 letech právě i s důrazem na třeba řekněme posledních 10 let, pusťte si rozhovor Jardy Petříka, který už teď najdete na našem webu. No a my se zamíříme zpátky do našeho playlistu Cardi B a taky Migos na tracku Drip, anebo třeba Cold Cold.

Právě nám hraje italský písničkář Pino Di Angio, umělec původem z Pompeji, kousek od Neapole. No a v našem playlistu zní právě nyní, protože my společně v následujících minutách do Neapole na chvíli zamíříme.

0: ty tradiše.
1: Herci brněnského divadla Husa na provázku totiž otevírají novou sezónu, a to se zbrusu novou inscenací, a která je o vášni, je o jídle, o komunitě a jmenuje se Amore Mio Brno. Je to vlastně taková kuchařská show, ve které se každý divák stává aktérem celého toho dění. Koncept funguje v souvislosti s názvem nové sezóny, která se jmenuje Made in Europe. Jedním z autorů je totiž herec s italskými kořeny, který se snaží přinést malou Neapoli právě do Husy na provázku do Brna, a to nejedním receptem své babičky. No a vy jako diváci potom po dobu 3 hodin společně s herci připravujete neapolskou pizzu, fritátu nebo takové ňoky a la Sorrentina. Sorrentina to je tradiční a asi proto, že celá Itálie vznikla podle tohoto receptu. A vice versa. Je to důležitý sýr, je to bazalka a je to rajčatová omáčka, jako taková trikolora italské vlajky. Tak takhle vysvětluje právě své, nebo tuto kuchařskou show herec s italskými kořeny Goran Majlo. A vy budete, pokud se takového kuchařského nebo této kuchařské show zúčastníte, budete právě 3 hodiny připravovat nějaké ty italské delikatesy a vlastně se budete i učit žít a přemýšlet jako Ital. To všechno právě v nejnovější inscenaci a kuchařské show Amore Mio Brno, na kterou můžete právě už v nové sezóně zajít do brněnské Husy na provázku. Tak zpátky k našemu playlistu, ještě chvíli si užijte Pino di Angio, písničku OK OK, a pak už se vrátíme k písničkám, na které jste normálně více zvyklí.

Hraje nám MKG s písničkou Are You Looking Up a máme právě 15 hodin 54 minut a vy stále posloucháte Radio Wave při vašem sobotním odpoledni. Do konce 15. hodiny už nám zahrají jenom Two Holies s písničkou Safety, no a po hodině 16. se třeba podíváme nebo spíš zamíříme s naším cestovatelským podcastem Casablanca třeba do Švýcarska, ale také do Mongolska, a nebo na playlistu uslyšíte třeba Doja Cat anebo keňské nebinární umělectvo Kabušej. Tak příjemný poslech.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. A man she gets.

0: Keňské umělectvo Kabuše, které momentálně působí v Berlíně, nám dohrává právě v 16 hodin 5 minut na vlnách Rádia Wave a jedna hudební novinka před námi v playlistu už teď čeká. Ta se jmenuje Ends a je od americké hudebnice Kristin Flaherty, a.k.a., jak ji možná vyznáte nejvíce, K-Fly. Ta se vrátila právě s tímhletím novým songem. Její poslední album Mono vyšlo v roce 2023, mezitím ale K-Fly stihla založit třeba také vedlejší projekt 2XT s Jasonem Suwaitem ze Sir Sly. Letos spolu vydali debutovou desku Special Feelings, která se pohybuje hlavně v elektronice a také houseu. No ale teď se K-Fly právě vrací ke své solové tvorbě a na téhleté novince Ends přichází s výrazným beatem, také s těžkou basou a takovými naléhavými vokály, protože textově se tenhle ten text obrací k moci, k povaze moci a hlavně k destruktivní povaze moci. Tak pojďte si užít novinku tohoto týdne, K-Fly a písnička Ends.
1: Novinka na Rádiu Wave. High up in the sky, no you can't see homicide. People look like ants and the ants moving single file.

0: Tohle byla kapela Papillon a písnička Open Up Yourself a otevřít se také můžete vstříc, řekněme tomu, novým dobrodružstvím a třeba právě také s naším cestovatelským podcastem Casablanca, ze kterého uslyšíte právě teď krátkou ukázku. Cestovatelka Nicolette Havlová přešla Švýcarsko a byla to její svatební cesta. No a potom také došla do studia Rádia Wave za Pavlem Sladkým, ale to už jako Nicolette Ficek Havlová. Bude teď vyprávět o Švýcarsku, o Mongolsku a o dalších cestách, které letos stihla za léto. Celý díl Casablanky už teď najdete na našem webu a rádio wave.cz a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích, kde nás rádi posloucháte. Tak tady je ta krátká ukázka.
1: Se současným teda už mužem se seznali asi půl roku a on odjel lézt do Chamonix. Povedlo se mu něco vylézt, krásný, všechno dobrý, a když pak scházeli ke stanu po ledovci, tak si nahoře urvali nějaké kameny, zasáhli ho do hlavy a měl krvácení do mozku. A vlastně jsem procházela celý tady tenhle proces, kdy jsem jako nevěděla, jestli ten člověk jako bude vnímat, jestli mě pozná, jo, takovýhle různý obavy. A vlastně, když už potom byl doma, tak byl jako jiný. A vlastně nejde to úplně popsat, pokud s tím člověk nemá zkušenost. On vlastně byl schopen třeba pak už řídit, byl schopen jako chodit nějakým způsobem do práce, ale byl jiný z hlediska třeba nějaký jako... Třeba měl problém s tím, že mu věci připadaly, jako když jel metrem, tak mu to připadalo neuvěřitelně dlouhý. Jo? Zaměřoval se třeba, když se koukal na stromy, tak nevnímal strom, ale jednotlivý listy. Jakože fakt ten mozek funguje úplně jinak. A měli jsme dost jako komunikačních problémů, hodně měl nějaký, já bych řekla asi posttrauma, že hodně se jako lekal, vlastně mu vadilo třeba, že dýchám, jo, protože mu to prostě jako, ten mozek ho to jako přestimulovávalo. Já když jsem na něj chtěla mluvit, tak jsem se musela nadechnout, jít před něj a teprve začít mluvit, jinak se prostě jako vyděsil takovým způsobem, že to vypadalo, kdyby ten člověk znovu umíral nebo se mu něco dělo. A vlastně tady tohle jsem celý procházela v moment, kdy jsem se chystila na tu cestu do té Jižní Ameriky. Takže já jsem měla pocit, jako, že se snažím jako v tomhle vztahu s tímhle člověkem v takovémhle nastavení fungovat a ve stejnou chvíli jako plánuju něco, co jsem si říkala, co jsem chtěla jako dlouhý, já nevím, třeba rok a půl, jo, jakože jsem to fakt jako intenzivně plánovala, připravovala jsem se na to, připravovala jsem se na nadmořskou výšku prostě na přechod Ant, připravovala jsem se na nějaký... jsem měla nějaký kurzy z první pomoci jako v horách, jo, i ty, co jsou schopen člověk udělat sám na sobě, jo, jako nepodceňovala jsem to, učila jsem se, snažila jsem se učit i španělsky a tak, takže jako fakt jako 100% příprava z mý strany, pak tam přišlo něco takhle nenadálýho a já jsem si říkala, jako co teď, tak jsem to asi dvakrát, třikrát posouvala a no pak jsem nakonec jako odletěla, protože Michal už přesně byl schopen jako mě chodit do práce, fungovat prostě v tomhle směru jako dobře. A já jsem si říkala, jo, to je prostě něco, co mě bavilo vždycky a odjedu, bude to nějaký odrazový můstek prostě, zase načerpám nějakou svou energii, protože ono se to nezdá, tohle člověk jako vyšťaví, já jsem prostě jako půl roku spala jenom na gauči, protože prostě to nešlo, jako by spát vedle sebe. No a odjela jsem a vlastně ještě když jsem dělala ty přípravy, já jsem pro mě byla v Argentině a rozposívala jsem si nějak balíky a tak a pak jsem se teprve dostala do Čile, kde jsem vyrážela a já jsem tam prostě jako zhroutila. Já jsem vlastně si neuvědomovala, jak moc intenzivně to na mě v průběhu toho času působí a byla jsem taková, nevím, vařená žába. Prostě to člověk jako nevnímá. Je v tom, snaží se v tom fungovat a jak mě z toho vystoupí, tak to na něj všechno jako dolehne a já jsem začala mít různě jako úplný úzkosti, jako já nevím, panický a taky fakt jako jsem nemohla dýchat, myslela jsem, že umírám a v tomhle člověk teď sám někde prostě v Chile a jako takhle bych měla půl roku teď jít, no tak to jako neexistovalo, že jo.
2: Já jsem teďka strašně rád, že jsme začali tou svatební cestou po Švýcarsku, protože všichni jo, už vědí, že to má happy end.
1: Že to má happy end, no, má
2: že jste
1: happy
2: spolu
1: end.
2: Pořád.
1: No. Jo, jo, jo.
2: A že jste se vzali, že jste tohle to prostě zvládli.
1: No, bylo to náročný, jako ta hlava je hrozně křehká. Jako šíleně. A taky jako hodně zajímavý, jak se říká takový to, peníze si do hrobu nevezmeš, tak musíš nazbírat zážitky, musíš nazbírat prostě tady tyhle věci a vlastně si třeba to, jaký seš, je důležitý a tak, jenom, že jako jeden šutr a může vám to všechno vzít.
3: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Yeah.

0: Dvě minuty před půl pátou nám dohrála Rikonesty na svojím tracku Pepper. No a já pro vás mám teď jedno doporučení, které momentálně už najdete na iVysílání a nebo můžete každou středu sledovat ve vysílání České televize. A to je jejich nová talk show s názvem Talk Show na jednoho. Je to takový originální pořad, který se inspiroval francouzským formátem s názvem The A-Talks. No a záměrně takový, řekněme, jaký byste čekali od takové talk show. Známý host, známá osobnost dorazí do studia a je zpovídán. Tentokrát ale není zpovídán jenom jedním moderátorem či moderátorkou, ale týmem redaktorů a redaktorek. A pozor, všichni tito redaktoři a redaktorky jsou na autistickém spektru. Takže už tady trochu chápete, v čem je talk show na jednoho jinačí. Redaktoři a redaktorky všichni kladou velice takové, řekněme, na tělo a upřímné otázky, které odhalují a jejich hosty a hostky právě z jejich společenských masek. Jsou to otázky, které jsou upřímné, napřímo a hlavně takové bez kliše. No a celý tenhle ten projekt vznikl ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus, tedy NAUTIS. Vy už můžete vidět venku dvě epizody. První hostkou nové talk show na jednoho se stala Aňa Geislerová, známá herečka, a druhým hostem potom Leoš Mareš. Já musím říct, že jsem viděl zatím jenom epizodu druhou, ale moc jsem si ji užil. Je to opravdu fresh formát, který bych sám nečekal, že se mi bude líbit, a to nejsem fanoušek žádných jiných talk shows, které momentálně můžete kdekoliv v nějakém audiovizuálním trhu najít. Tak pokud by vás tohleto doporučení zaujalo, určitě si nenechte ujít nejnovější díly právě show na jednoho.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dobrý den.
3: Eva Adamčíková.
2: Dobrý.
4: Já jsem vás viděl v televizi.
2: Jo, no tak.
3: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
5: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
2: Jo, jsou.
5: Já teda moc nebulím, ale...
2: To je dobrý.
6: Máš nějakou fobii?
2: Zvejšek trochu.
7: Jakou sladkost máš nejradši?
2: Čokoládu na různý způsoby.
3: Talk show na jedno.
2: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
3: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v

0: A písnička Přibližovadla doznívá v 16 hodin 39 minut při sobotním odpoledni na rádiu Wave. Ze studia vás stále zdraví Vojta Záhora. No a my na té domácí hudební scéně zůstaneme i nadále, nebo minimálně aspoň v příští písničce, protože pro vás mám hudební novinku tohoto týdne, která je právě z domácího prostředí. Postaral se o ní Šimon Holý, který je vám a možná většině lidí momentálně velmi známý jako takový talentovaný mladý režisér, který dokáže vyrobit i v nehostinných podmínkách českého filmového světa velmi svébytný a hezký film. Právě film Čeka Čeka, který už teď můžete navštívit v české kinové distribuci. No jenomže Šimon není jenom filmový režisér, je to také talentovaný hudebník, abychom tady moc neříkali až moc superlativu k jeho jménu. No a právě se postaral o nový soundtrack k seriálu České televize, který se jmenuje Filtr. Tohleto EPčko, které složil pro Filtr, se jmenuje Unfiltered. Doprovází právě tento nový queer seriál a je to kolekce 7 popových hitů, ve které pracuje s různými umělci i s různými emocemi. My jsme právě z tohoto EPčka Unfiltered do naší rotace vybrali track I Am In Love a vy ho právě teď uslyšíte. Tak ať se vám líbí.
1: Na rádiu Wave.

Hraje nám Childish Gambino a písnička Lithuania. Je 16 hodin 48 minut a do konce 16. hodiny nám zahraje třeba také slovenská kapela Obligátné na písničce Role a plantáže, též Jesse Lanza s trackem Anyone Around. No a ten playlist z 16. hodiny uzavřou Battles na tracku Titanium Two Step. Vy posloucháte Radio Wave při vašem sobotním odpoledni v sobotu 12. září. Doufám, že je vaše sobota hezká a že máte nachystaný nějaký program, na který už se třeba teď těšíte. Pokud ne, tak počkejte do další hodiny a bude následovat rubrika Kulturistán a dáme si nějaké ty tipy, co můžete podniknout do té doby. Příjemný poslech.

0: the fuck?
1: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice i Mediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tohle byly OK Lou a taky Blady na společné písničce Take Me By The Hand a v 17 hodin a 6 minut nás čeká další zastávka v naší rubrice Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám pro vás pozvánky na dvě zajímavé výstavy, které momentálně probíhají a které také budou brzy končit, tak pokud by vás zaujaly, tak abyste neváhali a vyrazili na ně. No a ta první pozvánka, tak ta je do Znojma, do Loutského kláštera. Tady totiž už od 6. července probíhá výstava Sympozium umění do Znojma. Ta kurátorská koncepce sympozia vychází z dialogu současného umění s historickým a duchovním kontextem bývalého loutského kláštera. Jehož architektura a génius loci vytváří mimořádně inspirativní prostor pro site-specific tvorbu. Do Znojma se tedy pozvalo několik umělců a umělkyň, kteří je vytvořili samostatná díla, která vy právě v loutském klášteře najdete, budete-li procházet jeho chodbami. Jsou to samostatné výstavy a jsou však zpřístupněné. Každopádně vy se na návštěvu můžete vyrazit buď už jako sami, nebo právě v komentovaných prohlídkách, které budou ještě do konce září probíhat. Sympozium umění do Znojma je totiž výstava, která 30. září končí. Tak pokud jste ze Znojma nebo jeho okolí, běžte navštívit běžně nepřístupný loutský klášter, podívejte se na to kouzelné génius loci a také na to, jaké umění právě v takovémhle kouzelném místě můžete najít. No a moje druhá pozvánka je do Prahy a je to takzvaně tak trochu malá domů, protože v galerii Vinohradská 12 tady u nás v budově Českého rozhlasu momentálně vystavuje oceňovaný fotoreportér a kameraman Pavel Němeček. Ten byl v historii i nominovaný na Pulitzerovu cenu. Jeho výstava se nazývá Hlasy a naděje, no a dokumentuje dvě takové světové události. Jedna z nich jsou protesty v Istanbulu, kdy obyvatelé města vyšli do ulic, aby protestovali proti zadržení jejich starosty a hlavně proti jeho propuštění. No a druhá událost, kterou potom Pavel Němeček dokumentoval, tak to byl pád režimu v Sýrii. Také jaké to mělo následky a jak vlastně těsně po skončení tohoto dlouholetého ozbrojeného konfliktu Sýrie ve skutečnosti vypadá. Výstava Hlasy a naděje od Pavla Němečka je k vidění v galerii Vinohradská 12. Jenom do 30. září a pozor, také jedině ve středu a ve čtvrtek od 12 do 18 hodin. Taky neváhejte navštívit.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.
2: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: Tohle byl zpěvák a songwriter, který si říká Q a jeho písnička Hello. Zdraví vás taky Vojta Záhora z proskleného studia Rádia Wave. Doufám, že vaše sobota je příjemná a mám teď pro vás nachystanou ukázku z nejnovějšího dílu našeho podcastu o seberozvoji Nádech. Ten byl tentokrát o vztahu a mezi dětmi a rodiči. Proč vždy předpokládáme, že vztah právě mezi dítětem a rodičem vznikne tak nějak sám od sebe? A jaká hluboké citové pouto, nebo jak se takové hluboké citové pouto doopravdy formuje? O tom je aktuální Nádech, který už teď najdete na webu wave.cz nebo též ve všech ostatních podcastových aplikacích. Tady je z něj krátká ukázka, tak ať se vám líbí.
1: Znovu víme i ze studií, že zhruba 20% lidí je úplně vlastně odcizených od rodičů, především teda od táty. To, že necítím takovou lásku nebo náklonnost k rodičům, jakou bych si představoval, není nemoc, jo? Nebo nemusí být samozřejmě vždycky hned spojený s duševníma problémama, s nemocí nebo s takovouhle jako patologickou nálepkou. Může se stát i ta verze, že prostě ten život běží, my jsme zdraví, jsme v pořádku, všechno probíhá relativně tak, jak má a některé věci prostě nefungují. Často to je třeba spojený s pocity viny, jo? Že jako měla bych, jako přece mě vychovali nebo nechali mě vystudovat. A můžeme pak dojít i k tomu, že samozřejmě my můžeme být jiný lidi. Jo? Jakože, že jsme příbuzní, to je daný, ale že si rozumíme, to už je vlastně vztahová záležitost. Je to vztah jako jakýkoliv jiný. To znamená, když já se o ten vztah nestarám jako rodič, nemůžu předpokládat, že za 30 let budu vybírat z účtu, do kterého jsem nic nevložil, jo, když řeknu tenhle ten příměr. Může to být zdánlivě všecko v pořádku a rodiče často si kladou i tu otázku, jako říkají, co se stalo, teď u nás se jako nekřičelo, nemlátilo, netrestalo a přesto něco nefunguje. Ta jedna věc je, že automaticky očekáváme špatné věci, které se jako staly a trošku přehlížíme dobrý věci, které se nestaly. Může to být i tak, že jsme nedostali něco, co jsme potřebovali. Všechno bylo vlastně v pořádku, neděli se žádný hrozný věci, ale něco tam chybělo. Jo? Něco právě z nějakého přijetí, nebo zájmu, nebo z podpory. Jedna věc je nahlídnout opravdu na to, že vztahy se můžou proměňovat. Druhá věc je nahlídnout na to, že nemůžu dělat věci stejně a čekat jiný výsledek. A tak, jak většina změn začíná, tak i tahle začíná u nějakého opravdu zastavení se ze sebou, jak mi v tom vztahu je, co od něj vlastně očekávám, jak ho potřebuji mít, jak potřebuju já být v tom vztahu.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: slovenská zpěvačka Sara Rikas a písnička Feel My Love doznívá právě o 17:30 ve vysílání Rádia Wave. No a o lásce bude naše vysílání i dnes večer od 22. hodiny, kdy budete moct poslouchat novou a premiérovou epizodu Hotcastu Pod. Tentokrát s Pavlínou Horákovou, ta je takovým důkazem, že čím nesmyslnější životopis máte, tím smyslnějším člověkem jste. Hostkou Elišky a Káje právě v Hotcastu Pod se totiž stala novinářka, která je tváří prostoru X a v minulosti zpívala operu v New Yorku. Požár v jejím srdci hoří pro lidská práva a feminismus, ale co zažihává motýly v jejím břiše, tak to zjistíte, když si naladíte náš podcast o lásce, sexu a intimitě dnes večer od 10. hodiny.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

Rádia Wave 17 hodin 40 minut. Pokud jsme obeznámeni s Sneak App a s jejich tvorbou, tak víte, že je to tvorba často politicky aktivní. No a tak možná se dočkáme i nové hudby od tohohle toho tria. Vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump v posledních dnech vyjádřil přání o tom, aby se Irsko, tedy irský ostrov, sjednotil zpět dohromady do jedné země. Každopádně, jak to bude pokračovat, no to uvidíme a doufejme, že Kneecap o tom budou mít alespoň nějaký dobrý track. Před námi je však jiný hudebník, který už se svojí novinkou, se svým novým singlem přišel. To je belgický umělec, který si říká Warhouse, vy ho můžete znát pod jménem Martin de Volder, a vrací se právě s novou singlem, s novou produkcí s názvem The Baby. Warhouse, kterého jsme dosud znali hlavně pro jeho elegantní art pop, nás na téhle té novince bere ale někam úplně jinam. Skladba začíná takovým zneklidňujícím syntetizátorovým motivem, než jí převezme takový hutný beat, mířící rovnou na taneční parket nějakého temného klubu. Sám De Volder ji označuje za svůj první pokus o ukolébavku, každopádně myslím si, že tenhle ten pokus nevyšel a takovouhle písničku byste si před spaním rozhodně nepustili, každopádně nechám posoudit vás. Tohle to je Warhouse a track The Baby.

Hraje nám skupina Dry Cleaning s písničkou Gary Ashby. Je 17:49 a sobotní On Air na Radio Wave už se nachýlil ke svému konci. Od 18 hodin budete poslouchat v našem vysílání reprízu Psycha, tentokrát o hororu Obsession. Kdo jste ho viděl, tak věřím, že jste si ho moc užil. Tenhle ten horor je momentálně velmi probíraný, že je to prý výborný film. No a třeba od 22 hodin můžete naladit také náš hotcast Pod s Eliškou Soukupovou a Kájou Vladikou. Loučí se s vámi a hezký zbytek vaší soboty vám přeje Vojta Záhora.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Radio Wave.
2: Ahoj, tady Kája.
3: Ahoj, tady Pavel.
2: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
3: Kájo, co je dneska psycho?
2: No, víš, co je psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
3: Hele, já tam rozumím, tohle je jako psycho, který je pro dnešek psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde psycho?
2: Mm-hmm.
3: Že vlastně, klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Mm-hmm. Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem tomu, že jsme jako pořad o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
2: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme. pouze na osobní rovině, ale jako... Ale jako na profesní rovině jako psychologové se vlastně vztahama nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt a tak,
3: okay.
2: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahama zabývali, to ne?
3: No. A ta moje prostě představa o tom, jak, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
2: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession, ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Další jsou Backrooms a jako co je takový fun fact, že vlastně ten autor toho hororu je bývalý youtuber, nebo youtuber prostě začínal svou kariéru na YouTube, kde ten Cary Baker... Jo, vlastně dělal takový krátký skeče, jo, kratší filmy s tím právě svým jedním kolegou, který tam taky hraje v tom filmu. A to je ten kámoš.
3: Ten kámoš.
2: Takže vlastně takový, no. A vlastně strašně dobře hodnocený ten film, že je to konečně po dlouhý době, to je teda zase moje téma, že opravdu ty filmy, navazuje se na starý filmy, jo, typu Ďábel nosí Pradu 2, okay. Nebo se rozježdí furt ty franšízy, které tam jako furt fungují a ty konečně něco novýho, pořádného.
3: Ale jak teda Gábe říkala, tak jí to připomíná Scary Movie.
2: Jo, jako, a tak on se tam dost inspiroval, on taky, že vlastně ten film vychází z předlohy jednoho dílu Simpsonů. Okay. Tam je právě to je předlohou toho filmu je, že tam teda kluk, který mu se říká Bear, má hrozně rád svoji kamarádku, je do ní zamilovaný, ve zkratce koupí si One Wish Willow, neboli jednu tyčinku jednoho přání.
3: Takže oni to mají takhle ze Simpsonů, jo?
2: No, to je ze Simpsonů.
3: Aha, to je hustý. Já bych možná teď z toho na tom okamžik rád přidal, budou tady spoilery v tomto pořadu, pokud jste to ještě neviděli a nemáte rádi spoilery, doporučujeme vám se nejdřív na ten film podívat. Pokud je vám to jedno, tak samozřejmě poslouchejte nás, jak potřebujete.
2: Přesně tak, takže a myslím si, že tohle je, co je i známý z trailerů a ze všeho.
3: Jasně.
2: No a on prostě zlomí tu hůlku a pak se dějou věci. A vlastně ten Cary Baker říkal, že...
3: Takže to je jak v těch Simpsonech, tak v tom
2: no,
3: filmu.
2: Něco, no, nevím, jestli je to vyloženě s tou hůlkou, ale že tam jsou právě ty takový ty džinovský přání. Víš, že přeješ si, jo, já nevím, jo. Abych měl milion tisíc peněz, ale to znamená to, že mi umře můj táta, jo? Něco takovýho, jo? Takže že jsou takový vždycky ty triky přání.
3: Jasně. Pojďme to možná teďkonc teda nějak uvíst, o čem ten film je.
2: No, možná ty?
3: Tak jak jsem to jako vnímal, o čem to je, nebo ten příběh zhruba, tak jako aby jsme věděli, o čem si vykládáme, tak je to teda o tom, že ta hlavní postava tak je zamilovaný do vlastně svojí spolužečky, že jo? Že to už je,
2: já myslím, že mají nějaký dlouhou historii za sebou.
3: Jo, že se znají už nějak přinejmenším od střední školy.
2: Mm-hmm.
3: A on jí to vlastně jako nikdy neřek, jo? Že teda je do ní zamilovaný. A teď už by to jí to jako vlastně jako chtěl říct a ten jeden kamarád ho od toho zrazuje, pak se později dozvíme, že má s ní nějaký jako sexuální poměr, ten jeho kamarád, takže mu to úplně nepřeje. A vlastně začíná to jako tím, že on jí to teda jako chce říct.
2: Vlastně to říká, ale akorát, že vůbec.
3: Neřekne jí to. A při té příležitosti jí koupil dárek, protože nějak ztratila prostě nějaký svůj kamínek po mamince, tak jí chtěl koupit jiný kamínek, žádný se mu pořádně nelíbil, tak našel v tom obchodě s kamínkama, že jo, to je prostě obchod s nějakýma
2: ezověcma,
3: tak tam najde takovou jako tyčinku s přáním, jo, tak říká, hele, tady to splní jakýkoliv přání, fajn, tohle stojí, koupím jako dárek. No a jak k tomu jako vlastně zase jí to jako neřekne, už je teda na krajíčku, ale nepodaří se mu to, tak to vlastně rozbalí sám a přeje si, aby ho milovala víc než kohokoliv jiného na světě. A tím se vlastně jako rozvíjí ten příběh s velmi intenzivními hororovými prvky.
2: Ano. No a jo, a ještě další fun fact, on tam volá v nějaký fázi toho filmu, volá na nějakou tu linku a ten hlas toho operátora, tak to je ten režisér, to je ten Kerry Baker. Jo, tak okay, jenom okay, jako okay. Takový fun fact, jo, zase. My jsme se s Pájou rozhodli, že vlastně já budu nejdu tady ty redditový teorie, co jasně, k tomu jsou. A vlastně jak nám to sedí k tomu filmu. A Pája tady máme zase...
3: A já tady budu mít roli toho, kdo to jako trochu rozporuje. No.
2: Tak, tak, ale jako bylo to, mě to teda jako tomu se to hodně bavilo, protože jsem tím, tak tím filmem trošku posedla. Ne, že mě to fakt bavilo, protože jednak se mi líbilo teda...
3: Mě to mě na tom zaujalo, to asi nějakých 85% to má na ČSFD.
2: No, a jako, ale fakt, i ty herci, jako jak hráli vlastně i na to, jaký to měl fakt jako minimální rozpočet. Tak jako úžasný. A co mě tam třeba se hrozně líbí, tam má ta Nikki scénu. Jestli jste viděli horor Smile. Mm-hmm. A tam je ten, že mají ten úsměv a mají hodně vytřeštěný ty oči. A tady ta Nikki, tam je právě ten creepy úsměv. Jo. Tak ona má naopak ty oči hodně svrašťuje.
3: Jo, jo.
2: A jako je to opravdu strašně, strašně děsivý. A jako fakt mi z toho bylo, i teď, když to popisuje, mi z toho nepříjemně, protože je to hrozně taky to uncanny valley.
3: No právě, hele, já jsem o tom právě takhle uvažoval, jako co tam vlastně je na tomto creepy. A ty creepy věci, oni tam jako především vycházejí z toho, že to jako ano, uncanny valley, jo? Že to je jako, že to má být úsměv, ale ty vidíš, že je hodně fejkový ten úsměv. Jo,
2: a že ona tam má nebo, i takový ty vlastně, jak za ním přijde a takový...
3: Nebo že je to člověk, ale najednou má nějaký rychlej pohyb, jak kdyby to byl nějaký hmyz nebo něco. Jo? Že opravdu jako ty, že to je člověk, ale zároveň vy jste nejste jistý v ten okamžik, jestli to je člověk nebo ne, tak to dělá ten. Jo, ten
2: no a to je vám právě třeba tam, ona, tam je, jestli si tam vybavuješ, jak je ta scéna, jak ona stojí v pozadí toho pokoje, tak to je prostě takový trend uncanny valley na TikToku, že jo, jeden čas, myslím si, že to bylo i za covidu. A on právě řekl s těm maskérům, řekl, namaskujte ji podle toho uncanny valley na TikToku.
3: Jo.
2: Takže mě právě říkal. Mně to právě přijde úplně jako skvělý. On je mu asi 26, že takže je to fakt mladý kluk. Propoje ten lore, že, který jako se provází nějakými několikama sockama s tím, co, že je opravdu dobrý filmář, napsal opravdu dobrý příběh. Jo?
3: Já teď potřebuji jako za psychologa tam švihnout, protože uncanny valley pravděpodobně 90% z lidí, co nás poslouchá, bude vědět, ale můžou být lidi, kteří sebe jako nevědí. Jedná se vlastně o takový koncept, tak jako zjištění. Čověče, teď nevím, se to přímo psychologie nebo nějaký jako přidružený vědy.
2: Jo.
3: Ono to vlastně vzniká...
2: Antropologie možná?
3: Tenhle ten fenomén se zkoumá v souvislosti například s robotikou. Mm-hmm. Jo? A ví se, že když, nebo ví se, v ten okamžik, kdyby něco uděláte jako velmi blízkýho člověku, jo, třeba ať už by to byla nějaká animace,
2: třeba
3: nebo nějaký
2: Polární
3: robot.
2: Polární Express byl, že jo? Polární Express byl prostě vyhlášený, že uncanny valley.
3: Že ono, jako, když je to jako vlastně třeba ta animace blíž realitě, ale není dokonalá, tak to v nás vyvolává jako nepříjemný pocity a vlastně takový jako pocit divnosti. Než kdyby to byla jako přiznaná animace.
2: Máte prostě strach z toho, že tam je něco, že tam něco nesedí.
3: Jasně, jasně.
2: A to tady, takže mně se líbí, že mu propoje takový dobře ten internetový lore a zároveň do toho propoje opravdu, že je vidět, že zkušili jako, nebo dobrý filmář a dobře jako to promyslel a dal do toho všechno. Takže to mě jako na tom strašně, strašně baví a baví mě i to, jak o tom ty herci mluví, i ty interview. Jak to třeba vymýšleli, že mně se líbilo, že ta herečka, ta Nikki, která ji hrála, tak ona třeba ty creepy věci nedělala před tím svým hereckým kolegou.
3: Okay.
2: Až vždycky na tu klapku je udělala, aby byl fakt vyděšený, že některý... A nebo jak je tam, že ona vyběhne z toho auta. Jak tam vyběhne z toho auta a lítá tam kolem toho auta a on se začne smát, tak to byla jako náhoda, jo. Protože ona vyběhla z toho auta a ona nevěděla, na jakou stranu má jít, že nevěděla, kde je kamera nebo něco takového. Takže ta reakce je autentická a on to tam prostě nechal. Takže to jako mě, proto je to možná ještě o to víc creepy, že jsem tam si takový jako hezký, sweet momenty, který tak. Si řekne, že jsou jako hrozně fajn, ale pak je to děsivý celý.
3: No a vlastně jako ta děsivost, já jsem se to furt, nějak jsem na to šel s tím, že teda to má být o té jako zamilovanosti nebo velký lásce, jo, že to je teda jako to hlavní téma. A jo, máš tam prostě, aby mě milovala víc než všechny ostatní a tak dále. Ale vlastně ty momenty, které tam jako přinášejí tyto hororové jako ty hororové prvky, jsou spíš to Uncanny Valley, než úplně tohle no, téma tý jako zamilovanosti.
2: Tak ono jako já si myslím, že vlastně tam ta posedlost je Uncanny Valley, protože jako když chceš, aby tě někdo jako bezpodmínečně miloval, to může jenom tvoje maminka, nebo tatínek, anebo pes, jo.
3: Hele, jo, ale to se právě myslím, že je tam jako docela potlačený, nebo ne úplně jako dobře, jo, protože je, v tomhletom smyslu tenhle ten film je spíš... Takhle jsme se o tom bavili a jsem ti to říkal v kavárně, ale zopakuju to teď pro naše posluchače, že mi to vlastně spíš připomíná ten film takovej jako řekněme řeckou tragédii, jo. Že se ti prostě přihodí různý věci, já nevím, Oidipus zavraždí svýho tatínka, aniž by věděl, že to je jeho tatínek a tak dále. Jo, tohle to taky, ten kluk tam prostě rozbalí nějakou jako tyčku, kdo by věřil tomu, že to fakt jako tohle to splní, tohleto přání, jo, takovýhle přání si dokáže představit, že měl jako nějaký okamžik, jako kde kdo, jo. A vlastně to není úplně nepřirozený takovýhle jako přání mít, ale jemu se splní, jo, ale ještě takovým jako divným způsobem, že vlastně jako kdyby tu jeho Nicky posadl jako démon, jo, který je takhle jako do něho intenzivně na něj intenzivně nastavený. Jo, takže...
2: Na to mám pak teda jako teorie, nebo já třeba mám jako já mám třeba ten pohled na to, že on jako takový sobecký, trošku natvrdlej, sociálně neohrabaný člověk, který úplně neumí číst dobře ty sociální situace.
3: A já si myslím, že je úplně normální.
2: A ne, tak o to jsme tady, aby jsme si to... A to jsou ty naše hospodský hádky, že jo? Takhle to přesně vypadá. Ale že i podle toho Redditu, vlastně jak jsem prožíval ty redditové teorie, koukal jsem na různý videa různých tvůrců, který jako se o tom bavili, tak vlastně, že on jako mu jde opravdu jenom o něj, že vlastně mu vůbec nevadí to, že ona je teda něčím posedlá, že se tam teda stalo něco špatného, ale hlavně teda, že je s ním. A ještě druhá věc je ta, že tam se řešilo, že by tam mohly být opravdu k tomu zase sequely. Jo, že prequely, sequely toho, vlastně jak vznikla tato tyčka. Jo, a že mně se líbí, že je tam nějaký tajemství, že si tam můžu hodit po svoji fantazii, proto mě hrozně baví.
3: To by byla jako nastavovanka.
2: No.
3: Já zase, jako když jsem se na to takhle koukal, tak ono to vlastně, asi si to nebere nutně, jako že by to takhle chtěli, ale dá se to přirovnat vůbec tohle z toho, jako, že se ti splní přání, ale splní se ti způsobem, který fakt nechceš. Že to je poměrně jako klasická věc, já nevím, ať už z folkloru arabskýho, džinové, nebo irskýho, nějaký prostě elfové, ty irský elfové, jo, takový ty jako nějaký...
2: Hobgoblins, takový ty jsou taky jako podobný, jako jo,
3: že ti to, že ti to vlastně jako to takový spíš jako zlomyslný stvoření, jo, že oni ti jako pomůžou, ale nikdy to není úplně zadarmo ta pomoc, nebo není to úplně míněný, jako že by ti chtěli pomoct z dobroty srdce, jo. No. Třeba Dungeons and Dragons, tak tam mají ty fej, že jo, to jsou nějaké jako bytosti, které právě takhle ti jsou schopný splnit přání, ale vlastně po tobě za to něco chtějí, anebo fakt to jako nemyslej, spíš to myslej jako, jo, jako hříčku prostě s tebou,
2: je to, než cokoliv jiný. Je to něco za něco a ono to vlastně, jako mě to upřímně dává smysl, že jo. To je něco vlastně, co není možný splnit, musí si to z toho světa něco vzít, že jo, jako jo, a nebo z tebe, nebo jo, takže to dává smysl. A mě tam právě přišlo zajímavý, že on tam má, že jo, tam je tam lore s tou kočkou, že mu umřela ta kočka, který to tam taky jako otvírá, kdy on vlastně vidí ty nějaká jako jeho hodně jako emotivní stránka, jo. A tam je představa toho, že vlastně ten duch té kočky posednul tu Nicky. A že tomu napovídá, že ona žere kočičí žrádlo, ježišmarja, že jí kočičí žrádlo a že prý, jak se tam pomatlala těma výkalama, že to bylo vlastně, že se pral ten duch tý reálný Nicky, když on tam nebyl s tou jako fejkovou, s tou freaky Nicky.
3: No, dobře. No.
2: A říkám, četla jsem teorie.
3: Okay,
2: a mně to přijde tady jako hloupost, jo, protože to nedává smysl a proč by se to tak dělo. Ale že možná, že to je to posednutí, že vlastně to kouzlo, jako to, ten duch, ten džin, co to tam jako udělal, že věděl, že vlastně tu kočku má taky hodně rád, jo, takže to jako chtěl vlastně...
3: A ta kočka ho asi jako měla opravdu nejradši na světě, protože takhle, vlastně, takhle fungují vlastně domácí zvířata, že?
2: No, nevím, jestli moje kočka mě má nejradši na světě. Dneska jsem se dneska jsem měla pohovor, připravovala jsem se a během toho pohovoru prostě kočka, která za mnou nepřijde celý den, mě potřebuje hrozně škrábnout do boku.
3: No, protože jsi byla divná, že jo, v ten okamžik.
2: No.
3: No tak to já si nedivím. Jsi jiná než jindy, tak jako seber se, buď normální, že jo.
2: Jo. No a takže a vlastně, že vlastně ono to jako mimikovalo tu lásku, kterou vlastně mělo to zvíře a proto se vlastně chovala podobně jako ta kočka, což vlastně takhle mi to spíš smysl dává, jo. Okay, že když by tam byla msta, tak tam bylo vlastně to mimikování té lásky.
3: Dobře, tak něco na tom asi, okej, tohle to ponechávám, tohle ta teorie vlastně mi nepřijde až tak úplně jako marná.
2: No, mě právě taky, když jsem pak to začala jako chápat jako hloubš. Ale co tam jako, že taky, že se jmenuje Bear, že jo, tak to je taky takový internetový lore, že jo, asi jste zaznamenali někdy na Instagramu, na TikToku, že se chlapi ptají ženských, jestli by zůstali v lese radši s medvědem nebo s chlapem. Mm-hmm. A ženská řekne, že radši s medvědem, že je předvídatelný jeho chování. Buď uteče, nebo zaútočí, ale budu rychle mrtvá a nebude mě 10 dní trápit ve sklepě. Mm-hmm. A jako man versus bear. Jo, a ten hlavní postava se jmenuje Bear.
3: Jasně. Hele, ale tady trochu jako narážíme na to, o čem jsme se bavili, tak víte, že vlastně třeba i pro tebe to by to dávalo smysl a asi, jak jsem pochopil, tak řadě jako lidí na Redditu nebo někde na těch forech, že vlastně mají tendenci toho Béra nebo tu postavu, že hlavní, nebo hlavní, prostě jednu z těch hlavních postav, vykreslovat jako člověka, který především myslí na sebe a že to vlastně jako není moc jako přijetější člověk. Já jsem úplně nenabil tohohle dojmu, když jsem se na to koukal, to přišlo jako, že to je v vozovkách normální kluk, který je teda zamilovaný, zabouchlej do té svojí kamarádky a má problém jí to říct, protože je do ní hodně zabouchlej. Je to pro mě představitelný a třeba to i souvisí s tím, jako o čem dneska budeme mluvit potom té naší psychologičtější části, o právě výzkumu nebo
2: teorii
3: toho, jak, co to vlastně jako je, nebo jak to vypadá, když je takhle člověk do někoho zamilovaný. A úplně nevnímám, že by a dávalo smysl, jako ona tam někde pomáhala nějakýmu, že bezdomovci mu tam dala nějaký peníze a tak. Jako pěkná, hodná na ostatní lidi, mě by dávalo smysl se, jako, že je do ní zamilovaný.
2: Jo, že a ona, ona ještě to byla nějak další, že to jsem taky viděla, že vlastně ona mu řekne v tom autě, jako já když mám na někoho crush, tak to málo kdo pozná.
3: Jo.
2: Jo, což je taky, jako, že vlastně tam byly taky jako ambivalentní momenty
3: takový
2: i z její
3: jako
2: strany.
3: Náznaky,
2: ale že možná, ale vlastně pak říká, že ho bere spíš jako bráchu, pak tam vlastně...
3: Ne, to neříkala, to říkala prý tý kamarádce. Víš, no, to tam je, že to není jako, že ho, je, to je možný, že mu to říkala už tý, jak se spolu baví v autě.
2: Že jsou tak jaký brácha, že jak se znají dlouho a pak vlastně udělá, vlastně pak, když je tam mají tu, čtou tu creepy pohádku tím incestní Mařence a Jeníčkovi, že jo. Tak vlastně to, jako říkají, to je přesně, že se tam perou ty dvě Niky, protože ona ho furt vidí jako bráchu, ale ta posedlá Niky ho vidí jako ten objekt tý svý touhy a lásky.
3: Jasně. No. No ano, je to především postavený na tom, že tam vlastně, a je to i tak jako tam řečený v jejich scénách, že to jsou, jako kdyby to byly prostě dvě nějaký bytosti v té jedné. Je to taková jako duchařina. Jo,
2: je to duchařina a je to jako...
3: A to patří k hororům, že jo, to je prostě hororový téma non plus ultra.
2: Já jsem vlastně, jsem se jako koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech. Jak jiný psychologové, tak jsme tam jako, jo, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A pak vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence. A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny,
3: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině. Ne, fakt se ho ta jako autorka vymyslela.
2: Mně se to slovo hrozně líbí. Mně teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi je hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
3: Příjemný i nepříjemný. Tam bych to jako...
2: Tak. No. A ta autorka, ta se jmenuje Dorothy Tenov a napsala vlastně knihu v roce 79, která se jmenuje Love and Limerence. Láska a limerence. Jo? Zážitek zamilovanosti.
3: Tam je na tom nejdůležitější. Ano, zážitek zamilovanosti. Má na tom nejdůležitější, že to byla psycholožka, která vlastně se tímhletím tématem zaobírala dlouhodobě. A dělala to tím způsobem, že vlastně dělala rozhovory s lidma, kteří měli nějaký takový zážitek.
2: 500 lidí vyslechla.
3: Právě 500 lidí, to už je...
2: Rozhovory s 500 lidma.
3: To tím můžu říct naprosto přesně.
2: To je hrozný.
3: to je hodně.
2: To je hrozný a je to hodně.
3: Je to hodně.
2: Já se jenom těším toho, že mě teď čeká 30 rozhovorů. A ne, takže to je vidět, že tam to je opravdu hloubková práce. Aha. A to je jako opravdu je o tom stránka na Wikipedii, kdybyste si to chtěli vyhledat, jako tam, jenom zajímavý z psychologického hlediska.
3: Popisuje se tam, že vlastně ta její motivace byly jako dva nějaký její známí kamarádi, teď nevím, co to přesně bylo, studenti, který říkali, který vlastně jako je nějaká jako zamilovanost dovedla třeba k alkoholismu, nebo no, jo, jako, že to vlastně na ně působilo.
2: Ničilo jim to život, jakoby.
3: Přinejmenším dočasně.
2: Na nějakou chvíli, ale...
3: Jo.
2: A je to vlastně o tom, že je to taková ve zkratce přehnaná crush, jo? Přehnaná taková ta zkratkovitá zamilovanost.
3: Hele, mě to jako vlastně první, co, jak jsem tomu přistupoval, já jsem to úplně neznal, než ho jsi mi jako poslala na to nějaký odkaz. A vlastně to pro mě bylo příjemné překvapení, že to je jako téma, který pro mě bylo objevný. A první, co mě jako napadlo skepticky, je OK, netematizuje tady někdo něco, co se vlastně už je tematizovaný, jo, jako není to prostě taková ta jako zamilovanost.
2: Jo, pojem pro pojem.
3: Pojem pro pojem. Ale musím říct, že teda změnil jsem názor v průběhu toho, jak jsem se o tom četl. A vlastně, co se tím chce říct, jo, nebo protože ona to studovala, je, že to je jako intenzivní zamilovanost. A ono, tuto intenzivní zamilovanost může vlastně prožít každý člověk, přinejmenším v nějakým jako krátkým intervalu. A nebo nemusí, jo, je to...
2: Ale není tam nic patologického, jo, na začátku.
3: Tak.
2: Což je důležitý, což teda pak pozor, strašně psychošmejdů si na tom jako taky zase dělá reklamu, protože je to asi docela i populární, jak jsem zjistila.
3: Ano.
2: Takže přikládají k tomu jako attachmenty.
3: Pojďme možná nejdřív říct, jako o co se jedná, aby jsme to mohli...
2: No, a je to teda vlastně, jo, označuje právě stav intenzivní romantické fixace na druhýho člověka.
3: Jo, je prostě intenzivní zamilovanosti.
2: Jo, a je to taková ta opravdu, že je to, jak kdyby člověk byl jako na nějakých jako extatických drogách, kdy nemyslíte, nejíte, nepijete, jenom vlastně myslíte na tu druhou osobu, pokud nejste s ní. Jo,
3: já bych to nepopisoval takhle přehnaně, ale to, co jako ta limerence, co se chce říct, je, člověk je vlastně jako silně zamilovaný do někoho nutkavým způsobem, ale s tím, že jako se vám jako vkrádají myšlenky na toho člověka, máte tendenci vnímat jako zesíleně nějaký pozitivní stránky toho člověka, nebo naopak jako přecházet nějaký negativní, nebo si je třeba přeinterpretovávat nějakým dobrým způsobem, že když to lidi jako takhle zažívají, v té podobě, jak to popsala ta autorka, která to vymyslela, ten pojem, tak je to, že přinejmenším jako na toho člověka, jo, který se stane prostě tím objektem té vaší limerence, no, tak ty myšlenky na něho se vám budou vkrádat bez nějakého vašeho přičinění.
2: Je to právě jako silná potřeba opětování těch citů, mimořádná citlivost na ty náznaky přijetí nebo odmítnutí.
3: A ještě bych možná to uvedl jako na pravou míru, jako nejedná se o něco, já nevím, že to je něco, co byste jako chytli, nebo je to nějaká speciální. Ne, je to opravdu zamilovanost. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom
2: a
3: jako
2: zintenzivňuje. Ještě tam právě velká touha potom být milován, nebo chtít najít ten vztah. Jo? A což mi teda přijde...
3: Ale s tohletou konkrétní osobou.
2: No, a to jako ten bér tam splňuje úplně všechno.
3: No a právě ten bér je vlastně jako docela jako hezký popis. Jo? Limerence má tu svoji kamarádku, prostě je do ní takhle jako zabouchlej už nějakou dobu, x let. Vlastně vždycky se bálí to říct. Jo, ona je jeho kamarádka, to znamená, chová se k němu hezky, že jo, telefonujou si, jsou vlastně jako na jedné vlně, má s ním takový ten jako bratrský vztah, jo, že, což by se dalo, by si člověk mohl interpretovat tím způsobem OK, asi tomu člověku nejsem úplně lhostejný, jo, jako třeba by to mohl mít podobně, jako to mám já.
2: No, to je právě, že on je v tom friendzonu, že jo, ona opravdu o ní asi vůbec nestojí nějakým způsobem.
3: To nevíme.
2: Ale nemyslím
3: si, že by to ten film tam nějak jednoznačně říkal.
2: Není to tam jednoznačně, ale ono je to hlavně celý ten film, je hlavně z pohledu toho Béra. Jo, my moc nevíme a to, jestli až ho vidíte, tak se všimněte, že ty záběry jsou opravdu, když někdo v dálce, tak je fakt v dálce. Jo, když s někým ten Bér mluví přes stěnu nebo přes dveře, tak vy vidíte Béru v obličeji, vy nevidíte obličej toho druhého člověka, takže my vlastně fakt nevíme, co se tý Niky honí v hlavě a vlastně si tam jenom domýšlíme. Teda hlavně předtím, než se zlomí tu tyčku, jo. Pak už vidíme, co si asi honí v hlavě, jo.
3: Hele, a...
2: No, no, no.
3: Jo, taky vlastně to, co mě na tom jako zaujalo na těch článcích o tomhle tom fenoménu, řekněme, prostě o zamilovanosti, silné zamilovanosti, tak je tahleta Doroty Tenovová, tak mi přijde, že to vzala fakt za správný konec. Je to jako velký shoutout prostě Doroty Tenov, fakt jako dobrý.
2: Opravdu dobrý.
3: Ale co mě teda už jako bavilo trochu míň, tak je třeba potom jako lidi, kteří na to navazujou a dělají s tím jako nějakou další v úzovkách vědu, nebo na to napsali nějaký články a mají tendenci vlastně ten stav patologizovat. To si myslím, že ona právě nedělá, že ona nemá tuhle tu jednostrannost. Jo? Že ona tam jako říká, hele, ty lidi můžou mít třeba i, nebo často kdy mývají náhled na to, jak to má, jo? Že oni mají toho člověka nějak zkresleně, ale přitom mají Oni to vědí, jo, že ho vnímají zkresleně.
2: Ale to je třeba právě, jako myslím si, že třeba nějaký jako poruchy osobnosti k tomu můžou mít třeba větší sklony. Jo, jako...
3: Ale to bych právě jako viděl ten rozdíl, ať už třeba řekněme takhle, když bys měla nějakou poruchu osobnosti a stalo se ti to, že se takhle do někoho zabouchneš, tak ti to vlastně může přinést víc těch jako negativních efektů.
2: Určitě.
3: A určitě budeš mít třeba míň náhledu na tu situaci
2: Nebo v tom stavu budeš nezdravě dlouho.
3: A nebo ti to právě povede k tomu stalkingu a k nějakým jako negativním jako
2: nebo přesně, že opravdu třeba i kvůli tomu ti to fakt zničí ten život. Jo?
3: No.
2: Já si myslím, že třeba přijdeš po práci a podobně, protože budeš tím tak zaobraný a takže to bych řekla, že to vlastně není patologický. Jo, je to vlastně, může se to stát každému jako.
3: A co mě ještě jako na tom zaujalo, tak ono vlastně se s tím pojejí taky jako opravdu intenzivní stavy, jako například, a je to něco, co já myslím, že jsem jako něco takového prožil, dokážu se s tím jako stotožnit, když jako jim ten prostě ten objekt jim naznačí, že teda by to jako mohl mít podobně, takže se jim uleví. Jo. A má jako pocit na obláčku. Jo?
2: Ano,
3: že takový, a najednou je všechno hrozně snadný a tak dále. Já si tohle z toho vybavuju za sebe.
2: Já jsem, když jsem to četla, tak jsem si to taky na to vzpomněla, že se mi to stalo.
3: Já jsem byl schopen na jednu zprávu prostě zareagovat tím, že jsem se šel zaběhat, jak mi bylo lehko. Jo? Že, jo, jako skutečně se s tím letím, jo, že takovýhle jako je to pro mě srozumitelné.
2: Já si taky pamatuju, že když jsem, jako, jsem říkala, já jsem si vlastně uvědomila, že jsem nějaký takovýhle stav jako taky zažila.
3: Jasně. Jo, takže že to na člověka má jako tenhle ten, může mít tenhle ten dopad. A co ještě zajímavý, takže vlastně ten výstup z toho může být přinejmenším jako trojím způsobem. Jo? Buď to ten člověk má podobně a pak se z toho po nějaký jako intenzivní fázi, prostě vášnivý fázi vztahu se z toho postupně jako vytvoří normální vztah a nějaký jako jiný druh vztahování
2: lásky,
3: se, lásky.
2: Jo,
3: tak
2: jasně.
3: Jak by o tom třeba mluvil Sternberg. A nebo, že teda ten člověk tě jako dostatečně prostě odmítá, dostatečně jednoznačně a ty jsi schopná prostě to jako vidět a pojmout, tak, že vlastně tě to jako postupně vyhladoví ten stav.
2: Jo, že to prostě opadne, taková ta klasická zamilovanost.
3: Že to je jako blbý, ale odezní to. Jo? A potom ta třetí možnost, že se na toho člověka jako nějak naštveš a objeví se někdo, na koho je možný tyhle ty jako vnímání toho člověka přesunout a člověk začne takhle, jako se zaboukne vlastně do někoho jiného náhradou za tohle.
2: Jo.
3: Jo, takže to není jenom o tom, že to je jako blbý a že to vždycky musí být blbý, jo? Je to o tom, že to je silný stav, který ovlivňuje vnímání druhého člověka, tvoje chování, tvoje prožívání.
0: Domácí úkol.
2: A teda domácí úkol, co je naše one willow wish?
3: co je vaše one willow wish?
2: No.
3: Co byste si přáli? Hele, a dáme tam i ten dovětek s tím, že to přání může být, dejte si pozor na to, co si přejete.
2: Jo.
3: Okay, tak jako dobře. Do čeho byste byli schopní jít? Do jakého přání? S vědomím, jo, že vám to prostě nějaká jako taková, takový jako Q prostě ze Star Treku, nebo nějaká taková jako bytost prostě hravá a ne úplně dobrosrdečná, že by vám to vyplnila. Jo.
2: No, jaký vodník, nebo zlatá rybka, to je jedno.
3: Ano, zlatá rybka, že jo, spousta těch vtipů se zlatýma rybkama, který právě jako se hrajou s tímhletím tématem.
2: Jo.
3: Co by, do čeho bys byla ochotná jít, Kájo?
2: Hele, já jsem jako právě nad tím přemýšlela, i vzhledem k poučení z toho filmu. Jo, jako já nevím, jestli tam asi fakt nepřiju jako nějaký peníze, ale nebo nějaký takový ty věci typu, jako chci být šťastná, jo, protože co to jako je být šťastná. Ale já jsem říkala, že bych chtěla klid.
3: To myslím, že je velmi, já myslím, že jako džin bych se pobavil s tou jako
2: myslím si, že
3: splněním
2: jo.
3: Takovýhle.
2: Jo, ale říkám, asi to ovlivňuje moje dnešní rozpoložení.
3: Nějaké jako zavření na samotku na spoustu let, na něco takového.
2: Prostě mít takový ten zenovej klid, jo, takový ten mních, víš, v hlavě.
3: Takže by byla zavřená někde v klášteře na zbytek života.
2: Jako za mě, jako super. Jídlo dostanu, nikdo mě neprudí, okay. Můžu si číst knížky.
3: Hele, já si myslím, že to je přesně takový to pozor na to, co si přeješ.
2: Ne, jasně, no. Hele, nevím. Hele, jako upřímně, často, když jsem měl s kamarádama nějaký takový ty večery, kdy jsme se bavili o nesmrtelnosti Brouka, jo, tak přesně tam to tam přišlo. A já jsem říkal, pořád jsem to něco vymýšlel, a pak jsem si uvědomila, říkám, že stejně nevím, že stejně bych si asi nepřála nic.
3: Jo, jo. Hele, vůbec s celým tím tématem mě se vybavila ještě jako jedna věc, nebo jedna scéna a jeden film, jo, který mi přijde, že je vlastně nemlich o tom samém, o nějaký jako silný zamilovanosti a to je film Love.
2: Ano.
3: Jo, jestli si vybavuješ. Jo, je tam hodně takových jako až pornografických scén, ale takových jako příjemně, jo, že to není prostě, je to fakt jako prostě umělecky stvárněný a je to příběh jako o silným vztahu a když on jako nakonec jako přijde od právě jako tu...
2: Gaspar Noé.
3: O tu jako, že tu jeho lásku života, tak je z toho opravdu jako špatný.
2: Vlastně
3: jo.
2: kvůli jakým chvilkovýmu jako povlouzení.
3: No, kvůli prostě taky nějaký jako takový trochu řecká tragédie. Jo. A my jsme na tom byli svýho času se strýčkem a říkali jsme si, a on mi říkal, tyhle člověče, jak je to silný, já bych to jako takhle jako nechtěl, jo. Že to je něco, co bych si jako nepřál. A já vím, že jsem mu tady říkal, člověče, já bych si něco takového přál. Jo, a zase člověk jako má si dávat pozor na to, co si přeje. OK, řekněme, že jsem měl nějaký jako zážitek, který by se dal nazvat jako limerence. A to bylo potom, co jsem viděl tenhle film, takže ano, svým způsobem jsem si jako už tu svoji One Willow Wish, už jsem si jako
2: já
3: vybral.
2: Já jsem si to právě taky vždycky nějak přála něco taky takového zažít, protože to vidíš, jak je to romantizovaný v těch filmech, jo, jako, že jo. Je to jako fakt extatický a tohle. A to v jednu chvíli bylo teda super. Jako fakt, když jsem byla v tomhle stavu, bylo to v jednu chvíli super, ale pak mě to docela jako rozložilo. Jako už je to dávno, ale když to beru zpětně, tak v jednu chvíli je to hrozně fajn a bylo to i přesně ve chvíli, kdy tam byly všechny, že to splnilo všechny ty tři podmínky a v těch prvních začátcích, třeba ty první dva týdny, ty úplně, jo přesně, hrozně jsem chodila zdravě, jsem jedla, víš, jakože prostě najednou máš hrozně energie. Ale pak to prostě spadne a to je jako velký sešup dolů, no.
3: No, mě to právě jako nespadlo, mě to jako zůstalo v té jako limerentním v tom, co je tam popisovaný, že člověk je v tom jako zaseklej a mám jako tuhle zkušenost.
2: Tak já mám právě tu zkušenost, že to právě se to rozešlo.
3: Ale
2: jako, no.
3: I přesto, kdybych jako to se teď konc jako koukal na ten film s vědomím toho, co bude jako potom následovat, tak bych to nevzal zpátky. Přijde mi to, i když to třeba jako není úplně...
2: Přijde důležitý zažít něco takového.
3: Že to jako není úplně jako příjemný, prostě ta příjemná zkušenost, tak nakonec jako to vnímám, že to je něco, co člověka jako nějak tě to jako spolu utváří.
2: Hele, já určitě bych to nikdy nevzala zpátky. Jo, určitě bych to nevzala zpátky, pro mě je to určitě věc, která mě hrozně formovala. Jsem ráda, že jsem si něco takového zažila a že mě to třeba jako formovalo tím stylem, že už nic takového zažít nechci. Jo, jako, že to bylo tak moc.
3: Hele, máš pravdu, že jsem jako asi na tohle teď trochu opatrnější, aby se mi něco takového jako stalo znovu, ale to je spíš o tom, že, jako, že těm lidem se to stane, aniž by to jako nutně
2: ne, to
3: chtěli.
2: Ne, no, ale že opravdu, že jsem si to zažila, že si to pamatuju, i jsem si tak jako v duchu řekla, teď je to blbý, zvládneš to, budeš z toho čerpat do budoucna, ale jasně. Pamatuj si to, jaký to je, když to blbě dopadne.
3: Jo,
2: ale jako určitě bych to nevzala zpátky, nevymazala bych to, jsem jako za to ráda, ale jsem ráda, že už něco takového nemusím jako zažít, už na to nemám nervy. Už jsem na to stará.
3: Zas tak stará nejsi.
2: No, ale už na tohle jo.
3: Tak jo.
2: Dobrý.
3: Dobře, děkujem moc za pozornost.
2: To je Lučí se s váma podcast Psycho. Kája.
3: A Pavel.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
1: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
0: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
2: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o ničem, to už ale víte. Dnes je tu kromě opět milé Ivany Veselkové Ivanky také milý host, protože jiné než milé hosty nemáme.
3: Je to tak.
2: Je to. Doufám, že to nepokazím, to jméno Štěpán Štolc.
4: Jo, přesně tak.
2: Dole na vrátnici říkali, že jsi Martin Scholz, ale ty nejsi Martin Scholz, ty jsi Štěpán Štolc. A Štolc je z německého Štolc je, že jsi na něco hrdý, ne?
4: Jo, je to tak.
3: Bist du Stolz?
2: Bist du Stolz?
3: Stolz.
2: Auf deinen Charakter?
3: Na Jazusko. Tak, to bylo takové německé okénko, ale teď již samozřejmě pěkně v češtině. Takže Štěpiku, máš rád, když ti někdo říká Štěpo, Štěpíku? Nebo jak to máš, jako Štěpo?
4: Já slyším asi na všechno.
2: Na všechno.
4: Jo.
3: A nemáš něco, že by tě to vyloženě rozčilovalo, protože jsou někteří lidé, kteří nějakou podobu toho svého křestního jména nemají extrémně rádi.
4: Jo, to asi ne. Jako, ne. A mně se to moc nedělo, protože my jsme se vždycky oslovovali jako ve škole příjmením, tak divně.
2: Co?
4: Jako.
2: Ty jsi chodil na nějakou
3: Štolci?
2: Specifickou školu?
4: Ne, na základce i
2: jako
4: na střední.
2: Jakože
3: kámoši ti říkali Štolci.
4: Jo.
2: Uh-huh. A ty jsi žil v době rychlých šípů, no to nechápu.
4: Ne, já nevím proč, ale jako neslo se to se mnou jako od základky na střední právě, jakože se všichni oslovovali navzájem příjmením.
3: Aha,
4: no.
3: To je zajímavé.
4: Takže jako jméno mi začali říkat až kamarádi potom. No.
2: Aha, a to se děje dosud, že tě někdo oslovuje příjmením?
4: Už naštěstí ne, tohle to skončilo se školou.
2: Štolci,
3: takže nepožaduješ po nás, abychom ti říkali Štolci, ale raději teda, že ti můžeme říkat Štěpáne.
4: Jo. To je tak. Mnohem příjemnější.
2: Dobře.
3: A Štěpán se tady ocitl. To
2: na základě nominace.
3: Mohli říct na základě nominace Martina Kodady.
2: Kterýmu já říkám Kokoda.
3: Je mi to jasné, Zuzko, že ano, Zuzka si myslela, že Martin Kodada se jmenuje Kokoda, ale tak to nebylo.
2: Ano, to byl ten milovník, kdo posloucháte všechny díly nebo většinu majonezových salátů, ajťáctvo, které upadlo přes kořen na nějakém tom táboře.
3: A knockoutoval
2: se. A toho, to je ještě zapeklitější, protože Kodadu nominoval Štolc, ale teď se karty obrátily.
3: Je to
2: a
3: tak.
2: Kodada nominoval Štolce.
3: To bylo už po natáčení, tak jsme probírali právě, Štěpáne, jak ty si Kodadu Martina nominoval a on říkal, že ty jsi také zajímavý člověk, protože se zajímáš o různé kanály a dokonce prý i do těch kanálů chodíš, když jsou otevřené a tak dál. A my jsme říkali, no tak to je zajímavé a on říkal, toho byste také mohli někdy pozvat. My jsme ale říkali, že tady se musí dodržet to nepsané pravidlo, že někdo někoho nominuje, takže Martin
2: oficiální
3: Kodada
2: cestou.
3: Oficiální cestou,
2: mailem.
3: Což je můj mail, ivana.veselková@rozhlas.cz, takže touto oficiální cestou tě tedy Martin Kodada nominoval na základě této nominace, překvapivé, že to nás překvapilo, jsme tě potom teda pozvali.
2: Ano, ale ty jsi mi říkal ve výtahu sem do studia, že se sem moc nehrnul, ale
3: nehrnul,
2: že se nedalo nic dělat.
4: Já jsem byl nervózní, že jsem možná furt trošku nervózní.
3: Jo. To se rozpohodíš. A to bylo teda tak, že Kodada Martin ti nějak o tom předem informoval, že tě bude nominovat, že to má v plánu, anebo to bylo pro tebe překvapení?
4: Ne, řekl mi to.
3: Jo, řekl ti to, než takže to napsal.
4: Podle mě až potom, co to napsal.
2: Jo, to je lump. To je lump. A ty jsi mi taky říkal ve výtahu, já znám mnoho věcí už z výtahu, že jsi také ajťáctvo a že dokonce s Kodadou máte družstvo, což jsem netušila, že ajťáctvo může mít družstvo.
4: No a ještě s dalšíma kamarádama.
2: A ještě jako, s dalšíma kamarádama.
4: Je nás docela dost teďka, no.
2: Jo, kolik třeba.
3: A jako družstvo jakého typu? Co to je za družstvo? To je sportovní družstvo, že děláte nějaké...
2: Ajťácké družstvo.
3: Jem, ale k čemu slouží ajťácké družstvo?
4: Je to jiná forma vlastně firmy, no. Nechtěli jsme být klasický SROčko nebo akciovka, ale chtěli jsme si vlastně o tom rozhodovat sami.
3: Takže jste vytvořili teda družstvo.
2: Taková nehierarchická organizace, kde není CEO, ne?
4: Přesně
2: všichni
4: tak.
2: Všichni jste CEO.
4: Všichni jsme CEO.
2: CEOstvo. Dobře, nicméně já se těším na tu věc, že budu číst Kodadův mail.
3: No.
2: Jo, takže ten píše. Milé Buchty, a mně se líbí, že on to opravdu vzal z gruntu a že to oficiální mail. Milé Buchty, rád bych nominoval svého dobrého kamaráda, spolužáka a obecně člověka, tam mu teda chybí čárka, to se mi nelíbí, co mi dělá každý den radost, Štěpána.
3: No a tady už se můžeme u toho teda rovnou zastavit. Ty děláš každý den Martinu Kodadovi radost a děláš to jako bezděčně anebo nějak... Jako aktivně na tom
2: cíleně.
3: Pracuješ, že máš to v diáři napsáno
2: radost.
3: Dnes Kodadovi udělat radost.
2: Pleže.
4: To my si tak posíláme jako zprávy vždycky, jako přes den. Vždycky, když někdo něco vidí, něco zajímavého, tak to pošle tomu druhému.
2: A máte spolu
3: myslíte?
2: Jako nějakou instagramovou skupinku ladost, radost, pleže?
4: Ne, normálně přes zprávy si tak
3: přes
4: posíláme
3: jako
4: linčíky.
3: Přes klasické SMS zprávy.
4: Ne, už přes aplikačku dneska.
3: Už přes aplikačku dneska. Takže a co třeba jsou takové ty zajímavé věci, které si tam posíláte? Nebo co považuješ za dostatečně zajímavé, abys to Martinovi Kodadovi poslal?
2: Ano.
4: Tak my oba studujeme ty nový média, takže většinou jsou to nějaké věci, co se týkají internetu nebo nějakého kutilství a podobně.
3: Mm-hmm. Kutilství taky.
4: No, on na to píše diplomku podobnou jako já.
2: Ano, to my víme, všichni posluchači také.
3: Jo, ale on píše na to digitální kutilství, že? Takže ty nemyslíš kutilství typu, že někdo si jako zbouchá lavičku, ale digitální
4: kutilství.
2: A co znamená digitální kutilství? Protože mě i překvapilo, že když si byl dole na vrátnici, tak si říkal, že máš obavu, že ti pan vrátný sebere šroubováky. Takže ty nemáš digitální šroubováky, ale opravdu reálné šroubováky jako ajťák.
4: Já je musím nosit, protože se furt lidem kolem mě rozbíjejí záhadně počítače, ale většinou je nepotřebuju, protože když přijdu, tak ty počítače záhadně fungují úplně vždycky.
3: Ale že ten šroubovák máš teda opravdový, reálný šroubovák, hmotný, kterým bys jako odmontoval něco z toho počítače, jo?
4: Takovou celou velkou sadu mám vlastně.
3: Že to máš sadu takhle celých různých jako šroubováčků, jo?
4: Jo, takových těch bezpečnostních, aby se, jako to se dělají, aby tam lidi nelezli, tak přesně já můžu tam lézt potom.
2: Jo, takhle, aha. Že jsou tam takové ty závitky.
4: Jo, jo.
2: Ale my jsme trošku utekli od toho, čím si ještě děláte s tím Kodadou tu radost.
3: Třeba čím takhle naposledy ti třeba ten Martin udělal radost, že jsi ale řekl, to mám ale dneska super den, protože mi Martin poslal tady
2: něco.
3: Tu pecku.
4: Pošlo mi třeba knížku. Odkaz na knížku nebo zajímavý článek,
2: to
4: co zrovna čte.
3: Jakože knížku, kterou by si měl třeba koupit.
4: Jo.
3: Že by tě mohla bavit. A pořídil jsi takhle na základě doporučení Martinova nějakou knížku?
4: Jo, poslední byla o BBS-kách.
2: To je co?
4: To je předchůdce takového internetu, kdy si lidi pomocí počítačů volali navzájem do svých počítačů a mohli si tam vyměňovat zprávy. Takový internet pro jednoho člověka.
3: Takže to bylo, jakože ty si mohl ze svého počítače zavolat někomu třeba na jiném konci světa.
4: Jo, ale bylo to hrozně drahý, protože to bylo přes telefon.
3: Jo, takhle, jasně. Ale takže, a teoreticky jsi mu teda i mohl zavolat telefonem, ale ty jsi mu zavolal přes počítač.
4: Jo, do jeho počítače.
3: Jo, takže to bylo jako lepší tím, že to bylo počítač na počítač, než aby zdržel sluchátko.
4: Přesně.
2: Že to bylo niž, jo. A ty jsi někdy tuto aktivitu zkoušel, nebo přál bys si vyzkoušet? Tady to
4: já už jsem ji nezažil, to už je takový, jako na mě, já jsem na to moc mladý, bohužel.
3: Jo. A to
4: jako,
3: bylo třeba v jakých dobách tady
4: takový
3: to?
4: Přelom 80. 90. největší rozmach.
3: Jo. A o tom tedy vyšla celá kniha, o tomto fenoménu.
4: Jo.
2: Jako jak si ty lidi volali a o čem si volali,
4: přesně,
2: jo?
4: Proč to dělali, kde to dělali a proč to bylo cool pro ně.
2: Mně se líbí, že si úplně se rozezářil.
3: Mm-hmm. Jakže ten fenomén, kdyby někdo si to chtěl vyhledat, ty jsi říkal, že to je BBS?
4: Jo, ano, Bulletin Board System.
2: Ano, a neplést s jinými zkratkami BB.
3: Zuzko, ano, to jsem přesně jsem čekal, že
2: než že je to blbost.
3: Prostě, takže, no a prosím tě, to byl fenomén jako třeba jenom ve Spojených státech amerických, nebo to bylo i tady v tehdejším jako Československu, nebo?
4: Spíš jako v Československu, ale až po revoluci.
3: Jo, takže tam.
4: Jo, takže u nás to ale taky bylo, jako ve velkým.
3: Taky si u nás teda lidi tak ve velkým dokonce, jo.
2: A ty, když třeba chceš udělat naopak Kodadovi radost, tak mu pošleš třeba Drozda, nebo co mu pošleš?
4: Článek podobného typu většinou. Jo. Když něco na diplomku, jako takže najdu nějakou zajímavou. Jo, přesně.
2: Takže nerdoviny si posíláte. Ale že byste si posílali třeba recepty, jako my běžní lidé, to se neděje.
4: To asi moc ne.
3: Já taky neposílám.
4: Myslím, že Martin občas pošle nějaký majonezový salát, jako třeba co našel. Ale...
3: Je nějaký zajímavý. Mm-hmm. To je vlastně ten jeho výzkum, že pokud jste již zapomněli, o čem byl tento dílek, tak Martin Kodada dělá výzkum mimo jiné, tedy své aktivity, že zkoumá, v jakých kantýnách mají jaký majonezový salát, a který je dobrý, špatný a tak dál. Mm-hmm. A co ty si třeba takhle naposledy tomu Martinovi poslal jako za článek nebo za téma, že úplně si z toho jako se rozjuchal nebo tě to zahrálo u srdíčka, že jsi třeba říkal,
2: svrkl.
3: To je super téma, to určitě Martina potěší.
4: No.
3: Jakože, že jsi měl sám ze sebe radost, že jsi vykutal nebo že jsi narazil na takovýhle svatý grál.
4: Já myslím, že teďka v poslední době jsme si na Instagramu začali vyměnit videa, jak si lidi vyrábí vlastní počítače, jakoby z krabiček na svačinu a podobně. To nás tak jako hrozně těší.
2: A to jde?
4: No, jo, vlastně, že se splácá nějaký zbytky z rozbitého notebooku a podobně a člověk to narve třeba do krabice od pici a říká tomu cyberdeck.
2: A jo,
4: takovej
2: takhle.
4: Post-punk. Mm-hmm.
2: A na tom takovém počítači v krabici od pici můžeš napsat třeba e-mail?
4: Jo, jo, ale to hrozně nepraktický.
2: Jo, tak je to špinavý, ne?
4: Jo.
2: Od Margarity.
3: Jo, že, ale jakože to má nějaká pravidla, že třeba, dejme tomu, můžeš využít nějakou teda část nějakého bývalého počítače. Není to tak, že bys musel si vystačit jenom z komponenty, které nemají s počítačem nic společného.
4: Ne, právě, že to žádný pravidla podle mě nemá. Že to
3: nemá.
4: Přesně jako, co najdu, to můžu splácat dohromady.
2: Jo. Mm-hmm. Takže teoreticky i třeba v ptačí budce můžeš mít počítač.
4: My jsme měli doma počítač v ptačí budce.
2: Že se ptám,
3: doma,
2: že?
3: Aha, doma jste měli počítač v ptačí budce, tak možná rozveď, jak se to stalo, třeba kdo ho vytvořil, nebo...
4: Já jsem přítelkyni koupil někdy před rokem knížku o pražském ptactvu, takovou obří bychly.
3: To jsem myslím kupovala tátovi k Vánocům, to je krásná, ale kniha teda.
4: A ta mi přišla úplně super, no a nějak to z nás vzbudilo pozorování právě ptáků. Mm-hmm. Takže jsme nejdřív jako koupili budku, kterou jsme přidělali za okno a pak jsme si říkali, že bychom mohli nějak jako automatizovat to pozorování ptáků. Takže jsme tam přidělali kameru, ale mě se úplně nechtělo utrácet za nějakou fotopas, tak jsme prostě vzali starý počítač a narvali ho do takový obří plastový krabice.
2: A drozdi tam psali e-maily.
4: Ten jsme přidělali pod tu budku a starou kameru jsme přelepili na budku.
2: Takhle si opravdu představuji nerdy záliby, že dáš počítač do budky.
3: No a mělo to nějaký ohlas u toho ptactva ve smyslu, jako ti ptáci tam třeba zahnízdili nebo chodili do té budky? Nebo to
4: chodili. Ale nechtěli tam zahnízdit. Podle mě byla moc jako nízko, protože my jsme bydleli v přízemí, takže jako se jim to nelíbilo podle mě na dlouhodobě.
3: A oni tam chodili jako přespat, jako do hotelu?
4: Na zob tam chodili.
3: Na zob jste jim tam dali jídlo.
2: Jo, tam nebyl jenom ten počítač, jako to lákadlo. Počítačová učebna pro ptactvo.
3: Si potřeboval vrabec vyřídit e-maily nebo zaplatit daně, poslat, jo, tak tam přišel.
2: Na datovku, jo.
3: Takže vy jste jim tam teda do té budky dávali i nějaký popoutky.
2: Zelení, ten loj ptačí, nebo co jste tam dělali?
4: Takový semínka různý,
2: semínka,
4: co jsme kupovali.
2: Jo.
3: Semínka, takže oni tam jenom tak skočili, nažrali se a pak zase vyletěli.
4: Jo.
2: A ty záznamy těch ptáčků, jak tam jsou, máš někde uložené?
4: Teď už ne, ale byla to webová stránka normálně v internetu.
2: A na to se díval Kodada? Nebo na to se díval ještě někdo, nějaká širší audience?
4: Podle mě jsme, jako poslal jsem to kamarádům, ale nikde jsem se tím nechlubil nějak víc.
3: Jo, že to byla jen taková jako komorní.
4: Jo, bylo to takový, jako když si člověk dá jako webkameru z koupaliště, podle mě třeba.
3: To existuje? Webkamera z koupaliště?
4: Jo, myslím, že jako na spoustě měst, tak jsou takový ty divný kamery, co koukají na divný místa. Jako.
2: Jo.
3: Tak to by Zuzka podle mě ocenila takovou stránku, kde by byly webkamery z různých koupališť, podle mě Zuzko, že to by ti dělalo
2: to
3: dobře,
2: by líbilo,
3: jako
2: no,
3: na srdíčku, si myslím.
2: Jo.
3: Dobře, takže tedy počítač v ptačí budce také si měl. Každý den radost, takže pokračujeme tedy dál. Krom studií nových médií, kde píše o tom, jak existoval internet v nultých letech, tak sbírá staré počítače a měl pár výstav. Tak tedy možná to studium teda nových médií a ten internet v těch 00 letech, tak to se vztahuje jako Dada i k tomu telefonování přes ty počítače, nebo to je něco jiného?
4: To je taková jakoby DIY subkultura, co tady u nás byla ajťáků jako v začátkem milénia, co chtěli internet, který v Čechách úplně nebyl jako v té době, respektive rychleji.
3: Takže to se bavíme o roce plus minus 2000, jo?
4: 2001
3: zhruba. Když lidi si mysleli někteří, že skončí svět, že se ty počítače jakoby nedokážou přeorientovat na to, že to datum nebude začínat 1900 něco, 2000, Y2K, nebo jak se jmenoval ten fenomén,
4: Y2K.
3: Tak ale v té době tedy existovali i lidé, kterým šlo o to, aby byl rychlý internet.
4: Jo, ale museli se ho vyrobit sami, protože jim ho nikdo nepřines, žádná firma. Mm-hmm.
3: No a jak si vyrobíš internet?
2: Bastlíci. No,
4: tenkrát šli podle mě většinou jako do sámošky, koupili si plechovku s párkama.
3: Jo.
4: Párky vylili většinou a vzali plechovku, přivrtali do ní díru vrtačkou a vystrčili to za okno. A spojili se sousedem, no.
3: Jo, ty myslíš, jako, že jak byly takový ty plechovkový telefonky, že jsi
4: tak,
3: to měl?
4: No, něco podobného, akorát to byly antény na internet, na Wi-Fi-nu vlastně. Uh-huh.
2: Jo, a ty znáš někoho, kdo opravdu této činnosti se věnoval?
4: Hromadu lidí. Jako hromadu? To, já si myslím si, že jakoby spoustu lidí kolem nás to mělo, jakože včetně mých netechnických rodičů, co se takhle připojovalo.
3: Počkej, že tomu nerozumím. Tvůj soused měl internet a Wi-Fi-nu. A ty si vystrčil z okna plechovku a chytal si jeho Wi-Fi-nu?
4: Jo,
3: jako, že jsi mu
4: přesně,
3: kradl
4: přesně
3: Wi-Fi?
4: Tak. No, to nebylo krát, protože ty Wi-Fi lidi většinou dávali ven tenkrát, ne naopak dovnitř, protože jako nikdo neměl moc notebook, ale koupili si anténu, tu někdo dal na střechu, protože to stálo tenkrát šílený peníze pořídit si Wi-Fi-nu. Mm-hmm. A ostatní sousedí vlastně v okolí se jako připojovali k němu a složili se dohromady na ten rychlej internet na jednu linku a
3: je
4: takhle si sdíleli mezi sebou.
3: Takže to sdíleli, že měli všichni jako stejné to, jako stejnou tu Wi-Fi, stejný třeba přihlášení. Jméno. Ale to znamená, že když tam byl potom celý třeba panelák, takže ti to šlo pomalu, ten internet, co měl být rychlej?
4: Pořád to bylo rychlejší než přes telefon tenkrát.
3: Jo, pořád to bylo rychlejší než přes
2: telefon. Že to bylo taky takové internetové družstvo de facto.
4: V podstatě jo.
2: Jo. A to ty máš rád, podle mě, ty myšlenky družstevní, to jsem už pochopila. No.
3: A o tom ty teda teď píšeš svoji diplomku, jo?
4: Jo, jo. Mně to přijde, že to je strašně zajímavý a že se na to tak jako zapomnělo.
3: To je hezký. A teď ty děláš třeba i nějaké tam rozhovory s pamětníky, jako jak jste vystrkovali plechovku z okna, nebo to čistě
4: jo,
3: jenom teoreticky.
4: Je to víc právě na rozhovorech s těma pamětníkama, protože jakoby se vlastně kolem toho moc jako nějak sepsanýho nezachovalo.
2: Jo, no já jsem to, pro mě to naprosto nová informace třeba. A myslíš, že bys tam mohl dát i nějaké praktické postupy, jak se vyřezává ta plechovka od těch párků? Protože
4: mám.
2: Pro případ nějaké zase, že jo, nějakého střetu civilizace, nevím s kým, nebude internet, tak aby se to dalo znovu udělat.
4: Jo, já si, jako ty návody tam mám určitě.
2: Super.
4: A hlavně jako i zajímavější věci než tu plechovku.
3: Zajímavější.
2: Ještě
3: a třeba
2: zajímavější.
3: Co teda třeba zajímavějšího tam máš?
4: Jeden skvělý kluk tenkrát někde tady z Prahy přišel na to, jak udělat vlastně to ještě rychlejší než ta Wi-Fi-na, že bude proti sobě blikat dvouma žárovičkama. Mm-hmm. Jako laserem v podstatě, jako takový ten kočičí, jak se za ním běhají kočky. A zjistil, že když prostě vezme obyčejnou lupu a roudy od kamen nebo od nějaký kanalizace, schová do toho ten laser a namíří to proti sobě, tak si můžou přenášet takhle paneláky mezi sebou vlastně v super rychlej internet.
2: Teda.
3: Skrz ten, že ten internet běží skrz ten laser, jako
4: jo. Jo.
3: A to on na to přišel jako...
2: Pokus omyl?
4: On si to postavil tak pro sebe a pak zjistil, že jakoby další lidi pro to mají využití, no.
2: Perfektně.
3: A to byl normálně tady český nějaký občan, jo, člověk.
4: Jo, jo.
2: Takhle vznikají ty vynálezy.
3: A s tím si třeba ty tam máš teda rozhovor. Třeba.
4: S tím plánuju rozhovor, ještě ho nemám hotový.
2: A to je člověk, který se i v současnosti věnuje nějakým vynálezům nebo IT?
4: Já si myslím, že furt věnuje.
2: Jo?
3: A ještě třeba nějakou takovouhle teda zajímavost, jako podle tebe třeba tam máš jako nějaký úlovek v té diplomce, že jsi byl za to rád, že tohle se ti podařilo tam dát?
4: Mně přijde, že jako tyhle ty roudy od kameny, jako ten laser je jako nejzajímavější.
3: Jo, že
4: já jsem jako spoustu fotek z toho, když to vlastně bylo nad Prahou a člověk šel nad Andělem a viděl spoustu jako červených světýlek na barácích, co svítily.
3: No, tak
4: to byly
3: tyhle
4: ty lasery.
2: To je úplně nová dimenze života.
3: Já vůbec jsem nevěděla, že něco takového
2: o tom by byla krásná nějaká taky coffee table knížka, to bys mohl udělat. A mě zaujalo, že jsi měl i nějaké muzejní výstavy s těmi starými počítači, tak ještě dropni nějaká info o tom.
3: Sbíráš staré počítače, tak to je pravda, že sbíráš?
4: Sbírám, no, ale jako já tomu nerad říkám sbírka.
3: A jak tomu říkáš?
4: Kolekce možná, nebo nevím.
2: To je lepší.
3: A proč ti zvadí ta sbírka, to slovo?
4: Já nerad sbírám věci jenom proto, abych je měl.
3: Jo.
2: Jo, že to musí mít nějaké praktické to, využití. Jo?
4: Ani ne prakticky, ale to tak baví jako zkoumat, jako to jsem nezažil, jako tak jako experimentovat s tím.
3: Takže
4: jako,
3: nejenom to sbírat, že by to někde leželo, jo. Ale že ty se tomu nějak dál věnuješ.
4: Přesně, že ty věci musí být funkční a musím se jako mít možnost vyzkoušet.
3: Jo. Takže ty máš sbírku teda, ne teda kolekci, pardon, kolekci funkčních starých počítačů.
4: Jo, jo.
2: Jo, takže kolektuješ. A to máš v jakém, to máš v nějaké místnosti plné tady toho PC harampádí
4: no,
2: nebo věcí?
4: No, tak jako všude to mám, kde je místo. Jako...
3: Doma? Všude, kde je místo?
4: Všude, kde je místo, jako v bytě, u rodičů, po sklepech, občas něco poznáme, co si odmítám odvést a tak.
3: A kolik takhle těch kousků, třeba máš, kolik to zabírá toho místa, že třeba, já nevím, je to třeba 100 počítačů nebo 10?
4: No. už mi dneska řekl přes 200, no, pomalu.
3: Oh my God. Přes 200, teda to i zabírá docela dost místa, že? Asi.
4: Takový dvě místnosti plný regálů, mm-hmm. to jsou, no.
2: A jak se k tomu staví tvoje okolí, tvoji blížní, že zabíráš tolik prostoru tady těmito přístroji?
4: Tak dneska už podle mě tak pochopili, že to nejsou bezcenný krámy, jako před lety, kdy to jako tak se jako
2: jo, vyhazovalo. Jo, že to i na výstavách, takže
4: ale
2: to jako...
4: že je to takový jako už zajímavý, jako raditní věci, co už prostě jen tak nikdo nemáš, přece jenom už je to jako některý kousky starý skoro 50 let.
3: No. I nabývat na hodnotě asi, ne, časem, že ty tam máš i 50 let starý počítače?
4: No, 79 mám nejstarší, vyrobený.
3: Počítač vyrobený v roce 1979, jo? Aha. Mm-hmm. A to je prosím tě, jak velký počítač, jako protože ty počítače starší byly spíš větší?
4: Jako bez obrazovky je to vlastně malinký, je to taková klávesnice v podstatě. Taková větší klávesnice na stůl.
2: Aha. A je to na disketku?
4: Dokonce ani na disketku to není, aha. na kazetu, audio.
2: Na kazetu?
3: Na kazetu audio, že se tam dávala kazeta, a jo, není do toho to, vevnitř teda.
2: Není to... přehrávač kazet?
3: Říká Zuzka, odborník IT.
2: Ale neviděla jsem.
4: Dali se na tom kopírovat na přehrávači kazet programy.
2: No dobře, Štěpo, já pokračuju dál. Jo? Zajímá se o pražské vodovody a kanalizace, dokonce tak moc, že lovil po antikvariátech knížku, aby si přečetl to poslední, co ještě nenašel o vodohospodářství Prahy. Tak mi řekni prosím tě, nebo nám, i posluchačstvu, co tě tak fascinuje na vodovodech, kanalizacích a zajímá mě taky, jestli tě zajímá tolik jako mě pojem tukovec.
4: Já nevím, co je tukovec.
3: Ach, ty nevíš, tukovec, Fedberg takzvaně.
4: Jo, počkat, není to taková ta věc v kanálu, jako ano, z toho oleje?
2: Přesně tak, nádherná velká věc, která uspěl kanál.
3: Že to je právě, pokud nevíte, tak zde můžeme provést takzvanou edukaci, že se Zuzkou, že nemáte olej, nebo když si něco třeba ofritujete, osmažíte, to lít do kanalizace, neboli do záchůdku, že? Protože tam to potom ten tekutý olej tím chladem a třeba tou studenou vodou jako stvrdne a pak to tam může zanášet ty trubky.
2: A je to pak taková tuková hora byla
3: v Londýně. A když chcete vidět, ano, jak to může dopadnout jako v tom extrémním případě, tak si najdete něco, co se jmenuje tukovec nebo Fedberg a to je jako, když už se toho tuku nazbírá fakt hodně.
2: A je to takový hrad z tuku. A já to mám, Ivanko, perfektní, jsem k tomu vymyslela přirovnání, že když se nevěnuješ třeba svému duševnímu zdraví, tak postupně se z toho tvého duševního problému udělá tukovec. Takže tam... po kouskách se tomu věnovat.
3: Po kouskách se tomu věnovat, aby vám to tam nezacpalo trubky. Takže dobře, ale tedy zpátky k té Zuzčině otázce. Kde se v tobě vzala ta záliba jako v těch kanalizacích a vodovodech? Pamatuješ si, jako, že to bylo nějak třeba od dětství? Nebo...
4: Ne, no takhle jo. Asi až teďka podle mě. To bylo tak jako náhodou, že jsem potkal knížku, jako opravdu, teď nevím, jestli jsem na ní viděl.
2: Jako vydatnou, jo?
4: Jo, jo. Mm-hmm.
3: Jako o kanalizacích právě.
4: Ne, bylo to podle mě vodní hospodářství po vzniku Velké Prahy.
3: To je zajímavá kniha. A to tě zaujalo, že...
4: Mně to přišlo jako cool, že píše někdo o nějaký infrastruktuře, což většinou jako ty knížky řeší tak jako ekonomiku, bydlení a podobně. A tady se někdo rozhodl, že bude psát prostě o trubkách.
3: Takže ty jsi tu knihu zakoupil, nebo?
4: Jo, jo.
2: A celou si přečet.
4: Jo.
3: Jo. A tam tě to teda jako chytilo natolik, že pak ses o to začal i sám nějak aktivně zajímat tady o to?
4: Jo, jako vyhledávám to, když někdy vidím nějakou informaci, výstavu nebo něco, tak mě to tak jako chytne. Potom.
3: No. A co teda ses v té knize, jakže to bylo nebo vodovodní hospodářství po vzniku Velké Prahy, nebo jak to bylo?
4: Jo, jo.
2: Co ses dozvěděl?
3: No, nějaký,
2: například,
3: no,
2: nějaký
4: jako, že právě Praha musela vlastně tím, že když se spojily městské části, někdy v roce 1921, myslím, a vznikla Velká Praha, kdy se připojily Vinohrady, Žižkov a tyhle ty Břevnov a podobně. Takže jedna z podmínek toho byla, že se vznikne jednotná vodovodní síť. Že do té doby si vlastně každý tohleto město řešilo tu vodu samo. Neměli vlastně společný zdroj pitné vody.
3: Tady ty části, že to řešili teda sami, každý po svý vlastní ose, a pak když se to teda spojilo, tak a to tě na tom jako zaujalo.
4: Jo.
3: A pak se stalo co teda? Tak to vzniklo, jo?
4: No a tím to vlastně jakoby skončilo. Vlastně ten pán tam pak jakoby v té knížce popisuje vlastně, jak to měli do té doby, jako třeba Vršovice, kde měli jako zdroj pitný vody.
3: No a že kde měli... třeba měli Vršovice?
4: Vršovice měli krásnou vodárnu v Michli právě. Paradoxně oni neměli pořádný kopec, tak si postavili nad Michlí krásnou...
3: Je to tam do dneška je
4: jo,
3: vidět,
4: jo,
3: když se jde
4: od Gočára,
3: po magistrále směrem. No tak to je spíš pro pražské motoristy, ale když byste jeli po magistrále směrem z Prahy ven na Brnéčko, tak potom je to tam po pravé straně. Tak.
2: A když vidíš nějaký otevřený kanál, tak tě to láká tam vstoupit?
4: Jako láká, ale nebyl si bych tam.
2: Jo.
4: To bylo nebezpečné.
3: A nebyl jsi nikdy jako takhle, že oni jsou i někdy ty jako veřejné prohlídky kanály. To jsi byl. Jo. A to jsi byl třeba kde a jaký to tam bylo?
4: Nejlepší je podle mě stará čistírna odpadních vod v Bubenči. To je takový krásný místo, kam se dá jít.
3: Tam mi někdo říkal, že se tam natáčel kdysi nějaký slavný hollywoodský film, já nevím, jestli to nebylo Mission Impossible nebo něco takového, ale že se právě, protože to je, já jsem tam byla, tak to je skutečně jako krásný prostor a že se tam natáčel právě nějaký kdysi slavný film americký.
2: A vodojemy tě zajímají? V Brně jsou teď krásně opravené vodojemy.
4: To jsou ten žlutý kopec.
3: Žlutý kopec. No. Byl jsi tam?
4: Ještě ne, mám to v plánu.
3: Nebyl, no tak doporuču. To je doporučení za nás.
2: Pak je tam laser show.
3: Vodojemy, to mě by mě zase tak nezajímalo, ale ty vodojemy na žlutém kopci jsou tak, slovy odborníka, super. Za mě super, jo. A za Zuzku hezký.
2: A laser show byla dobrá.
3: Takže tam běžte teda, jo, vodojemy žlutý kopec. A ty si tam teda ještě, Štěpáne, nebyl, no tak to bys měl napravit, protože to se ti bude určitě líbit. Takže ty doporučuješ, ale v Praze tedy čistírna, stará čistírna odpadních vod.
4: A nebo v té Michli, tam v rámci nějakého open houseu se taky dalo jít právě.
3: Myslíš do té vodárenské?
4: Jo, jo, tam se dokonce nás pustili až nahoru, přímo do toho vlastně velkého kovového skeletu, co je uvnitř, kde byla ta voda. To je to prázdný dneska už. Vlastně nás nechali vylézt dovnitř do toho, kde ta voda je, což bylo vlastně docela šilný. To je jako obří, nezdá se to zvenku. No.
3: A je pravda, že se má správně říkat čistírna odpadních vod a ne čistička odpadních vod?
4: Já říkám oboje, podle mě.
3: Říkáš oboje,
4: jo? A nemůžeš říkat čovka.
3: To můžeš taky říkat samozřejmě čovka.
2: To neznám.
3: To je zkratka.
2: A, jako čovka.
3: No, protože já jsem slyšela, že se má správně říkat ne čistička odpadních vod, jakože odborníctvo, nevím.
2: To je ten předmět.
3: Ta, ale že má se říkat čistírna odpadních vod.
2: No,
3: ale...
2: no, nicméně, to už si rozhodněte, můžeme udělat pak nějakou anketu, ale Kodada píše dál. Má vlastní blog, kde píše o tady má překlad, o třeba o tom, jak dneska rozchodit ICQ. A myslíš, že je nějak víc lidí, kteří mají zájem o to rozchodit ICQ?
4: Já jsem se koukal dneska ráno a mám tam asi 60 uživatelů. Nevím, jak moc jsou
2: na
4: aktivní.
2: Na tom blogu?
4: Ne, na tom ICQ. Na tom.
3: Jo, takže ty si to sám jako nějak rozchodil, jo?
4: Nějaký člověk před lety udělal projekt, že udělal, že si každý může pustit vlastně svý vlastní ICQ, tak jsem udělal český, protože nebylo, a tak jsem to pustil do internetu a nějaký lidi to fakt začali používat, no.
2: Jo, a oni si tam píšou 60. navzájem?
4: Jo.
3: Jo? A ty si s nima taky píšeš, nebo ty si jenom ten Machiavelli v pozadí, který to jakoby vystavil tu architekturu, ale ty tam nezasahuješ?
4: Já jsem to moc nedomyslel, jakoby zcela upřímně. Já jsem to tak jako pustil, napsal jsem o tom, že to existuje a dál už jsem jako neměl vlastně žádný konkrétní plán, co s tím budu
2: takže
4: dělat.
2: Takže mohl nějak monetizovat.
3: To necháváš tak jako, že bejt teda.
2: Pak je tady dál. Viděl všechny pořady z Metropole, to nevím, co je, co dávají v televizi a je ochotný na ten... za tento pořad položit život. To je nějaká detektivka.
3: Takže to je pořad České televize.
4: Jo, je to o Praze. Vlastně
3: České televize o Praze.
4: Události z Prahy vlastně za celý týden, to se jako zajímavého stalo v Praze.
3: To tě zajímá.
4: Je to takový jako zajímavý, co se tak děje kolem mě ve městě.
2: A
4: jako...
2: co tě zajímá? Třeba když kape nějaká třeba stanice v metru, že kape ze stropu a když je tam kýbl, to mám ráda.
4: To jedno dobu, taky bylo.
3: To jedno
4: jako,
3: dobu Zuzka si fotila kýble hodně. A viděl, je pravda, nebo to tady Martin Kodada přehání, viděl všechny pořady, to znamená jako všechny díly, to se asi všechny
4: si ne,
3: neviděl.
4: Všechny ne.
2: Ale snažíš
4: ne.
2: se
4: jako od nějakého roku jsem je podle mě viděl všechny, že nevím.
3: Od jakého roku?
4: Třeba od roku 2018.
3: Aha, 2018, to je teda docela už to dlouho sleduješ, takže ty jsi asi podle mě jeden z takových nejvěrnějších diváků.
4: Jako já nemám moc rád televizi, ale tohle to si vždycky pustím jako jednou za týden.
2: A i zpětně, že není tam podstatné, jestli je to aktuální pořad z tohoto týdne, jakože i třeba archivní díly.
4: Já se koukám jako většinou den potom, když to vidím.
2: Jo, takže aby byl up to date.
4: Mám jako nedělní snídaní takový rituál, prostě velkou snídaní si udělat a pustit si tohle.
2: A velká snídaně znamená co?
4: Vajíčka míchaný.
3: Míchaný vajíčka. A kolik vajíček? Tři?
4: Dvě na každý.
3: Dvě. No, takže dobře, no ale je teda, jako máš nějaký oblíbený, nechci říct jako žánr, ale třeba oblíbené téma, které by tě potěšilo, že se tím ten pořad z Metropole zabývá. Je to třeba ta kanalizace, nebo já nevím, nějaká neplecha na ulicích.
4: Hrozně jako historie městských částí. Teďka mají, jako, myslím, že teďka mají nějaký letní seriál o pražských periferiích. Tak to jsou takový místa, jakoby, kde člověk moc není, nevyskytuje se a má, dá mu to důvod to navštívit.
3: Takže teda ta historie tě spíš jako takhle zajímá.
4: Asi jo.
2: Že ne, já třeba miluju krimi zprávy.
3: To by mi bylo jasný, Zuzko.
2: Ale ty spíš tu historii.
3: Zuzka tu neplechu vždycky, jak jsou neplechu. Problémy, no, nebo někdo sype hřebíky někomu do bot, tak to má Zuzka ráda. A ty teda spíš historie periferie. A jaká je tvoje oblíbená takhle pražská periferie? Jakože...
4: Ty jo, asi Liboc.
3: Liboc.
2: Neznám.
3: Liboc to je takový to směrem za Smíchovem?
4: Ne, za u Divoký Šárky to je.
3: U Divoký Šárky.
4: Je tam moc hezký archeopark.
3: Aha, takže archeopark v Liboci teda. Já už vím, to je nad Šárkou.
4: Jo, jo.
3: Tam je i takový hřbitov a...
4: A rybníček je tam.
3: Mhm, rybníček. Takže Liboc teda, vidíte, takový tip tady od milovníka pořadu periferii. Z metropole, periferii, Liboc.
2: Čtu dál. Předpokládám tak, že o Praze ví všechno možné, nejvíce asi o Praze 6, neboť je břevnovský patriot, ale není s tím otravný, jako takový ti pánové většinou z Žižkova. To nevím, co znamená, to je asi velmi niž informace, že jsou nějací otravní pánové z Žižkova, netuším. Nejsem zdejší.
4: To já taky netuším,
3: a
4: ale...
3: A ty jsi teda břevnovský patriot,
2: který
3: jo?
2: Není otravný.
3: A co teda ti na tom Břevnově jako přijde jako třeba fajn nebo super, jako že bys řekl, že ten největší pecka Břevnova je tohle.
4: Je tam klid.
3: Je tam klid.
4: Je tam
2: to
4: klid.
2: Jinde není?
4: To jo, já myslím, že moc ne. Jako.
3: Je tož na Břevnově. No ale já jsem myslela spíš třeba nějaká památka nebo stavba.
2: Klášter nebo nějaký dobrý obchod.
4: Je tam jako skvělý klášter na konci Břevnovské.
3: To tam je, no.
4: A má skvělý podzemí, který bylo budovaný vlastně na odvod vody.
2: No ty jsi úplně, tebe zase prostě ty hádesoviny, on do toho podzemí.
3: A tam se může chodit?
4: Nemůže,
3: do toho,
4: bohužel. Nemůže. Rád bych se tam podíval, furt jsem nevymyslel jak.
2: A nechtěl bys být Krtkem v příštím životě? Ty máš rád prostě ty věci podzemí.
4: A Krtek podle mě na to nevidí, jakoby, co
2: jo,
4: tam hrabe.
2: A ten by o tom nemohl psát blog.
3: Ale co kdyby si jim třeba nějak napsal, nebo co kdyby si oslovil nějakým oficiálním dopisem, nějakou výzvou v tom břevnovském klášteře, že ty s tady s ním odborným zájmem bys chtěl jenom nakouknout do toho podzemí, protože jako tě to zajímá ze studijních důvodů.
4: Já nevím, jestli to jsou studijní důvody, mě to přijde jako zajímavý vidět prostě.
3: No, tak víš, ale
2: to je osobní studium.
3: Jako podle mě takhle, jak se říká, líná pusa holé neštěstí, že třeba kdyby na Břevnově do kláštera se jim ozval, tak třeba tě tam někdo vpustí.
2: A nechtěl bys i žít pod zemí?
4: Ne, to ne. Já bych se bál, že to na mě spadne všechno.
2: Jo, takhle,
3: tak, ale není s tím otravný. Dobře. A ty znáš nějaký patrioty ze Žižkova, který jsou otravný? Nebo...
4: Já ani nevím, jestli jsem patriot právě. Mně to přijde takový jako divný být patriot rád. Takhle k místu. Jako, mám rád
2: fanoušek.
4: Místa, jakoby.
3: A Žižkov nemáš
2: fanoušek
3: rád?
2: Míst.
4: Žižkov mám taky rád.
3: Taky
4: jako,
3: máš
4: mám
3: rád.
4: Rád spoustu
2: a to,
4: míst.
2: To vypadá, že spíš Kodada má nějakou špatnou zkušenost s nějakými otravnými patrioty z Žižkova. Nicméně pokračuju dál. V městě, odkud pochází, zase mu tam chybí teda čárka, fuj, by měla být galanterie, aspoň podle map. Já jsem tam byl na koncertu irské hudby. Úplně no random
3: to
2: informace.
3: Ale to je pěkný, že nám to tady město líbí, že to takhle tam dá takovou tu osobní jako notičku k tomu, ten Martin, že tam byl na koncertu teda irské hudby. Tak jak je třeba tvůj, Štěpáne, vztah ke galanteriím?
4: Byl jsem si koupit kaničky teďka nedávno v jedný.
3: V galanterii, jo?
2: Jasně.
4: A myslel jsem si, paní prodavačka se mi hrozně smála, protože jsem se ptal, jestli mají druhou kaničku stejnou, protože jsem nevěděl, že se prodávají po dvou.
3: Aha, jo. Tak jako
2: asi říkala, vědec. To byl jasný prostě vědec. Pak ještě...
3: A ty jsi chtěl koupit tkaničky, jakože to by se roztrhaly?
4: Mně se roztrhla konička na botě.
3: Takže mně přijde, že se spíš častěji teda mi zničí ta bota jako taková, než že by se mi zničila ta tkanička.
2: A tak roztřepí se ti tkanička, nebo si na něco cákneš.
3: No, ale jakože mě teda se ty tkaničky, to je ten nejmenší problém.
2: Ale možná
3: botama,
2: je to opravdu díra na trhu si kupovat jenom tkaničky po jednom, protože třeba nechceš utrácet za dvě.
3: Ale tak někde to mají, máš takový ty různobarevný. Takže si teda v galanterii si zakoupil tkaničky, byl si spokojený.
4: No, kdyby se mi nesmáli, byl bych spokojenější.
3: Dobře, takže to je
2: ale
3: možná
2: příště
3: taková
2: už
3: výzva,
2: budeš vědět, že budeš mít tu ano, přesně
3: no,
2: tu knowledge.
3: Zase půjdeš do galanterie, kde budu mít kaničky po jednom a zase tam budeš takzvaně za jodu, že...
2: A to je přesně důkaz toho, že vědění je moc, že teď budeš vědět a budeš mít moc nad tou prodavačkou.
3: No to nevím teda jakou, ale budíš, dobře.
2: Já nebo ona nebude mít moc
3: na
2: tebou.
3: Na koncertu irské hudby.
2: Pak tady ještě píše Kodada. Byl teď 3 týdny na dovolené, taky zajímavá informace, tak nemohl komunikovat. Protože ano, ty jsi mi dlouho neodpovídal. Za což se omlouvá, ale já nejsem jeho mluvící hlava. Jako mluvčí, myslím. A nemusíš se omlouvat, je v pořádku, že jsi měl.
3: Ale to je zajímavé, že teda Martin Kodada říká, že není tvoje mluvící hlava, ale zároveň
2: tebe
3: tady tlumočí to, že ty se omlouváš. Takže ty ses omlouval prostřednictvím Martina Kodady, nebo ty si jenom před ním se nějak zmínil, jako měl bych se omluvit, nebo
4: Já myslím, že mi psal, že vám píše, a já jsem nekontroloval moc e-mail, tak jsem říkal, že to vyřídím, až se k tomu dostanu.
3: Ale takže zase neomlouval, to on tady jako vložil ti do úst, jako, že se omlouváš, aby to vypadalo jako líp, v lepším světle tě představil, a ty se ve skutečnosti neomlouval.
2: Nebyl proč?
4: Vám jsem se omlouval potom, podle mě.
3: Jo?
2: To už nevím. A kde jsi byl 3 týdny na dovolené?
4: V Čechách.
2: V Čechách. A v nějakým zase
3: kanále?
2: Prostoru podzemí nebo kde?
4: Ne, já jsem se tak jako válel na různých místech. A v Polsku jsem byl vlastně.
3: A v Polsku jsi byl u moře nahoře?
4: U moře nahoře, no.
3: U moře nahoře?
2: To už jediné moře, které se dá asi zvládnout v létě už postupem času a klimatické krize.
3: A já jsem hlavně zjistila, že tam můžeš k moři nahoře v Polsku jet vláčkem a jet takovým tím spacím vláčkem. A pak jsem se snažila si pořídit na to tu jízdenku a všechny byly pořád vyprodané.
4: No tak to my jsme úplně stejně měli, stejný problém.
2: To asi
4: jeli autem
2: lidí.
4: Nakonec.
3: Jeli jste nakonec autem,
4: my jsme chtěli jet spacím vláčkem a ne teda do Polska, někam jinam, podle mě do Belgie. Vlaková společnost se hrozně chlubila tím, že jezdí tyhle ty skvělý noční vlaky.
3: No mně se to právě líbí, no.
4: A žádný lístky jsme pak nenašli, no.
3: Protože podle mě ono tam těch postýlek jako není mnoho, no. Mm. Jakože si myslím, že přece jenom do vláčku nenaspěš mnoho postýlek a všichni asi chtějí, stejně jako my, si tam představují, jak tam budeš ležet.
2: Ale já bych se hrozně bála, já jsem jenom spala v tom spacím kupé, bych se hrozně bála, že mi spadne ten člověk nade mě. Na mě.
3: Ale já bych chtěla v takovém tom kupé, kde si buď sám, anebo po dvou. V takovém tom ne, že vás je tam hodně.
2: Ve fancy kupé.
3: Kupé. Takže podle mě třeba se k tomu dostanu možná třeba za, já nevím, několik měsíců a tak. No, ale tak to je tedy škoda, že také nemáš tu zkušenost, tedy Štěpáne, se spaním ve vláčku.
2: A sledoval jsi v Polsku nějaké kanalizační zařízení?
4: Neměli tam žádný pěkný.
3: Neměli tam žádný pěkný.
4: Jsme byli a nic jsme neviděli.
3: A vy jakým, kdeže jste byli?
4: Kolobřeh.
3: Kolobřeh, ano, to se mi líbí ten název. Kolobřeh.
2: A je nějaký stát, o kterým třeba víš, že je nějaká kanalizační velmoc, nebo že mají nějak specificky vyřešenou kanalizaci?
4: Já bych si typnul, že Británie.
2: Jo.
4: Že Londýn třeba.
2: Jakože tam čaj v tom podzemí?
4: No, ne, protože ten člověk, co nám ji postavil v Praze, byl z Británie.
2: Aha, takže tam mají...
4: Takový můj odhad jenom. No.
2: Jo. To by si možná, ale ještě tam máš nějaká bílá místa, to bys možná mohl ještě trošku prostudovat.
3: No dobře, Štěpáne, ale nás by ještě zajímalo, když se tady prostřednictvím Martina Kodady, který není tvá mluvící hlava, sem dorazil, tak jestli ty máš nějakou agendu nebo nějaké téma nebo nějaké sdělení, které bys chtěl, aby zde v Buchtách zaznělo a všichni by si ho měli užít. Máš ten prostor teď.
2: A to se nemusí nutně týkat počítačů, no, ale obecně života.
3: Jako...
4: No, tak mě obecně by přišlo, jak dělám ten výzkum, takže je hrozně těžký schánět ty pamětníky. Že se schovávají tak, že spoustu lidí, a teď nejenom počítače, ale jako věci, tak zažilo tak jako samý zajímavosti a nemluví o tom jako s nikým.
2: A takže je to takový open call s
4: tebou? Je to open call pro ty lidi, co něco vědí.
3: Aha, takže ty bys chtěl, aby se ti přihlásil kdokoliv,
2: co něco ví?
3: Kdo něco ví a
4: ani
3: něco
4: ne mě,
3: zažil.
4: Jakoby, lidem kolem sebe, podle mě.
3: Jo, že je dobré to sdílení.
4: Že to je dobrý to sdílení, přesně.
2: A specificky tobě by se měli lidé hlásit s čím? S těmi počítači?
4: S tím počítači kutilským? S demoscénou.
2: S jakou scénou?
4: Demoscénou.
2: To
4: je počítačový umění.
3: Aha, takže tebe zajímá tedy počítačové umění, pak tedy lidé tady z těch dřevních dob toho internetu, kteří pomocí laserů a plechovek, která chytali Wi-Fi, to tě taky třeba zajímá. Nebo pokud třeba někdo doma má nějaký starý pěkný počítač
4: to
3: funkční,
4: taky
3: to taky.
2: Že by ti ho třeba poslal.
3: Přihlásí. A teď jakým způsobem ti lidé tě ideálně třeba mají kontaktovat? Přes ten tvůj blog? Nebo,
2: ICQ.
3: Nebo jak?
4: Přes stránky asi, no. Mám webové stránky.
3: No a to jsou jako...
4: kocourobo.eu.
3: Dobře,
2: to je krásná.
3: Takže máš své Štěpán Štolc, má tedy své webové stránky kocourovo.eu.
2: Proč se to jmenuje Kocourovo?
4: Já jsem měl takovou trapnou přezdívku hrozně. Jako
3: Kocour?
4: Kocour, já jsem to používal ve hrách, když jsem byl malej počítačovej. A už mi to zůstalo, bohužel.
3: Kocour v botách s tkaničkama. Dobře, ale tak teda, pokud máte něco pro Štěpu, tak se mu ozvěte.
2: No,
3: myslím,
2: já
3: že to
2: mám,
3: bude fajn.
2: Já mám
3: to...
2: doma hodně starých nabíječek na počítač.
3: To asi nechceš, ne?
4: ne.
2: Počítačové umění, to znamená, že uděláš třeba nějakou sochu geparda z počítačů, nebo já tomu nerozumím, co je to počítačové umění.
4: Ne, to byla taková jako subkultura programátorů, grafiků a hudebníků, co tak jako jim bylo tak 17-18, soutěžili, kdo udělá jakoby hezčí prezentaci na počítači v podstatě.
2: A jo, takhle prezentace.
4: Ale ne jako, jako v PowerPointu, ale jako audiovizuální. Jako program, který jakoby běží a mezi tím třeba kreslí písmena a jako 3D objekty a podobně.
3: A jak jsi říkal, že se to jmenuje demoscéna?
4: Demoscéna.
2: To bylo v jakých letech?
4: jako ono to frčí do teďka, ale jako
2: frčí,
4: nejvíc v tak jako 80-90.
2: To jsou teda světy mě absolutně uzavřené.
3: Krásné, ale podle mě.
2: Krásné.
3: Krásné nové světy. No každopádně, Štěpáne, děkujeme, že jsi dorazil. Děkujeme Kodadovi za to, že tě nominoval, protože to bylo z mého pohledu obohacující.
2: Přesně
3: pokud
2: tak.
3: Vy pro Štěpu něco máte, tak na jeho webísku teda Kocourovo se mu můžete ozvat.
2: Nějaké staré písy.
3: Je to tak.
2: A nebo jestli máte třeba nějaký soukromý vstup do nějaké nádherné kanalizace.
3: Do kanalizace. Ať se ozve někdo, kdo má na starosti kanalizaci v Břevnovském klášteře a tam prostory podzemní, tak to by Štěpána asi hodně tedy potěšilo. Budeme samozřejmě, já bych tam taky klidně šla. Tak se ozvěte, děkujeme. A ještě závěrem vás musíme již dopředu pozvat na naše další živé vystoupení. A to bude 21. října, což je středa, v Olomouci. Nebude to teda, Štěpáne, v podzemí, ale bude to v prostoru, který se jmenuje Sedmička a ten je teda spíš v přízemí. Budeme tam mít Buchty Live s podtitulem Barevný kotlík. Mimo jiné si tam možná zkusíme vytvořit takovou improvizovanou rozhlasovou hru.
2: Herectví miluju.
3: Tak, herectví, to bude Zuzko, to bude člověčinka na pódu. Tam pořádně to oživíme, takzvaně. A také tam budeme mít hráče na cymbál, takže si tam můžete poslechnout i pěknou cymbálovou takzvaně muziku. Chtěla jsem říct to slovo muzika, který mi přijde úplně otřesný, slovo muzika.
2: Muzika.
3: To nemám ráda. Máš rád, Štěpáne, slovo muzika?
4: Muzika mi přijde v pohodě.
3: V pohodě.
2: Já úplně nesnáším, když někdo říká, že místo, že jít něco sní, že to zbaští.
3: Zbaští.
2: Jako... To je moc.
3: Zbaštit muziku.
2: Baštit.
3: Takže přijďte si 21. října zbaštit nějakou muziku na Buchty Live. Volomouci.
2: Představ si, Ivanko, nebo že by se do tebe někdo zamiloval a řekne, že tě baští.
3: Jo, baštidlo. Tak jo. Dobře, tak si zbaštěte.
2: To nebudu pokračovat.
3: No,
2: co?
3: Vůbec.
2: Někdo může člověk zbaštit.
3: Nočíme. Dobře, tak jo a ahoj. Mějte se všichni krásně a baštěte, jak se to říká, až vám lupe za ušima. To je taky hrozný. Fuj. Tak, nazdar.
0: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
0: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: další písničku. Jednu
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Tak asi, tak asi, na ní zehraj si.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. Pod. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
2: Libiamo delie chitalici che la bellezza infiora. E la fuggia volano si è tio voluta.
3: Já pláču, doufám, že vím taky, protože ladíte váš oblíbený, přímo z Itálie vytažený podcast pod pořad o motýlech v břiše.
4: Požáru v srdci.
3: A všem, co z nás teče u mikrofonu. Amore mio, Kája Vladyka.
4: A amora mia, Eliška Soukupová.
3: Sí. Naše dnešní hostka je důkazem, že čím nesmyslnější životopis máš, tím víc smyslným člověkem jsi.
4: Mm-hmm. Vystudovala ekonomii i klasický zpěv, náš operní úvod. Odjela do New Yorku, kde strávila více než 10 let a z operního světa se nakonec dostala k novinařině a rozhovorům.
3: Dneska je tváří prostoru X, kde zpovídá politiky, umělce i lidi, kterým před kamerou nechce rozhodně dát nic zadarmo.
4: Kromě toho je šarmantní, plná života a my se s ní chceme zapotit a přátelit, protože nám přijde jako chodící inspirace. To psala Eliška.
3: Ano, to jsem psala jako já. Chceme se s ní kamarádit a chceme se s ní zapotit. Bonjour a enchanté, Pavlína Horáková.
5: Wow, to je nejkrásnější úvod, který jsem kdy slyšela. A já si řeknu buongiorno, když se tady bavíme
4: buongiorno.
5: O italské opeře.
4: No tak to je hned na úvod, co říkáš na mého Verdiho.
5: To opravdu, wow. Byla to tedy La Traviata ve zvláštním italském provedení. Ten jazyk mě fascinoval, jako ten text, co jsi tam dal.
4: Děkuji. Já jsem jednou účinkoval v Dregové opeře La Traviata, takže jako něco z těch slov si pamatuji, ale určitě jsem si je trošku přetvořil dle obrazu svého.
5: Jako 70% tam určitě bylo, což mě překvapilo, že většina lidí vůbec ten text by nedala, že jo? A pak tam byly takový jako kreativní věci.
4: No, tak to jsme tady na správném místě.
3: Škoda, že netočíme i na video, protože kdybyste viděli Pavlíny údiv na začátku, když Kája začala zpívat. Ještě Kája do toho dával takový speciální fyzický přednes, že tam bylo hodně těch grimas a vlastně zpíval celým tělem
4: tak
3: jako správná operní pěvkyně.
4: Samozřejmě, že možná bychom vás mohli tak trošku naedžovat a třeba jako inspirovat, abyste zůstali u tohoto rozhovoru až do konce.
3: Já myslela, abyste se stali operními zpěváky.
4: Zaspíváš ty možná nakonec, ne?
5: Ježišmarja, no, tak uvidíme a musíte poslouchat až do konce, abyste se dozvěděli, jestli to tak dopadne.
3: Výborně. Pavlíno, ty sama o sobě říkáš, že se tak hodně a důkladně připravuješ na všechny rozhovory, že až si občas říkáš, jako, že to je jako prostě seš snad posedlá nebo tak. Tak mě zajímá, jak ses připravovala na náš dnešní rozhovor. Když jsi na té druhé straně.
5: No, já jsem nad tím ale fakt přemýšlela, když jsem za vámi šla, tak jsem si říkala, tyjo, to je vlastně úplně jiný. Jako a je to vlastně fajn. A teď ale abych neřekla něco jako trapného. A taky mě to prolítávalo hlavou, měla jsem takovou tendenci se jako zamýšlet, jak formulovat některé ty myšlenky, o čem se asi budeme bavit. Ale já jsem se teď nedávno ptala chatu GPT.
4: Zdravíme Čeda.
5: Ano, Čete, díky moc, seš můj nejlepší kamarád a přítel v jedné osobě. Ne, to tak není.
3: Ale rád, že vůbec.
5: A teď jsem se ho ptala, jako co jsou moje slabé stránky podle toho, když jako vidí, na co se ho ptám a co řeším. A on mi řekl, že se jakoby až moc připravuju a že chci kontrolovat ty věci a že bych se měla taky zamyslet, co by se stalo, kdybych jednou byla nepřipravená.
4: Kdyby jsi jenom zameditovala předtím, což je za mě jako to nejlepší, co můžeš udělat jako hostka před rozhovorem.
5: Tak to dneska zkusíme.
3: No to už je pozdě, my už jedeme, takže to jsi směla...
4: Za mě si docela vymeditovaná. Už předtím, než jsme začali nahrávat, to kdybyste slyšeli, co tady padalo za...
3: Ježišmarja. No už jsme rozcvičené, takzvaně.
4: No tak jdeme na to.
0: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
3: Tak jdeme na to. Každopádně, mě by zajímalo, jak ty sama sebe vnímáš, protože těch škatulek tam je hodně, ať už to byl jeden čas teda ekonomka, jeden čas to byla zpěvačka, teď je to novinářka, moderátorka, možná nějaká veřejně známá osobnost, já nevím. Tak jak ty sama sebe vnímáš? Stotožňuješ se s nějakou z těch škatulek? Říká ti to něco?
5: Asi úplně ne, já si ale pamatuju, když jsem jako poprvé o sobě mohla říct, že jsem zpěvačka, že to pro mě bylo jako velký, že jsem měla pocit wow, nebo jako když třeba jsem se přestěhovala do New Yorku a můj učitel zpěvu řekl tak a teď si New Yorkčanka. Takže jako asi některé ty labely pro mě v některý momenty byly důležitý, ale teď všeobecně se vnímám se prostě jako žena a vnímám se jako člověk, který je zvídavý. A asi to je to, co mě definuje nejvíc. Mě zajímají lidské osudy, mě zajímá proč, mě zajímají fakta, zajímají mě prostě asi nejvíc příběhy lidí a ten důvod, proč se dějou a proč se člověk rozhoduje tak, jak se rozhoduje třeba.
4: Mě by zajímalo, jestli jsi měla vždycky tu identitu nastavenou takhle jako něco, co se proměňuje, protože já to mám třeba podobně, a nevím, třeba v podcastu Poprask zdravíme, si mluvila o tom, že to bylo náročný, že málem jedna z tvých identit byla i Američanka, ale kvůli, nevím, legálním green card důvodům tě tak trošku jako vyhodili z té Ameriky, takže to jsou takové jako životní věci, na které se ani nepřipravíš a ta identita se opravdu mění různými jako vnějšími vlivy. Tak měla si to takhle vždycky, že si prostě proplouvala z jedné věci do druhé, nebo se to nějak třeba měnilo během života?
5: Určitě se to měnilo a já si myslím, že asi jsem jako to se identifikovat nějak přesně pro mě nebylo asi nějak tak strašně důležité. A možná jsem se vždycky přizpůsobovala. A možná to byla i chyba, jo? To je těžko říct. Já si myslím, že jsem hodně vždycky reagovala na vnější svět a hodně jsem se mu přizpůsobovala. A to sebou přinášelo to, že vám lítá trošku sebevědomí, což je ten negativní efekt. Na druhou stranu si myslím, že se hodně rychle mám přizpůsobit novým věcem. A to je ten pozitivní efekt.
3: Ale zároveň teda ty jsi řekla slovo sebevědomí. To je podle mě něco, co nesmí zpěvačce, ani moderátorce, novinářce chybět. Tak měla jsi někdy problém se sebevědomím nebo řešila jsi někdy sebehodnotu?
5: Určitě, já si myslím, že to byl dokonce hlavní jakoby problém nějakého mýho dospívání. Když jsem začínala jako zpěvačka, tak si pamatuju jedna z těch takových hlavních jako věcí, které mi lidi říkali, bylo, že bych měla vystupovat víc jako diva. A já jsem prostě vždycky šla na to pódium, když jsem byla mladší, jako s takovým jako, tak já jsem tady, kdybyste mě chtěli, abych vám teda zaspívala, dobrý den. A takový jako diblík prostě. A vlastně mi říkali, ne, ty se tam musíš postavit prostě a ukázat, kdo jsi. A to mi možná nejde až doteď. Toho diblíka občas jako vyvolám, když se právě nevěřím. A zjišťuju, že když naopak se cítím jakoby sebevědomě v té situaci, protože to je třeba něco, co už jsem zažila, nebo zkrátka se snažím připomenout, že to je věc, kterou já umím a to je pro mě těžký třeba i říct nahlas takhle, tak potom vidím, jak působím víc autenticky. A vlastně možná i ta cesta, a bavili jsme se o těch identitách, jak Kaja o tom mluvil předtím, tak mně přijde, že ta cesta k té vlastní identitě a k té vlastní autenticitě je prostě složitá, nejsem si jistá, jestli je ukončená. A vidím taky teď, když dělám rozhovory, že když se cítím sebevědomě, tak ten rozhovor je prostě lepší.
4: No jasně, zároveň nějaká zranitelnost musí být a ty třeba ve svých rozhovorech hodně otevíráš témata, řekl bych feministická témata, toho, proč vlastně ženy často jsou takové jako people pleasers, bych řekl, podle toho, jak o ženách.
3: Klidně přeložíme do češtiny.
4: Jakože... No,
3: Hodně hodné na lidi, aniž by si byli vědomé vlastních hranic. Nevím.
4: No, sama otevíráš témata toho například, jak o ženách mluví muští podcasteři ve veřejném prostoru, jak vlastně těm ženám podkopávají nohy a to sebevědomí, tak by mě zajímalo, jak to třeba reflektuješ sama, jestli tě to nějak ovlivnilo během vyrůstání a to, že třeba teď zpětně reflektuješ, že to, že třeba možná sama si nejdřív to sebevědomí takové neměla, tak jaké to mělo nějaké třeba kulturní předpoklady.
5: ty narážíš teď na poslední vlastně rozhovor, předposlední, a vlastně paradoxně na to navazuje i ten poslední, který jsme dávali ven, který je s Bárou Urbanovou, která jakožto poslankyně v poslanecké sněmovně, tak samozřejmě, protože patřila mezi ty mladší, tak tam zažívala taky různé reakce od mužů, protože jak víme, poslanecká sněmovna je převážně mužská zatím. Ale když to vrátím zpátky k sobě, tak samozřejmě, že člověk si neuvědomuje, jak strašně silné slovo může být. A to slovo, vypálené v určitý moment, určitým směrem, opravdu může být zraňující a už nejde vzít úplně zpátky. Jasně, můžete se omluvit, jasně, posypete si popel, ale ve finále ta rána je hotová a musí se zacelit a někdy to trvá a někdy ta omluva, i když přijde hned, tak prostě tu ránu nezacelí. A já si prostě pamatuju, když člověk vyrůstal na gymnáziu v České Lípě, tak si opravdu pamatuju detaily, které, když jsme se o tom teď bavili na srazu třídy, tak přesně bylo vidět, že ty kluci říkali, prosím, to byla nějaká blbost. Pro ně to byla kravina. Pro mě bylo šílený, že oni se rozhodli volit Miss Ošklivis. A já jsem prostě byla třetí. A měla jsem dostat krysu a ta prej utekla a tak jsem dostala prázdnou krabici. A ty se tomu můžeme jako smát.
3: Tak já mám husinu,
5: ale
3: to je strašný.
5: Prostě vás to jako definuje. A já si pamatuju, že mi někdo řekl, hele, ty prostě musíš být vtipná a chytrá, protože ty nebudeš hezká. To se taky do mě zarylo. A pak si pamatuju, že kluk, který se mi strašně líbil, tak mi říkal bachyně. A to jsou prostě momenty, nebo že mám moc chlupatý ruce, jo. Prostě a teď od té doby já jsem tmavovláska, ty ruce mám chlupatý tak nějak středně normálně, vlastně mi to přijde docela v pohodě.
3: Vítej v klubu.
5: Ano, tak jsme na tom stejně.
3: Ano.
5: Ale vlastně zase se na sebe jako zaměříte a vlastně vám to přijde jako chyba a zpochybní vás to. A mě to sebevědomí vždycky dodávalo to, co jsem v tom životě jako dělala, co jsem dokazovala, ať už to byl zpěv, nebo že jsem patřila jako v tý, jako mezi ty, řekněme, chytřejší, nebo jak to říct, prostě jsem neměla problémy ve škole, bych to řekla tak. Vystudovala jsem prostě dvě vysoké školy, tak asi nejsem úplně jako blbá, doufejme. Ale tohle byly ty věci, které mě to sebevědomí zvyšovaly a takovýhle jako kravinky, který vám někdo řekne v pubertě, protože prostě neví, ještě taky má ten mozek nedovařený, ještě není úplně hotový.
4: Teda let's be honest, někomu se nedovaří ani
5: někomu to trvá.
4: Po dovršení dospělosti.
3: Není to o věku.
5: Tak prostě řekne takovouhle věc, pro ně to nic znamená, ale nám to může ublížit. A teď vlastně, když se dostanu zpátky, tak vlastně mým cílem v mých rozhovorech není jako cíleně otevírat tyhle ty témata, jo. Ale když tam jsou, tak se o tom pojďme bavit. A mně přijde v poslední době, že vlastně se v tom světě opravdu zapomíná komunikovat a že vlastně nevysvětlujeme ty věci a že je vlastně jednodušší nálepkovat to člověka a říct, no ten člověk je prostě misogyn, nebo ten je prostě šovinista, nebo ten je, ale co se stalo s tím?
3: A to ještě říkáš slušně, někdo by taky řekl spíš jenom nějakou nadávku, že jo?
5: Ano, přesně tak. A to stejně ale platí tím druhým směrem, jo? Kdy prostě já jenom tam znesu tohle téma. Vysloveně řeknu, já tady nejsem od toho, abych jako na to měla nějaký názor. Já jsem tady o to, že mě zajímá ten tvůj a vysvětli mi, proč jsi řekl, co jsi řekl třeba. A přesto vlastně v těch komentářích se dozvím, že jsem woke nána, Horáková, že jsem prostě strašná a podobně prostě a lidi různě reagujou a fascinuje mě, že tam se zvedne
4: chlupatá feministka.
5: Chlupatá feministka, ano. Ale jakmile se prostě zvedne jakýkoliv tohleto téma, tak z nějakého důvodu lidi slyší, pozor, někdo mě chce kontrolovat, chce mi vzít můj humor, chce mě cenzurovat, co můžu a nemůžu říkat. A ten druhý tábor slyší, no ježišmarja, on řekl něco nerespektujícího k ženám, on je prostě jako totální, jako ignorant idiot.
4: Takový absolutismus.
5: Prostě. Ale je to přesně. A přitom to, že řekneš něco špatně, přece neznamená, že jsi idiot. Jenom znamená, že jsi něco idiotského řekl. Můžu říkat v českém rozhlase slovo idiot?
3: Už to řekla 15krát, já myslím, že to je v pořádku.
5: Takže tak.
3: Je to i divadelní hra samozřejmě, takže.
5: Ano, takže to vlastně.
4: Dostojevský, že jo?
3: Takže ano, ano. No, strašně chytrá.
5: Dneska,
3: no dobře, ale pojďme se teda dostat k tomu, co s tím, protože tebe to hodně rozhorčuje, je to vidět, je to slyšet. Je vidět taky, že s tím nechceš být rychle hotová, že tvá cesta není úplně, oni jsou špatní, my jsme dobrý jinak. Ale že voláš po té komunikaci, tak přemýšlela někdy nad tím, jakým směrem a vlastně kdo s kým a jakým způsobem by měl teda komunikovat, aby třeba jsme se méně zraňovali.
5: Hele, možná je to úkol pro nás, pro lidi, kteří jsme v tom veřejném prostoru slyšet, abychom jako opravdu navigovali a moderovali nějakým způsobem tu debatu, která tam vzniká. Teď, když se vezmu opravdu konkrétní příklad toho Kubikotka, koťáka, který prostě byl u nás v prostoru X a mluvili jsme tady, aby jsme byli konkrétní, mluvili jsme o tom, že už je to zase možná i starý příběh, ale každopádně v podcastu, kde oni komentovali Bachelora s Honzou Solfronkem, tak prostě se pustili do toho, že začali srovnávat ženská prsa, kdo je má, nemá umělý, a vlastně nakonec ty jedny prsa Sarah nazvali vietnamskýma prsíčkama. A druhá věc, která se tam řešila, že o další jako soutěžící řekli, že je jakoby sexy čabená a že vlastně a chtěli jako jí dát kompliment, ale dali ho tak, že Honza Solfronk řekl, ale já věřím, že ty by si to, já bych si to s ní užil a ty taky.
4: Čabina jakože má plné tvary?
5: Ano, jo, že oni řekli, že i prostorově výraznější. Jako v kontextu toho, ale o čem se oni bavili, oni reagovali na to, že jiná soutěžící říkala, že tato Terka jako je jakoby moc velká pro toho Bachelora. Takže oni chtěli vlastně hájet, ale zvolili k tomu tohleto jako pojmenování. A teď, pro ty lidi, kteří jsou jakoby laděný liberálněji a jsou v tomhletom někam posunutý, tak prostě samozřejmě tohle je absolutně přes čáru. Za prvý, proč se bavíte o lidském těle tímhletím způsobem? Za druhý, proč prostě tady štemplujete holku, jestli jako sexy nebo není dostatečně sexy podle toho, jestli byste si to s ní užili? Jako to je přece taky špatně. A vůbec jako vietnamský prsíčka, tak to je stereotypní, rasistický a já nevím co všecko. A teď vlastně, a mají jasno, tyhle ty dva kluci jsou prostě jako přece misogynové, jsou to idioti prostě a hotovo a prostě a jdeme je setřít, jako jo. No, ale potom, když se s tím koťákem bavíte, tak zjistíte, že on o tom přemýšlí, že dokonce jedna z těch věcí je mu líto, ta druhá to vnímá trošku jinak, tam je jako těžší komunikace. Když se mu ale třeba i já popsala, já říkám, hele, na rovinu mě se ta čabina taky trošku dotkla.
3: No,
5: a on, a proč se tě to dotklo? Já říkám, hele, já jsem o tom musela mě přemýšlet. Protože někdy člověk cítí emoce a neumí to hned pojmenovat. Proč se mě to dotklo, že tady nějaký holce říkají čabina? No, dotklo se mě to, protože to nechci, aby bylo ta definice té ženy, jako ono ji nedefinuje, nebo není to hlavní pojmenování, jak vypadá, jaká je prostě a má to pro mě negativní prostě konotaci.
4: Ještě tím, jak je to prostě to podstatné jméno, jako ten
5: já jsem,
4: její název.
5: Já jsem mu jako na to řekla příklad, já říkám, tak když ti řekla, že jsi sexy trpaslík, prostě, jako promiň, prostě trpaslík jako normální slovo u Sněhurky je v pohodě.
3: Jo.
5: Když tím pojmenuju tebe a ještě k tomu dám sexy, tak je to divný, ne?
3: No.
5: A jako, a myslím si, že prostě měli jsme opravdu konstruktivní debatu, bavili jsme se o tom strašně dlouho, s tím koťákem jsme si nahrávali hlasovky, ono ho to hrozně zajímalo, chtěl vidět, jak být lepší. A to je za mě ta cesta. A možná ho někdo nemusí mít rád, možná si nemusí souhlasit, možná prostě má názor na to, jak by to měl dělat. A to je OK. Ale prostě ten člověk chtěl komunikovat, chtěl se o tom víc dozvědět. A mně přijde, že jsme prostě strašně moc jako se všem hotoví. Jo. A potom rozhovor byl zajímavý zase ještě ty komentáře, protože ty komentáře byly jako, hodně jich bylo pozitivních, což mě překvapilo, to jsem nečekala. Ale byly samozřejmě i negativní a ty negativní byly jak mým směrem, tak jeho.
3: A teď
5: ty jeho lidi mu vlastně říkali, ta je hrozná, ta je prostě feministka.
4: Já
5: jako
4: jsem
5: zase nás
4: těch... To tam dosíte tak dlouho, takový netéma, to jste mohli přijít za pár minut, ale
5: i ženy,
4: to téma je.
5: A i ženy to tam psaly, prostě mě to vůbec nevadí, když mě někdo pochválí prostě prsa a teď to není nic špatného a prostě to je přesně, co je špatně s tou společností, protože jste přecitlivělí a je to prostě špatně. A pak ten druhej zase, no tak to je hrozný, on to vůbec nepochopil, on je prostě ignorant a tak dále. No jo, ale to je zajímavý, protože všichni slyšeli stejný audio, stejný video, viděli. To je zajímavé, že to vnímali takhle strašně jinak, ne?
3: Mně přijde hlavně zajímavý, jestli tady tu tvou schopnost, jako nechci používat vlastně slova, které použil koťák v tom rozhovoru, zastávat se slabších, ale tady tu tvou schopnost empatie, řekla bych třeba k nějakým menšinám, jestli jsi měla vždycky, nebo jestli to je třeba něco, co ses naučila tím, že jsi nějakou dobu žila v tom New Yorku, protože spousta lidí vzpílá k Americe s tím, že je tam nějaká hyperkorektnost a tak dále. Samozřejmě doba pokročila,
4: no,
3: takže
4: naopak.
3: Jsme korektní. Ano, jasně, no. Rozumím. Ale zároveň ta společnost tam je mnohem barevnější v různým slova smyslu a věřím, že tam se člověk mnohem víc naučí jakoby té citlivosti a vlastně vidění rozdílů. Sama když jsem tam byla, jsem si říkala, že si trošku popovídáme společně tady ve třech o New Yorku, tak jsem milovala, jak mě právě i ty lidi tam třeba vzdělávali v různých věcech, které já tady sociokulturně nemám vůbec šanci jako pochopit, jako holka, která se už narodila v Praze a je evropsky vypadající bílá cisgender
4: heterosexuální
3: holka.
4: Jsou různí, jako že lidi no, jsou spektrum a že v tom New Yorku je to vidět. No, něco, co tady úplně jako na ulicích nevidím.
3: Tak já jenom mám pocit, že tady to rozohňování se vzhledem k bezpráví někoho jiného není úplně česká věc. Nebo já nevím, já nechci jakoby lámat, nechci lámat něco, ale mám takový pocit, že to není jako, že je definice českých lidí.
5: Že v té mladší generaci už to trošku víc je, bych tak jako řekla.
3: Takže to je tím, že jsme mladé.
5: Jo, určitě. Ano.
3: A jo.
5: Ale abych byla upřímná, tak samozřejmě, že mě v tomhle ta Amerika strašně vychovala. A ještě když řeknu Amerika, tak opravdu musím říct New York, protože New York je svět sám sobě. A já si přesně pamatuju, když jsem tam prostě přišla a myslela jsem si, že jsem strašně přece otevřená, jako liberálně laděná, přemýšlející, otevřená žena prostě. A teď jsem zjistila, že některé ty věci, které říkám prostě pro ně, působí rasisticky.
3: A jsou problematický.
5: A jsou problematický. A teď právě bylo zajímavé vidět, že místo, aby mě odsoudili, řekli Pavlína, prostě je rasistka, tak mi to vysvětlovali. A já si i pamatuju svoji reakci, že ne to první vysvětlení, že bych já vzala, protože já jsem říkala, dobře, ale to takhle vůbec nemyslím.
3: Jo,
5: já to přece takhle nemyslím. Jako já nevidím barvu. Jako I don't see color, že to je klasický rasistický jako komentář. A pak jsem až pochopila, že to je špatně. A že přece jenom takhle, musíme taky chápat kontext těch kultur. A jestliže jsem vyrůstal v homogenní české kultuře, tak prostě nemůžu chápat některé propojení. Ale samozřejmě, pokud trávíte 11 let v New Yorku mezi lidmi, kteří jsou hlavně umělci, tak vás to ovlivní. A prostě asi jsem víc feministicky laděná, asi jsem víc pojďme podporovat minority. Asi víc chápu, když se třeba teďko na lidi kolem mě rozčilují, že to je hrozný, co dělá třeba jako, co dělají ty různý streamovací služby, že dělají ty seriály, kde vždycky musí být jakoby, když jsou tam čtyři kámošky, tak jedna je Azietka, jedna je Afroameričanka, že jo, minimálně tam musí být jako jeden gay, musí tam být transgender, jo, a že to tam jako, a že to je moc spaný, a že to je jakoby moc. A já říkám, hele, a možná je to i moc, já to nechci hodnotit, jo, protože, ale na druhou stranu, pokud jako se narodíš jako řekněme malá Afroameričanka a teď čteš ty jako pohádky, no tak jako v který Walt Disney pohádce ona má svoji reprezentaci.
3: No jasně.
5: Kde ten mladý gay kluk prostě vidí, jakože je OK se zamilovat do kluka prostě.
4: Čika Čeka, režisér Šimon Holý, 26.
5: Tak jsme to sem plakli prostě.
4: Náš první příklad tady včera, takže
5: je to pravda, je to pravda.
4: Nás by tady určitě ještě zajímalo, tedy jak se tohle všechno, tedy tohle tvoje nějaké mentální nastavení, i to, jak jsi takhle vyrostla spirituálně, jak ses nějak kulturně obohatila, jak se to všechno promítá do tvého osobního života a do randění. Jak se ti randilo tedy třeba v New Yorku, byla jsi tam nějakých 10 let teda, tak jak se ti randilo tam a teď, když jsi zpátky tady, tak jak se ti randí tady v tom našem jako s tím, že tady jsou ty lidi opravdu trošku jinak nastavení a musí se možná sama opět nějak přenastavit i třeba svoje očekávání od partnera.
3: V kolika letech ty jsi tam přijela?
5: Já jsem tam byla od 28 let a
3: takže
5: byla tam téměř 11.
3: Ježiškote, tak to jsou nejlepší léta života, ne? 28 až 38. Tak jaký tam bylo jako randění, seznamování a všechno tohle, jak jsi tam prostě vnímala lidská spojení?
5: Jako pro mě to bylo neuvěřitelně oči otevírající, jo, protože prostě tady jsem, jak jsem zmínila, tady jsem vždycky měla pocit, že jsem chodila s klukem, který se mnou nechodil, protože se mu líbí moje křivky, ale chodil se mnou i přesto, že ty křivky mám. A trošku jako že mu trošku vadily, ale vlastně se s tím srovnal. Často jsem slyšela takový to, no, ty seš teda první holka, která je taková jako větší. No, a to jsou věci, které zase jako. A pak jsem přijela do té Ameriky a tam nikdo neřešil, jsem větší. Tam prostě řešili, že já jsem já a to, jaká jsem já, stačí a jako přijde jim to sexy a přijde jim to skvělý. A mně se tam strašně jako zvýšilo sebevědomí. A já jsem do té Ameriky jezdila ještě během vejšky, vždycky na Work and Travel, což byl takový ten program pro studenty, kde jako 3 měsíce pracujete a pak měsíc někde cestujete. A já jsem se vždycky z toho programu vrátila jakoby do Čech a kamarádi říkali, ty jsi úplně vyměněna, ty jsi úplně sebevědomá, z tebe září něco, jako to je neuvěřitelný. A mě to prostě dělalo dobře, to, že oni mě berou takovou, jaká jsem a to se promítalo do toho randění. A vlastně nebyl problém prostě, cítila jsem se krásná, žádaná, měla jsem tam dlouhodobější vztah, ten potom prostě nedopadl. Ale prostě to bylo normální, to se stává, to se stává, vztahy se rozpadají. A musím říct, že teda pak bylo obrovský šok, když jsem se vrátila do Čech a zjistila jsem, že to tady bude složitější. A na co narážím je, že slyším, vždycky, když se bavíme, jako protože to je téma, jo, že prostě jak to, že ty jsi prostě single, Pavlíno, teď to není možný. Teď prostě ty jsi jako přece jako úspěšná.
3: A to miluju,
5: jako
3: tohle to klasický. No.
5: A
3: já vždycky, nemůžeš být single.
5: Já nevím, co říkat na tohle, protože říkám, tak já nevím, třeba smrdím, abyste mi to neřekli. Naši diváci, teda posluchači, vlastně nemají možnost toho testovat, ale...
3: Já jsem jí objímala, nemám ten pocit, ne, že by smrděla, naopak jako je to v pořádku úplně za mě.
5: Já doufám, že to tak je. Myslím si, že by to tak mělo být. Ale jako prostě nevím, co na to odpovídat, protože neznám tu odpověď, jo, na rovinu. Ale co mi říkají moji přátelé, kluci i holky, tak prostě říkají, že mají pocit, že působím takovým jako silným dojmem, jako osobnostním, že prostě vím, co chci a že působím tak jako hodně nezávisle.
4: Což je teda velký mínus.
5: A teď mi řekl jeden chlap, mi řekl, že jako mám hodně mužský energie a že jako jestli potřebuji, že by mi s tím dokázal pomoct a že by mi dal číslo na terapeutku. Ale já vám jenom chci říct, že tenhle ten komentář přišel potom, když jsem mu vyprávila, on se mě ptal, no to se jako Kájo, to se zasněje. Ono to je jako, je to takový,
3: já jenom zašené v emice. Ano, jako takhle Kája se směje a já mám vykulený oči, já mám otevřenou pusu do kořán a nevěřím vlastním uším, pokračuj.
5: No a právě, no, počkej, a já tě k tomu ještě přidám. Tenhle ten komentář přišel potom, co jsem mluvila o tom, že když jsem se vrátila z Ameriky, tak můj tatínek byl diagnostikovaný rakovinou a té rakovině bohužel podlehl. A byl to docela drsný jako období, byl to šílený, začínal covid, my jsme nemohli pořádně do nemocnice za ním. Jako celý to bylo vlastně asi nejtěžší jako období mýho života, kdy já jsem musela jako v té rodině fungovat jako ta hlavní podpora, protože prostě táta nechtěl komunikovat s mamkou a se ségrou, protože mu to jako nedělalo dobře, měl pocit asi, že jim ubližuje tím, že tady umírá. My jsme tady do poslední chvíli mysleli, že nebudeme umírat, pak prostě to nabralo velmi rychlý konec. Táta prostě chtěl, abych mu pomohla to ukončit ten jeho život, což byl další jako level, to je asi na samostatný podcast, to bylo šílený. A vlastně to bylo hrozně těžké. A tohle jsem vyprávila tomu jako známému. A říkala jsem mu, jak to teda dopadlo, jak jsme to jako zvládli. A on říkal, no to je šílený, co jste jako musela zvládnout. A to je, ty máš právě, je vidět, že máš strašně moc té mužské energie, ty jsi to zvládla jako chlap.
4: Co to znamená?
5: A jestli potřebuješ pomoct, tak já mám tady jako terapeutku, která ti hrozně s tím pomůže.
3: To je mi hrozně líto. Hmm. To je mi moc líto, že tohle si zažila. Nejen celou tu situaci ve tvém životě s tatínkem, ale i v kombinaci s tímto mužem, který ti chtěl poradit. To je opravdu smutný. Taky si pamatuju mnohodakrát, já jsem byla většinu života mého, jsem byla single a vždycky mi taky bylo i říkáno, že mám moc mužské energie. No jo, ale ono, když jakoby bydlíš sama a potřebuješ třeba i jakoby přimontovat něco, nebo zařídit, nebo vyřešit rodinou nějakou jako nemoc a tak dále, tak to nemáš ale za kým jít. A já jsem říkala, OK, já mám možnost, jo. Já buď tady budu sedět na gauči, budu si lakovat nehty a budu dělat, a já nevím, jak se tohle dělá a já jsem taková celá ztracená, pak budu běhat v negliže prostě po ulici a budu celá ztracená, budu doufat, že mě někdo jako zachrání, když budu usínat v dešti, nahá a štíhla. Nevím, takhle si to představuju.
4: Jako Bridget Jones,
3: jako Bridget Jones nebo jako Kerry prostě v Sexu ve městě. A nebo prostě se přestanu litovat a udělám to sama, protože to nikdo jiný za mě neudělá. Neznamená to, že vedle sebe nechci muže, který by mi třeba pomohl. Bylo by to naopak fakt super, jo. Ale je tady někde, není.
5: Jako... Ale já to jsem ti přesně chtěla říct. Já přece tím, že se o sebe umím postarat a samozřejmě 11 let v New Yorku sama, prostě vám to vyrobí nějakou, já nevím, že se prostě umíte zorientovat v těch situacích a že si prostě musíte poradit, protože za těch 11 let v cizí zemi sama se prostě potkáte s různýma věcma. Já jsem ještě navíc dělala i za barem, protože klasický americký sen, prostě zpěvačky, jo, tak jsem dělala za barem v Harlemu. Jako, no, já jsem tam byla za tím barem do 4 do 5 do rána, tak co jsem tam asi jako zažívala, no tak nebylo to úplně pro v negliže jemnou dívku. Musela jsem to občas pořádně srovnat, ale to neznamená, že nemám svoji nějakou jako softovou část svojí osobnosti. A to neznamená, že já toho chlapa jako nepotřebuju, ale já ho chci. Jo, prostě já si umím tu poličku tam jako teda do té zdi dát jako sama. Ale já bych hrozně chtěla, aby jako někdo tu poličku chtěl pro mě mi tam jako nabít a já mu za to poděkuju. A klidně uvařím večeře, neznamená to, že jsem hospodyňka.
4: No, jasně, tady ten problém v tom, že i ti muži, kteří dělají takovýhle komentáře, samozřejmě to nejsou všichni muži, tak, ale přesně takovýhle muži nejsou schopni si sami přiznat, že mají ženskou stránku a že to je dobře. Nebo tady říkám i v uvozovkách ženskou stránku, protože to je všechno takový nějaký sociální konstrukt. ale jako není to tak, že by jenom muži měli být tvrdí a ženy jemný, že to nedává smysl.
5: Ale tohle, co ty si popsala, tak to je to, co mi právě říkali třeba kámošky. Říká, musíš působit víc jemně, jakože víc potřebuješ pomoc. Ale jako já to hrozně sleduju jako u některých žen u mě, který jsou silný a opravdu se umí o sebe postarat, ale mají takovou měkost, kdy ví, kdy přesně jako udělat takový to jako... Oh, když já tohle to nevím, jak
3: a to... A tak to je kalkul nějaký, ne?
5: Asi
3: to
5: jo,
3: asi no. Není přirozenost, když říkáš, že máš pocit, že vědí, kde udělat. Tak já neumím dva dohromady, jako.
5: Ale to ty chlapy funguje. A teď otázka, já si myslím, že já chci být autenticky sama sebou. A vlastně, když mi říkají, abych byla teda jemnější, abych trošku vypadala, že nevím, co mám dělat, tak si myslím, že pak ale nalákám k sobě někoho, kdo se bude pak hodně divit v tom reálném životě. A já bych chtěla nalákat k sobě někoho, kdo přece ocení to, že já se jen tak z toho jako... Ježiš, to tady vlastně nemůžu říkat zprostý slova, ale v naší rodině opravdu jako se tlačí to heslo, hlavně se z toho neposrat. A prostě to je opravdu jako moje mantra a prostě tím se řídím, když je teda zprostá, pardon, ale je to míněno ve velmi pozitivním slova smyslu. A prostě pojďme to zvládnout a pojďme spolu třeba být a pojďme se podporovat. Ale prostě ta idea toho ideálního vztahu pro mě je, že... Nejdete jako, a já se neopírám o toho člověka a bez něj nemůžu jít, ale že jdeme oba dva za ruku a jdeme dopředu. A jako někdy potáhnu víc já, někdy potáhne víc on. A ještě se mi vždycky líbilo, že mi moje kamarádka Američanka říkala, že ten ideální vztah je, když oba dva dokážou říct, já mám takový štěstí, že mám zrovna tebe a myslí si to oba dva. Víš?
0: Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
3: Hele, víš, co my tady často děláme? My tady často manifestujeme. My, když tady takhle někoho máme... Vědecké okénko, ano, absolutně, samozřejmě evidence-based. My si tady tak říkáme, co bysme tak v tom životě jako chtěli, jakýho toho partnera bysme si před... Tak řekni nám, jaký jsou tvoje takový představy. A je úplně jedno, můžeš být povrchní, můžeš být filozofická, můžeš být rodině založená, můžeš být na prach, je to úplně jedno, jo. Pojď si opravdu představit a někomu to třeba jde lépe přes to, že si představí, jakého nechce mít, jo. Co třeba by určitě neměl dělat. Tak jaký by ten tvůj pan božský měl být?
5: Tohle jsem teda nečekala, ale pojďme z toho udělat seznamku pro Pavlínu. Pavlína hledá muže, který...
4: přetahuje.
3: Takže už víme, že je muže, hrozně přetahuje.
5: Takže za prvé muže.
3: Muže, ano.
5: Za druhé hetero muže. Bych preferovala.
3: Dobře.
4: A tak byl by, tak se nic nestane.
5: Asi tak bych, ale musela bych žádlit navíc, jako to je čistě jako sobecká záležitost.
3: No jasně,
5: tady, jo.
3: Je to žádlit
5: na menší skupinu lidí. A navíc kolem mě je tolik skvělé.
4: Takže jako jsi žádlila,
5: jo? No jsem. Jako takhle, co si pamatuju, že jsem dlouho nebyla ve vztahu tady v Česku, ale jako chtěla bych říct, že nejsem, jo, ale prostě myslím, že jsem zdravě, ale...
3: Tak pojďme být, hele, je to ano. Žádost o tvého, ano. Žádost, tak. Jo, tak pojďme být upřímně, ať i budu on upřímná. Ví, co dáváš ano. Na stůl, takže se žárlivá, takže, no a co?
5: Tak fyzicky bych potřebovala, aby byl vyšší, to je hlavní, co potřebuji, to je jediný, jako co já potřebuji, abych se cítila já, že jsem ta menší, jako to by bylo hrozně fajn. A potom, jako já si začínám více a víc uvědomovat, že pro mě absolutně, jako... Co nejde, nemůže být jako bez humoru. Musí být vtipný ten člověk, musíme se spolu smát a musí být zvídavý. A jako prostě musí vědět, že víc věcí prostě v tom životě nevíme, než víme. A pokud si totiž myslí, že jako vyřeší problémy Blízkého východu prostě od hospody, od piva a mám to jasný názor, tak my se neshodneme.
3: Už stojí bradavky teď. No, dobře to říkáš, pojď dál.
5: Potom jako tím, že dělám práci, kterou dělám, tak se začínám uvědomovat, že prostě pokud je to člověk, který jako opravdu strašně vehementně jako volí motoristy, tak se taky neshodneme. A Donald Trump je pro mě taky tlustá čára. To jsem teda zjistila, zkoušela jsem, dala jsem šanci klukovi, který byl opravdu jako
4: maga.
5: Trumpista, maga. A to byl teda masakr.
3: Šla
5: jako.
3: Si do toho.
5: Šla jsem to a protože on mi řekl, že vlastně tím, že ho jako rovno odsoudím kvůli tomu, jaký má politický názory, tak vlastně přesně já dělám to, co se dělá v tom životě špatně, že on přece není žádný šílený trumpista.
3: Wow.
5: Ale nenechám si to ani vysvětlit, já už rovnou odsoudím.
3: A ty, dobře, jdeme na kafe.
5: Okay, jdeme na kafe. No a on byl hrozně hezký. A pak jsem ale pochopila, že krása je fajn, ale bohužel v momentě, kdy ten člověk mi říká, že jsem jako ovce, protože jsem se nasadila roušku v tramvaji během covidu, tak to se jako neschodneme. Jasně, a to jako nepůjde. No. Takže já bych potřeba, aby jsme měli to smýšlení, ty hodnoty nastaveny nějak jako podobně. Kdyby byl jako hodně nábožensky zaměřený, tak je to asi taky blbý, protože já jsem takový jako šílený ateista trošku. Takže to jsou takový jako názorový věci, které to limitujou. No, ale jinak.
3: To je super, zatím to dává asi dost smysl. Zatím to dává dost smysl.
5: Prostě, aby byl zvídavý, co se týká života, aktivit, lidí, aby měl rád lidi. Prostě, když je někdo takový moc, jako že nemá rád
4: co
5: lidi.
4: Operu?
5: To nepotřeba, by měl ne? rád. Ne, to vůbec.
4: Protože tebe, když mu zaspíváš.
5: Ale já to operu hlavně, víte co, já to operu, to si myslím, že taky taková moje jako 13. komnata, protože když jsem se vrátila do Čech, tak jsem vlastně ji přestala dělat. A trošku jsem si to zavřela. A nechodím do toho pokoje. Jo? A prostě třeba i nechodím na opery se podívat na svoje kamarády z té konzervatoře.
3: Až takhle? Protože bys žárlila?
5: Ne, to ne.
3: To ne.
5: Trošku by mě to možná bolelo, že to nedělám. Jo? Že abych to, ty nemůžeš tu operu dělat jako jen tak.
3: Ne, no.
5: Jo? Jako, jasně, zaspívám se tady občas jako operně, se zaspívám hymnu, když mě někde vyzvou. Máme takový trio Velvet Voices, tak prostě s tím jako občas někde zaspíváme, tak já tam tu operní, třeba tu Carmen jsem se tam švihla. Ale jako jinak se snažím, nerada jí przním jako tu operu. Jako chci, jo. Buď ti to děláš pořádně, nebo jako asi vůbec.
4: Tak to se omlouvám zase za svůj úvod.
5: Ne, ježiš, a vidíš, to jsem se teď neudala. Ne, to je něco jiného. Jako pro boha zpívejte si všichni operu pro radost doma, jako jo. To je prostě skvělý, to není určený jenom pro nějaký trénovaný uši, pro určitou věkovou kategorii. Je to hudba, která vyjadřuje emoce a je krásný poslouchat kdykoliv a jakkoliv a zpívací. Ale pokud to chci dělat profesionálně, no, tak jasný. Je to víš co, tak je to jiný, no.
3: Mně se hrozně líbilo, ty jsi úplně v úvodu našeho podcastu zmínila, když jsem se tě ptala, jestli se stotožňuješ se škatulkama zpěvačka, ekonomka, moderátorka, novinářka a tak dále, tak ty jsi jako něco a řekla jsi, že jedna z těch věcí, jak se vnímáš, je žena. Tak to mi přijde vlastně docela dobrý, teď když se bavíme o, řekněme, nějaký tý misogyny nebo o tom mužská energie, že máš moc mužské energie a tak dále, tak to možná zakončit na tuhle tu linku. Jak ty vnímáš to slovo ženství? Protože to je taky věc, která se dnes hodně řeší. Jestli žena je dost žena, co to znamená být ženou, vnímat svou ženskou energii a tak dále. Co to s tebou dělá tyhle ty diskuze a vedeš je někdy sama se sebou?
5: No, já bych hrozně chtěla říct, že je vedu, ale já asi moc nevedu, ale spíš, co vedu, je ta obrácená diskuze, že mě strašně irituje, že v češtině, ale to je jako, vlastně i v angličtině, jako be the man, jo, prostě, že když seš jako rozhodná, když něco uděláš, se ti to povede, tak seš jako ten chlap, prostě ty jsi to vyřešila jako chlap. A mě to hrozně štve, že jako, jo, prostě, jako, teď, ale za prvý, super orgány vagína, jako, jak je silná, jak je úžasná. Teď mě někdo nazýval právě po rozhovoru, že jsem pí a podobně. Aku z pí a podobně prostě, jako to je...
3: Ty už to pípáš za nás, to
5: je
3: super.
5: Já už to pípám za vás prostě. A já jsem si říkala, to vlastně, já bych se neměla urážet, to je jako pochvala, ne?
3: To je pravda.
5: Teď jako prostě vagína je jako díky tomu, vlastně ten člověk, co mě urazil, tak je vůbec na světě, díky jako vagíně svojí máme. Jako. Ten orgán, co jako dokáže, neuvěřitelný, že dokáže tak roztáhnout, jako vytvořit mimino a pak prostě jako se stáhnout a mít třeba sex. Ale prostě, takže vlastně tohle mě štve, ale co se týká té mojí ženskosti, tak já jsem, jako když se mě na to zeptáš, tak cítím, že jsem pyšná na to, že jsem žena. Já jsem navíc taková, jako, když mám teda
3: to
5: prej
3: je super,
5: hodně...
3: To nedovede mnoho lidí říct mnoho žen. Nedovede říct, že jsou pyšný na to, že jsou ženy. To je hrozně hezký. Jak jsi to
5: myslela? Myslím to tak, že prostě teď jsme se zrovna o tom bavili, že mě je 45. A teď jako začínám cítit, teď jsme se o tom bavili před natáčím, že mám hormonální akné asi, jo. Tak já nevím, jestli to jako začátek nějaký tý předmenopauzy, jako teď se o tom začínáme bavit s kamarádkou, kterou prostě začíná mít jako v návaly horkosti a bolí prostě šlachy, já nevím, co mě bolí zase rameno. A já říkám, tak my už se rozpadáme, teď už to je asi ta menopauza, tak teď jako budeme vysychat a teď se o tom musíme něco přečíst a zjistit si to. A já říkám, co ty chlapi, tak ty to vůbec neřeší. Tak mi tady, ona říká, no já jsem to ještě navíc dostala, mě tak bolí jako břicho strašně. Já říkám, no. A ty chlapi to jako tohle taky neřeší. Pak říká, no my jdeme na dovolenou, já to tam budu mít, tak jak to tam zase bude hygienicky, jasně jsou už dneska řešení, jako fajn. A pak vlastně si řeknu, tyjo, tak my jako ženský, a to teda já jsem bezdětná, jo, to ještě ty matky jako klobouk dolů, co zvládnou, jako jo. Tak si říkám, ty jsou tak neuvěřitelně silný, neuvěřitelně zvládnou víc věcí najednou prostě. A do toho dokážu si pořád zachovat jako tu svoji jako určitou měkost, empatii, tu měkost v té povaze, v tom, že dokážou rozumět druhému člověku, naslouchat. A vlastně na to jsem pyšná, jako na to, že jsme jako opravdu jako neuvěřitelný lidský bytosti, který toho strašně moc vládnou a jsou neuskutečně silný. A chlapi samozřejmě, Ježíš Maria taky, mají to prostě jinak, ale já nejsem chlap, takže se nedokážu do nich úplně tak jako vcítit, jako se dokážu vcítit do té ženy, že jo.
3: Víš, co bych si přála, aby tohle slyšela ta holka, co jí vyhlasovali třetí nejušklivější ve třídě. Kolik ti bylo?
5: No, tak to bylo na Gimplu, já byla na 7 letech, tak kolik mi mohlo být? Možná 14?
3: Tak aby tohle slyšela ta 14-letá Pavlína.
5: No tak doufejme, že třeba, jestli nás někdo slyší, nějaká jiná 14-letá, nejenom Pavlína, tak třeba, jestli se nad tím zamyslí, ale na některé věci člověk není připravený prostě v tom věku, i když, ježišmarja, aby jsme hrozně chtěli, že jo, aby jsme si, ale možná je i dobrý, že si projdeš těma bolístkama, aby tě to potom vyformovalo v to, kým seš, no. A budem formovaný dál, hlavně to nekončí.
4: Miluji ženy. She's the best. Doporučím novou písničku Troje Sivana.
3: Ano, určitě. Já jsem dojatá. Já myslím, že můžeme pomalinku skončit, Kájo. Jak to cítíš
4: já
3: ty?
4: Já mám úplně husinu po celém těle. Děkujeme naší krásné hostce.
3: Úplně šťastná, naplněná, inspirovaná. Pavlíno, děkujeme moc, že jsi na nás udělala čas. Víme, že ve tvém nabitém diáři to byl opravdu zázrak, že jsi sem dneska mohla přijít.
4: Jak bychom řekli česky, serendipity, taková jako ruka osudu, protože
3: i to úplně česky to řekl. Pavlíně
4: zrušili jeden rozhovor.
5: Můžeme říct, že děkujeme Jirkovi Mádlovi.
3: Jirko, děkujeme. Příště zase nechoď do prostoru X, ať může tomu neříkej prova. Jirko, příště přijdeš, v říjnu přijdeš, to se domluvíme.
4: Ale jsem si někdy Pavlínku znova.
3: Jo, a Jirko k nám taky můžeš přijít do potu, kdyby si chtěl. Jo, takže Pavlí, my ti moc děkujeme a my se na konci vždycky loučíme francouzsky. Kdybys byla tak hodná, já vždycky řeknu un, deux, trois a potom společně řekneme au revoir.
4: Já jsi vzpomněl na jednu hlášku Jirky Mádla z Rafťáku, víš, když říkají, stříkej!
3: To je ze snowboardňáku. Ale to je jedno.
4: Podle mě z Rafťáku, ne?
3: Ne, to je ze snowboardňáku.
4: To dává větší smysl, jako že stříkají vodou.
3: No já vím, ale oni tam, tam se lásko nebaví o vodě a o rachtech.
5: To jsem chtěla, že oni stříkají něco jiného.
3: Oni stříkají něco jiného. Můžeme říct un, deux, trois, stříkej, klidně. Tak jo, un, deux, trois, stříkej!
6: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix.

0: hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Děláme vlny.